Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uloží mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho single v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako stín.

nejsem s tebou jako stín. Nejvíc však tvé raní vodě závidím. Já závidím, závidím, závidím, závidím. Závidím!

V obou případech jsou to původně B strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o dva roky mladší, v tomto případě doprovázel točr řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Paní Hana z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boye a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla čtyřletou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

Lucien Boye začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucien Boye, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

Сигу каждому зли. Так трещи мне с голова, а сон целый волавий.

0: не будем злы.
1: Tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Petr Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your-

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před 2 lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely, Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka s vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Queena Manese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

Story. Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do?

Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
1: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Ivana Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády. V podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešené.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli teď, já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu a já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak může stát 3-5 tisíc, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzo, že jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase, no.
0: No, tak hlavně zdraví, že nedošlo k žádné havárii, pojďme to otočit.
1: Radši, jo.
0: V ty kladné body, dobře, a pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu, ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme.
0: Tak oni si to vyťukají na internetu.
1: Myslím, že je dobře, já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze Zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě dohnat.
0: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotk ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je to podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost. No a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala, no a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady.
2: On je ze skotské rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale no, tak, tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co, jo? A navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. Tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to no. Je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? Moucha CC.
3: Ne, Zuzá, mouchu, Klaudie Kardinálová.
2: Jo, Klaudie, takhle, ne, Klaudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No, tak to je jednoduchý, sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě, no. On ti řekne, kde to je, jo. Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač, tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona jo. Ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? No, ona tak. Přijde krásně takhle v teplákách a... Šátek na hlavu a vyneruce mop a koště.
3: A no. Jo a já řeknu, dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od klidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho. A potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo určitě. Ona by to blbě pochopila. Tak by před tebou zamouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo. Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, páč, to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
3: Ty si myslíš, že kvůli tvému malému panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci? To nebudu.
2: Svůj k svému, nebudu. Spiritusovou seanci
3: pořádat nebudu.
2: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterého už lidi zapomněli.
3: No tak jo? Takových je vás víc. No.
2: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti.

I Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler. Na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil. Utkají se spolu. Vy, dámy a pánové, u rádia rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B poslanými na 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi. Tady jsou sedmi krasavci v éteru. Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžeme říkat, i když ty webkamery jsou tak.
2: Jo, to máš pravdu, ale je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc. Tady můžeš do 50 hrát princeznu.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Ano, dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: den. Já jsem vám jenom chtěla říct,

0: pana Donutila.
1: Děkujeme.
0: A viděnou.
2: Mějte se hezky.
1: My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
3: Dobrý den, u telefonu Debí a chtěl bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Vojtěji. Dobrý den.
4: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno. Taky. Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, já jsem tady své nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
5: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom
5: fešáky,
1: to slyšeli
5: ano,
1: rádi znovu.
5: Ano, a že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
5: vždycky.
1: Bezva.
5: A chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často,
1: takže
5: bych
1: Ačko.
5: Poprosila... Ano, Ačko.
1: Za
5: děkuju,
1: vás.
5: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
5: Odpoledne. Díky moc,
1: mějte se. Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady je Josef Praha. Taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul. Ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečko a Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
7: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
8: No prosím.
7: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
8: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
7: Peče?
8: Ano, peče.
7: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
9: Tak, tady je kafíčko.
7: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
8: Děkuji vám, děkuji.
7: Děkujeme ti, drahoušku, kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase, no jistě. Ne, no, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku, my víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
9: Ne, ty jsou tady, Kamile.
7: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručku máš nějak tak najsíš a dodržet.
9: Kamile, já jsem odpuste,
7: no, prosím. Má velký den prostě, no.
8: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
7: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
8: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
7: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
8: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku.
7: Počkejte, není to příliš negliže?
8: Ne, to je všechno v pořádku.
9: Taky, drahéčku, tady máš...
7: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
9: Promiňte, prosím.
8: Děkuji. Děkuji vám.
7: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
8: A mě to stačilo, ten úsměv byl dokonalý.
7: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
9: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
7: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
8: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
7: Slyšíš?
8: Já mám nápad.
9: Ano.
8: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
9: No já nevím.
7: Ne.
9: Co myslíš, Kamile? Co
7: no,
9: myslíš ty?
7: Já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že... No ale... Víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
9: Ano.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jančeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká, mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli smářit, promiňte, mistře, ale teda, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízíš živýho neboštíka taky. Jako to je hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda. V tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý den, Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Zapsáno, pane Miroslave. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý
4: den. A jste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyvobal. Tak, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lokavín. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
6: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
6: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
7: Dobrý den. Tady Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
7: Děkuji.
3: My taky. Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání. Je to tak, pokud se nepletu? To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
8: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
9: Kdo je?
8: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Jste asi překvapen, co?
10: Co chcete?
8: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
10: No, prosím, pojďte dám.
8: Děkujeme. Pojďte na
10: nemám už tolik času, protože...
8: Já vím, proto jsme přišli právě.
10: Chystám skoncovat.
8: To jsme tady, tak.
11: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
8: Ne, to je v pořádku, všechno.
11: Jsem všechno prodal.
8: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
11: Ne. Druhý.
8: Druhý? Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
11: No, takže... prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
8: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
11: Ano.
8: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, to je dopis, jo?
11: Ano, to je dopis.
8: To je dopis na rozloučenou, toto?
11: Ano.
8: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
11: Mně už je to jedno.
8: Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
11: Králíčková.
8: To je pravda hyena teda. Strašné. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
11: Ano.
8: Je. A to kvůli tomu, jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultra souboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo, humor Lábuse a Kajzera. Co by vybral do finále?
12: No, já samozřejmě bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
12: No.
1: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na tebe, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kajzrem nebo František Nepil. Ptáme se zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza z Hrabští. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
2: Ano.
5: Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasce. Vždycky ráno.
2: Ano, ano.
1: Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc ráda.
1: Tak jo. Tak a kam jo? Vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Správa železnic vybrala firmy na opravu nádražní budovy v Chebu. V Plzni jsou uzavřené všechny herny nebo kasina. Macinka představil své poradce, povede je ekonom Šebesta. A dnes čekejte většinou oblačnost s přeháňkami teploty do 12 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Opravy vyjdou na 428 milionů korun, což je zhruba o 160 milionů míň, než byla předpokládaná cena. Práce začnou do poloviny letošního roku a jejich součástí je obnova fasády i interiéru objektu z roku 1962, říká mluvčí správy železnic Dušan Gavenda.
2: Památkově chráněný objekt má úctyhodnou délku 136 metrů. Jeho interiér zdobí řada uměleckých prvků, jako jsou mozaiky, vitráže nebo skleněné stěny. O jejich obnovu se postarají zkušení restaurátoři.
1: V Plzni v nákupním centru na Borech skončilo kasino. Byla to poslední provozovna, která na území krajské metropole fungovala. Od začátku tohoto roku to přitom zakazovala městská vyhláška. Primátor Roman Zarzický upřesňuje, že ještě v březnu v Plzni fungovalo 5 provozoven s hazardem.
3: My jsme dělali metodický pokyn pro městské obvody, my jsme byli zároveň partnerem pro celní správu a pro další instituce typu městská nebo státní policie, takže my jsme ten monitoring prostřednictvím těchto organizací měli. Když jim bylo odebráno to herní povolení, tak tam byl souběh porušení jak herní vyhlášky, tak zákona a v tu chvíli byly nucené ty kasína zavřít.
1: Týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude bývalá velvyslankyně Eva Filipy nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil 5 měsíců po svém nástupu do funkce. Součástí týmu bude taky bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Poradce povede ekonom Filip Šebesta. Česko bude na frankfurtském knižním veletrhu reprezentovat 75 autorů. Na mezinárodní akci najdou návštěvníci knihy například od Radky Denemarkové, Aleny Mornsteinové nebo Jaroslava Rudiše. Česko bude čestným hostem německého festivalu a představí tuzemskou prózu, poezii nebo také komiksy. Frankfurtský veletrh začne 7. října.
0: Sport.
1: Celek házená Kynžvart porazil ve třetím semifinále národního play-off Interligy Písek 29-27. Sérii ovládl 2-1 na zápasy a po 2 letech si opět zahraje o zlato, tentokrát s pražskou Sláví. Z 10 góly byla nejlepší domácí střelkyní Veronika Vávrová, 5x skórovalo křídlo Kristýna Koenigová.
4: Bylo náročné to, že jsme to nakonec hráli na 3 zápasy, protože po tom prvním zápase, nebudeme lhát, jsme jako věřili tomu, že to uzavřeme hned 2 výhrama, ale dnešní zápas byl jako úžasný. Dřeli jsme od první do poslední minuty a teď se těšíme na víkend a na první finálový zápas.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou oblačno, místy slabý déšť, hlavně na horách, později přeháňky, četnější s možností bouřky, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré až dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré jitro a příjemné vstávání do čtvrtečního rána přejeme vám všem, kteří jste si nás tak časně ráno naladili. Je 5:04 a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Já pro vás otevírám naše ranní vysílání aneb Dobré ráno, které hned po písničkách od Věry Martinové a skupiny Buty vyplní anketa s dětmi Ahoj rádio. No a v prvním ranním příspěvku se ohlédneme do pohádky. Přerostlý chundelatý pes, který umí mluvit a který baví už několik generací dětí. Tak to je Maxi Pes Fík, stálice dětského televizního vysílání. Poprvé večerníček diváci zhlédli přesně před půl stoletím a my ho tedy připomeneme už za pár minut s hercem Josefem Dvořákem, který Maxi Psovi propůjčil hlas. Tak ať se vám pěkně vstává do čtvrtečního rána.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co znamená, když o někom řekneme, že udělal botu?
1: Že ji koupí a bude chodit jako, že bude ukazovat boty, který má krásný.
2: Že si ji obuje. Že ji udělal krásnou.
3: Že mu za to musí jít někdo zaplatit.
4: Koupí si botu a bude to mít jako vzor a přiši asi druhou.
5: Že si koupil dvě boty a jednu ztratil.
6: Někdo udělal něco matoucího a potom ten druhý řekne, udělal botu.
7: Že se mu nic nepovedá.
8: Že někdo udělal botu a on si řekne, že ji udělal špatně.
9: Že třeba udělal speciální botu, aby se vykopaly dveře, ale on by chtěl úplně jinou botu.

0: počasí.
1: Dobré jitro přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 12:06. Venku máme zataženo, místy s dešťovými přehánkami a teploty se nám pohybují kolem 6 stupňů Celsia. No a dnes čekejme většinou oblačno. Na horách může být zpočátku až zataženo s možností slabého deště. Během dopoledne se opět začnou vyskytovat přehánky, které budou odpoledne četnější a během večera budou postupně ustávat. Či pravděpodobností se může objevit také bouřka. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 9 až 12 stupňů Celsia. Na horách naměříme 4 až 7 stupňů. Vane mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a biozátěž ta je mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Hudební skupina Kryštof, Richard Krajčo a Jaromír Nohavica na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 8 minut bude 6:30 a teď od hudby k pohádce. V krabici od bot dlouho nevydržel a doma směl zůstat jen pro svůj hrdinský čin. Zachránil totiž svou kamarádku, holčičku Áju. Řeč je samozřejmě o legendárním Maxi Psovi. Fík dnes totiž slaví narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil přesně před 50 let, 14. května roku 1976.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák hlas večerníčku i samotného Maxi Psa, který si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených 0,5 litru.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, a co jsem měl jinýho, jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek. Fek, opakovala Ája, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem se vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před těma 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
3: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun.

0: Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
1: No tohle si vypiješ.
2: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
0: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Opravy vyjdou na 428 milionů korun, což je o zhruba 160 milionů míň, než byla předpokládaná cena. Práce začnou do poloviny letošního roku a jejich součástí je obnova fasády i interiéru objektu z roku 1962. V nové roli na Karlovarsku se tuto sobotu uskuteční další ročník akce Den rodin. Mezigenerační setkání má připomenout rodinu jako základ společnosti. S podporou města ji pořádá obecně prospěšná společnost náhradním rodinám. V Kraslicích na Sokolovsku otevřeli novou naučnou stezku. Vytvořili ji městské lesy v parku Sadovka. Kromě obnoveného altánu na Emilieně vyhlídce, tam je nově instalované interaktivní a naučné prvky, jako je například poznávání stromů. Celá trasa je dlouhá zhruba 2 kilometry. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty někdo ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí při pravidelné bohoslužbě. Pachatel rozbil skřínku s lebkou a při odchodu ho zachytila kamera. Na jihovýchodě Polska musí odlovit 18 medvědů hnědých. Služby činné v ochraně přírody tím reagují na smrtelný útok medvěda v Ploné, ale také na stále častější zprávy o tom, že se medvědi pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokalizační zařízení. Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami. A dnes čekejte většinou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V čase půl šesté a 2 minuty ladíte rádio vašeho kraje a po prvních krátkých zprávách s Lenkou Polákovou se opět vrátíme k muzice. Máme totiž pro vás písničky od Michala Hrůzy a taky Pavola Habery a jeho skupiny Tým. No a po nich si pak povíme o dnešních očekávaných událostech a připojíme celou řadu tipů, jak si užít hezky ten dnešní den. Tak ať se máte s námi pěkně.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Tak pokud jste si nás vybrali za svého společníka a průvodce dnešním čtvrtečním ránem, jsme za to rádi. Dnes je 14. května a co se očekává? Tak sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Česku. Ten má začít už příští týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Třeba podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Opoziční poslanci na mimořádnou schůzi nedorazí. S postojem vládní koalice nesouhlasí. Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY a nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové. Bývalá politička byla skoro 10 let neprávem stíhaná kvůli nákupu armádních letounů CASA. Od státu požadovala odškodnění 8,5 milionu korun. Obvodní a městský soud její žádost zamítli, jejich rozhodnutí ale zrušil nejvyšší soud. A většina lidí v Česku naráží na překážky při používání online portálů státní správy. Ukázal to výzkum agentury Ipsos, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. 72% muselo v minulosti opětovně zadávat údaje, ke kterým měl stát přístup už dříve. Nedostatky připouští i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, v našem regionu máme zataženou oblohu, místy s deštěm a teploty se pohybují kolem 6 stupňů Celsia. No a dnes čekejme většinou oblačno, na horách může být zpočátku až zataženo s možností slabého deště. Během dopoledne se opět začnou vyskytovat přehánky, které budou odpoledne četnější a během večera budou postupně ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit také bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů Celsia. Na horách tisících metrech naměříme kolem 4 stupňů. Vane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který k večeru pak bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou teď ráno velmi dobré, večer ale budou postupně mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy stupeň mírné zátěže. Na hodinách 5:45 je 5:45.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ranní pohodu přejeme všude tam, kde jste si zapli rádio a naladili si naše ranní vysílání plné muziky a informací. A pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, jak byste si ho užili, tak přijměte teď naše dnešní pozvánky. Slavná milostná setkání, to je název tematické komentované prohlídky, která začne v 15:30 v Mariánských lázních. Sraz zájemců o zhruba dvouhodinovou prohlídku lázeňského města plnou historek o slavných zamilovaných párech je před turistickým informačním centrem na hlavní ulici. V Sokolovském městském divadle se od 16 hodin koná soutěžní odpoledne Sokolov má talent, která dává prostor dětem a mladým lidem z našeho regionu. Jako speciální host vystoupí zpěvák a vítěz talentové soutěže Zbyněk Drda. Muzeum Karlovy Vary zve na výstavu Aspekty přírody vize Alexandra von Humboldta. Návštěvníci se tak mohou seznámit se sbírkou spojenou s vědcem přelomu 18. a 19. století, který se také vypravil na několikaletou expedici do Jižní Ameriky. V Karlovarské interaktivní galerii Becherova vila se bude od 17 do 19 hodin vyšívat velká mapa varů. Zájemci si do mapy mohou přijít vyšít svá oblíbená místa, osobnosti, ale i své vzpomínky, sny, nápady a přání spjaté s Karlovými Vary. Klub Paderewski v Karlovarské Husovce má dnes od 7:30 večer na programu koncert s názvem Pocta Evě Olmerové. Nejznámější skladby této popové a jazzové zpěvačky zaspívá Daria Kuncová. A divadlo Boženy Němcové ve Františkových lázních láká na španělský večer s Carmen. Koncert plný vášnivých árií v podání mezosopranistky Edity Adlerové začne v 19:30.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj připravuje koncesní řízení na pronájem Sokolovské nemocnice. Karlovy Vary dokončují rekonstrukci fontány ve staré roli. Nový průzkum upozorňuje na nedostatky v digitalizaci státní správy. A dnes čekejte většinou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj připraví koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. Nemocnice je v majetku kraje a v současnosti ji provozuje soukromá společnost Penta Hospitals CZ. Nájemní smlouva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a společností Penta skončí v roce 2029. Další prodloužení nájemní smlouvy ale není podle právníků možné a jedinou cestou, jak zachovat dnešní stav, je koncese, říká hitman Petr Kubis z Hnutí ANO.
3: Proč neprodlužujeme smlouvu? Neprodlužujeme, protože vlastně současná právní úprava to již neumožňuje. Smlouva byla uzavřena v roce 2011 za nějakého právního stavu. Došlo ke změně zákona o veřejných zakázkách a vlastně ten institut už neumožňuje ten nový zákon, tak abychom pokračovali.
1: Penta Hospitals CZ má podle mluvčího společnosti Vladislava Podradského zájem nemocnici dál provozovat a do koncesního řízení se přihlásí. V Karlových Varech skončí v závěru května rekonstrukce kašny postavené podle návrhu keramika Vlastimila Květenského. Lázeňské město obnovuje dílo autora, jehož práce jsou umístěné na mnoha místech v západních Čechách a kromě jiného tvoří součást venkovní výzdoby hotelu Termál. V závěru rekonstrukce teď radnice zajistí ochranu díla před nepřízní počasí, říká náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO.
4: Ke konci května by to mělo být všechno hotové, přičemž my jako město se snažíme ještě o to, aby jsme připravili opatření typu zamezení padání sněhu a námrazy na zimní období, aby povětrnostní podmínky to nenarušily, takže bychom chtěli ještě tam udělat taková opatření, aby ten sníh z toho sjížděl a nezůstával tam.
1: Za rekonstrukci kašny město zaplatí víc než 400 tisíc korun. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Celkem 72% z nich muselo v minulosti zadávat stejný údaj opakovaně, přestože ho stát měl k dispozici už dřív. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost InAdvisor, kterého se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Podle Tomáše Bezoušky z InAdvisor to Čechy odrazuje od vyřizování agendy online.
5: Lidé především obecně nemají chuť ty věci řešit, zvlášť když často přenáší papíry z jednoho úřadu na druhý. Zase jedno, jestli v analogové podobě nebo v digitální. Modelově existuje řada situací, kde musím dokládat, že mám děti, případně, že ty děti ještě studují. Opět v situaci, kdy stát tu informaci často má k dispozici a to hned několika zdrojů.
1: Nedostatky přiznal i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Kolčka. Podle něj je nutné postupovat sjednoceně u všech systémů, dřív ale byly prosazované nekoncepční výjimky. V Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Čínský prezident na úvod jednání řekl, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a ne rivaly. Prezidenti obou velmocí budou řešit taky válku v Iránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu. Sport. Fotbalisti Slávie porazili ve třetím kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a znovu po roce slaví mistrovský titul. V dalším středečním utkání Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1 a vzdálila se mu účast v předkole evropských pohárů.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou oblačno, místy slabý déšť, hlavně na horách, později přeháňky, četnější s možností bouřky, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia, pane mírný jeho západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zprávy z našeho regionu i ze světa skončily v 6 hodin a 5 minut a dobré ráno má pro vás další porci pohodové muziky, které otevře vrátka veselá písnička od Petra Kotvalda. Přidáme i gratulace, telefonicky se spojíme s meteorology a slovo dostane i sport. Tým Házená Kinžvart vybojoval v dramatické sérii s Pískem postup do finále národního playoff Interligy a my už za chviličku nabídneme rozhovor s křídlem Západočešek Kristýnou Koenigovou. Tak ať vám nic neuteče. Dobré ráno.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Petro, přejeme všude tam, kde posloucháte rádio vašeho kraje. Za 3 minuty bude 6:45. Dnes je 14. května a je to datum, kdy se v roce 1316 narodil český král a římský císař Karel IV. A určitě se mezi vámi najde někdo, kdo má také dnes narozeniny, tak posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci. A ještě prozraďme, že ze známých osobností dnes bude slavit také slovenská zpěvačka Beata Dubasová, které je dnes 63 let. 57 oslaví australská herečka a režisérka Kate Blanchett a 42. narozeniny oslaví shodně americký podnikatel a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a také britský zpěvák, textař a moderátor Olly Murs. No a svátek má dnes Bonifác, podle lidové pranostiky 3. ze zmrzlých mužů. A Bonifác je tedy mužské křestní jméno latinského původu, jehož význam je muž dobrého osudu nebo dobrého původu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a ve čtvrtek na 7:01 nám dnešní předpověď počasí přináší meteorolog Martin Adamovský. Já vás zdravím, hezké ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak do jakého rána vstávají posluchači Karlovarského kraje?
2: Tak docela do chladného, ty teploty máme většinou v nižších polohách mezi 5 a 7 stupni, oblačnosti většinou hodně, převažuje nám spíš oblačná zatažená obloha, no a mohou se vyskytovat teď po ránu výjimečně i nějaké přehánky, které k nám chodí od západu, jeho západu.
1: A jaké počasí nás pak čeká v průběhu dne?
2: Tak zásadní změna se dít nebude, den bude chladný, hlavně odpoledne se vyskytnou přehánky, teď ráno dopoledne jich tolik nebude, odpoledne jich bude docela hodně, na většině území odpoledne k večeru, té oblačnosti samozřejmě také bude dneska hodně, sluníčko, pokud tak jenom chvilku někde vykoukne zpoza mraku, jinak bude většinou oblačno, zataženo. Ty srážky měly potom ustávat někdy k večeru a večer pozvolna. Jinak teploty dnes odpoledne naměříme většinou kolem nějakých 11-10 stupňů, 9 až 12, na horách 4 až 7, no a vítr mírný od jeho západu.
1: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Martin Adamovský. Moc vám děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Také hezký den.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary skupina Slza s písničkou Lhůta záruční a za 8 minut bude 6:30. Tým Házená Kynžvart si znovu zahraje o české zlato. V rozhodujícím třetím semifinále národního playoff Interligy porazil tým Petera Sabatky Písek 29-27 a o zlato se utká s pražskou Sláví. Z 10 góly byla nejlepší domácí střelkyní spojka Veronika Vávrová. Pětkrát skórovala Kristýna Koenigová a právě s kynžvartským křídlem Koenigovou si povídal po utkání reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tak obrovská euforie teď mezi házenkářkami z Lázní Kynžvart, po té, co jste zvládli tu dramatickou koncovku třetího semifinále a zase si zahrajete o zlato.
2: Jo, bylo to jako ohromně náročný. Bylo náročný to, že jsme to nakonec hráli na 3 zápasy, protože po tom prvním zápase, nebudeme lhát, jsme jako věřili tomu, že to uzavřeme hned 2 výhrama, ale dnešní zápas byl jako úžasný. Dřeli jsme od první do poslední minuty a teď se těšíme na víkend a na první finálový zápas.
1: Jak bylo těžké se třást za sebe tu porážku v Písku, protože jste doma poměrně suverénně vyhráli, vedli jste v sérii a kdo si myslel, že si jedete na jich Čech pro postup?
2: Tak těžký to bylo, byli jsme trošku zaskočený, Písek se na nás fakt pěkně připravil, jako fakt s nás měli rozebraný, takže my jsme za ty 2 dny se snažili udělat všechno pro to, aby jsme dneska byli líp připravenými a to docela vyšlo.
1: Co rozhodlo ten zápas, protože Písek vedl v té první 10minutovce, ale vy jste pak odskočili na 5 branek, chvilku to vypadalo na jasnou záležitost a pak jste si z toho udělali asi sami drama.
2: Jo, přesně tak, jak říkáte, no, ten konec toho prvního poločasu byl zase takovej trošku chaotický a zase jsme si to nechali utíct, ten náskok trošku a v tom druhém poločase už si myslím, že jsme to jako celou dobu docela pěkně dokázali udržet a pak nám Adéla Srpová důležitýma zákrokama zase jako pomohla a my jsme to nakonec zvládli.
1: Nevloudil se tam trošku strach z toho postupu na vaše ruce, protože tam možná bylo 6 akcí za sebou, kdy jste neskórovali, ten váš 5gólový náskok se stále smršťoval, až z toho byly jenom 2 góly.
2: Jo, tak strach jsme určitě měli, nebo strach, spíš jsme byli asi hodně nervózní, máme hodně mladý tým, který nemá tolik zkušeností, takže ta nervozita tam určitě byla, ale holky jsme to zvládli.
1: Bude teď vůbec čas na nějaké oslavy, protože v sobotu už se tady začíná hrát finále v Chebu?
2: No, tak dneska asi ne. Ale možná třeba v sobotu po prvním vyhraném zápase. Nevím, ale dneska určitě ne.
1: Takže co bude dělat Kristýna Koenigová po vítězství ve třetím semifinále a postupu do finále?
2: No, já jsem ještě studentka, takže já se budu muset trošku učit a jít do školy, takže já to mám jasný. No, holky ty asi budou regenerovat a budou mít volnější den.
1: Stíháte studovat, i když teď hrajete 2x týdně a vrcholí souboje o český házenkářský titul?
2: No, stíhám, ale je to náročný časově, občas i psychicky, ale jako dá se to zvládnout. Mě ve škole docela nedělají problém a ví, co mám vlastně jinde na práci, takže to je fajn a zvládám to.
1: Co studujete?
2: Studuju v Plzni pedagogickou fakultu.
1: Lázně Kynžvart stále čekají na mistrovský titul, na první zlato, tak je teď hodný čas to ukončit, tohle čekání.
2: No, my doufáme, že jako myslíme si, že letos ta sezona je proto úplně stvořená, takže fakt děláme celou dobu všechno pro to, aby jsme si to zlato konečně nechali doma.
1: Konečně máte i tu výhodu, že budete začínat a případně končit třetí zápas doma. Bude to velká výhoda.
2: Přesně tak, já si myslím, že to výhoda je, to šlo vidět vlastně i teď v těch bojích o postup do finále.

0: kdy vlastně ten první domácí zápas jsme zvládli, druhý venku ne a zase tenhle jsme zvládli, takže si myslím, že nám to hraje do karet, ale nechci to zakřiknout.
1: Popisuje Kristýna Königová z Chebu, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Lidské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj zadá zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové zubní kliniky v Karlových Varech. Postupně by měla zajistit registraci až 4,5 tisíce nových pacientů a přispět tak ke zlepšení dostupnosti stomatologické péče v regionu. Na vrchu Háje v Aši bude další relaxační zóna. Jedná se o takzvaný menhirový kruh s kamennými lehátky. Práce by měly začít na začátku příštího roku a radnice za to zaplatí asi 1 milion korun. Celou částku ale pokryje dotace. Karlovy Vary dokončily první etapu obnovy fotbalového stadionu Slavie v městské části Drahovice. Za 14 milionů korun město nahradilo nevyužitou část areálu tréninkovou plochou s umělou trávou. Modernizovalo taky část zázemí v původních tribunách. Jak by Češi zvládli několik dní bez elektřiny a spojení s okolím, ukáže nový dokumentární cyklus 72 hodin. Projekt navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a od neděle ho nabídne YouTubeový kanál platformy Czechsperiment. Rakouské úřady uzavřely vyšetřování loňské střelby na gymnáziu v Grazu. Nepřežilo ji tehdy 10 lidí. Útočník, bývalý student gymnázia, podle závěrů vyšetřovatelů jednal sám a střelbu detailně naplánoval. Po útoku spáchal sebevraždu. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým, který tvořili také Matěj Rampula a Tomáš Těhan, obsadil druhé místo za Ukrajinci. A dnes čekejte většinou oblačnost přeháňkami teploty do 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se zatím jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tak třetí ze zmrzlíků Bonifác má dnes svůj svátek a skutečně nám trojice tří ledových mužů Pankrác, Servác a Bonifác přinesla i letos ochlazení a zmrzlíci tak dostali své pověsti. Navrhuji tedy se zahřát a my to umíme hlavně prostřednictvím hudby a tak se můžete těšit na kapelu Turbo a na Brontosaury, po níž se dozvíte, o čem si ve vysílání budeme povídat s dnešními hosty a přidáme i pohled do kalendária. Tak vstávejte a posnídejte spolu s námi. Hezké dobré ráno.

0: I dnes vám přeji hlavně příjemný poslech a po ránu dobrou náladu. A pokud jste si nás naladili právě teď, tak připomenu, že posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. A jaké pro vás budeme mít dnes ve vysílání hosty? Tak krátce po 10. hodině přivítáme Martina Burdu, původem ze Sokolova, dobrodruha a průvodce po Střední Americe, který je aktuálně na návštěvě v Karlovarském kraji. V dopoledním vysílání si s ním budeme povídat o cestování, o poznávání jiných kultur, o jeho zážitcích z cest a samozřejmě o jeho práci průvodce. To v odpoledním vysílání vás pak pro změnu pozveme na Matony Running Festival Karlovy Vary. Je to jedinečný závod, který se koná v srdci lázeňského města, tak dává možnost spojit radost z běhu s objevováním krás tohoto města. Podrobnosti o této akci připojí za organizační tým Jiří Nečásek, a to dnes po 15. hodině. No a do třetice v pořadu O čem se mluví budeme hovořit o volejbale a týmu VK Čes Karlovarsko, který se stal mistrem extraligy pro rok 2025-26. Naším hostem bude od 17:30 místo předseda klubu Ondřej Hudeček. Já se dívám na hodiny, za 5 minut bude 6:45 a po písničce nahlédneme společně do předpovědi počasí. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: písnička od George Harrisona, ex-Beatla, zpěváka, kytaristy, se usadila v dobrém ránu a přinesla nám tak na něj hezkou a příjemnou vzpomínku. No a v našem regionu je většinou oblačno s výjimečnými přehánkami od západu a teploty se pohybují mezi 5 až 7 stupni Celsia a bude chladno, hlavně odpoledne nás čekají přehánky.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou oblačné s výjimečnou přehánkou od západu, během odpoledne pak přibydou od západu přehánky na většině území a během večera postupně opět ustanou a přechodně se obloha i částečně protrhá. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 9 až 12 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 4 až 7 stupňů. Vanemírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a biozátěž, ta je mírná. 6.45 na hodinách je 6:45. Dobré ráno.
1: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři. Bonifác, tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
3: Pátě, já bych vám chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. A už můžeš rovnou říkat fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen 2 položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth a já přeju

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarské hejtmanství chystá spolupráci s věznicemi při krizových situacích. V Aši na Chebsku bude plicní ambulance i dentální hygiena. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Česku. A čekejte většinou oblačnost s přeháňkami teploty do 12 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj podepíše memorandum o spolupráci s vězeňskou službou. Ta podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO nabídla možnost využít část odsouzených na pomoc při situacích, jako jsou povodně nebo požáry. Zhruba 100 vězňů z celkových 2700 odsouzených, kteří jsou ve věznicích ve Vikmanově u Ostrova, v Kinčperku nad Ohří a v Horním Slavkově, by bylo k dispozici také příspěvkovým organizacím kraje. Třetí možností pomoci, kterou už některá města v kraji využívají, je udržba zeleně nebo úklid ulic. Hejtmanství se na podpis memoranda chystá v nejbližších dnech. V Aši na Chebsku se rozšíří zdravotnické služby. Ve vile v Klostermanově ulici bude například působit oční lékařka a chybě tam nebude ani dentální hygiena. Radnice budovu odkoupila od soukromého vlastníka za asi 7,5 milionu korun. Ordinace zdejších lékařů proto město plánuje nejen zachovat, ale především rozšiřovat, říká starosta Vítězslav Kokoř z hnutí ANO.
4: Místní lékařka, která 20 let dojíždí do Sokolova, tak se chce přemístit do Aše, chce tady založit plicní ambulanci. My tu plicní ambulanci jsme si domluvili, že budeme realizovat v té Klostermanově ulici, v té budově. A tím v podstatě ta budova, kterou jsme vykoupili, tak splnila svůj účel, protože ona dneska bude pro potřeby zdravotnické. Budou tam dva stomatologové, jedna plicní lékařka a dentální hygiena.
2: K debatě o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně se dnes na mimořádné schůzi vrátí poslanci. Koalice chce organizátory sjezdu vyzvat, aby akci plánovanou na příští týden zrušili. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už třeba minulý týden řekl, že chystaný sjezd považuje za nešťastný. S postojem vládní koalice nesouhlasí opoziční poslanci. Na dnešní mimořádnou schůzi proto nedorazí. Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanyahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Předběžné hlasování Knesetu by mohlo být nejdříve v pondělí. Podle deníku Times of Israel budou poslanci hlasovat až příští středu. Pokud rozpuštění Knesetu schválí, volby musí začít do 5 měsíců. Izraelci by tak mohli volit v polovině října. A rozpuštění parlamentu si podle Times of Israel přeje i opozice.
3: Sport.
2: Fotbalisté pražské Slávie porazili Jablonec a obhájili ligový titul. Na stadion v Edenu se ale fanoušci nedostali. Po výtržnostech na sobotním derby se Spartou musí být tribuny prázdné po dobu 4 zápasů. Slávističtí fanoušci tak vítězství oslavovali před zavřenými branami.
5: Před stadion v pražském Edenu přišlo oslavovat zhruba 150 fanoušků. Byla mezi nimi i paní Michaela.
6: No, tak je to nejlepší, že jo? Jsme prostě mistři, takže jako po tom všem, co se stalo, tak si myslím, že jinak to ani doprnout nemohlo.
5: Na stadion se nepodívali kvůli tomu, že při sobotním derby se Spartou část z nich vběhla na hřiště a napadla proti hráče. Vadilo to třeba panu Markovi.
7: Vadilo, ale tady se prokázalo srdce těch slavistických fanoušků, těch, co jsme tady. Žijeme se Sláví a když nemůžeme být vevnitř, tak oslavíme aspoň venku.
5: Fanoušci se na slavistický stadion nepodívají ani při dalších 3 zápasech. Z pražského Edenu Richard Webs, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou oblačno, místy slabý déšť, hlavně na horách, později přeháňky, četnější s možností bouřky, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Se silnějším provozem počítejte v Sokolově v ulici Závodu Míru a v Sokolovské a také v Karlových Varech u přehrady Březová v ulici Dalovická a Chebská.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ve Staré Vodě na Chebsku lidé před časem hledali části poničeného památníku. V blízké studni ale nalezli především pancéřové pěsti a munici, takže tam museli přijet pyrotechnici. Právě o tom budeme mluvit už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které nám okoření taky písničky, co nestárnou, od Michala Tučného a Daniela Hulky. No a po nich si od dětí necháme vysvětlit jedno složité, těžké slovo. Prostor dostanou žáci Plzeň čtvrté základní školy a my jim i všem dětem u rádia přejeme dobré ráno. Je 7 hodin a 5 minut.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co je to harampádí?
1: Hodně věcí u sebe.
2: Je to nějaká hromada?
3: Že je tam binec. Že tam je pořád binec a že je všechno naházen na sebe a že nikdo neuklízí.
4: Že to jsou starý krávy a na nic to není.
5: Že tam má hromadu oblečení.
6: Že to je hora kovů.
7: Že tam je hodně odpadu.
8: Že aby si mohl uklidit hračky, který tam poházel po celém pokoji.
9: Že má někdo na sobě hodně listů.
10: Že se někdo raduje. Ahoj!

0: počasí.
1: Je čtvrt na 8 a dnešní ráno provází většinou velká oblačnost s výjimečnými přeháňkami od západu a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 5 až 7 stupni Celsia. Ráno a dopoledne tedy bude většinou oblačné s výjimečnou přeháňkou od západu. Během odpoledne přibydou od západu přeháňky na většině území a během večera postupně opět ustanou a přechodně se oblaha i částečně protrhá. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni Celsia, na horách zaznamenáme 4 až 7 stupňů. Vanemírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou teď ráno velmi dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
0: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.
2: Proudy řeky táhnou k nám, tvou ne-

0: Dobrém ránu dospíval zpěvák Petr Kolář a za 10 minut bude 7:30. Torzo kamenného památníku, na kterém jsou dodnes patrná poškození od střelných zbraní, tak vypadá pietní místo v blízkosti Staré vody na Chebsku, které kdysi připomínalo oběti první světové války. Na opravu čeká stavba v blízkosti frekventované silnice přes 80 let.
1: Měla jsem informaci, že orlice, která byla dříve na pomníku, že ji vlastně shodili.

0: jak byla vysoká a jak asi mohla vypadat.
1: Ta studna je dnes asi zasypaná.
0: Studnu jsme zase zasypali a tím to skončilo naše velká akce.
2: Památník ve Staré Vodě patří mezi desítky regionálních vzpomínek na někdejší válečné běsnění. O tom, proč je kamenný plášť stavby pokrytý stopami po kulkách, lidé spekulují dodnes. Některé prameny se zmiňují o přestřelce na konci války, jiné o náletu spojeneckého stíhače.
0: Já mám informace přímo od rodáků ze Staré Vody, že vlastně těsně u hřbitova končila linie, kdy na jedné straně stály Američané a na druhé straně stála domobrana a tenkrát vlastně chtěli bránit Starou Vodu Němci. Od smrti vlastně zachránil jejich starosta, který jim řekl, kluci neblázněte, prohráli jsme, vzdejte se. O žádném náletu já jsem neslyšel, ale tohle mám od pamětníků ze Staré Vody.
2: Kamenná stavba dodnes také přitahuje pohledy projíždějících řidičů. Je totiž patrné, že v minulosti byla architektonicky velmi zajímavá.
0: Pomník je atypický tím, že je vlastně půlkruhový na čtyřech sloupech, mezi tím jsou potom desky se jmény padlých a nahoře vlastně byla polokoule a na té polokouli pak stála orlice a ještě navíc se svěšenými křídly, což není taky úplně obvyklé.
2: Popisuje starostka Eva Procházková, podle které chce obec památník obnovit. O dotaci znovu požádá Ministerstvo obrany a jeho program zachování a obnovy historických hodnot. Ten by měl podle vyjádření rezortu obrany v následujících letech více zohledňovat památky připomínající právě oběti první světové války. Z Chebska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví. Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví. Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Pod poste českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Opravy vyjdou na 428 milionů korun, což je zhruba o 160 milionů míň, než byla předpokládaná cena. Práce začnou do poloviny letošního roku a jejich součástí je obnova fasády i interiéru objektu z roku 1962. V nové roli na Karlovarsku se tuto sobotu uskuteční další ročník akce Den rodin. Mezigenerační setkání má připomenout rodinu jako základ společnosti. S podporou města ji pořádá obecně prospěšná společnost náhradním rodinám. V Kraslicích na Sokolovsku otevřeli novou naučnou stezku. Vytvořili ji městské lesy v parku Sadovka. Kromě obnoveného altánu na Emilieně vyhlídce, tam jsou nově instalované interaktivní a naučné prvky, jako je například poznávání stromů. Celá trasa je dlouhá zhruba 2 kilometry. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty někdo ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí při pravidelné bohoslužbě. Pachatel rozbil skřínku s lebkou a při odchodu ho zachytila kamera. V Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Čínský prezident na úvod jednání řekl, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a ne rivaly. Čeští házenkáři nezvládli úvodní část baráže o postup na mistrovství světa v příštím roce. Favoritům z Francie doma podlehli 26-37. Odveta je na programu v neděli. A dnes čekejte většinou oblačnost přeháňkami teploty do 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na místní silnici u obce Spálená na Chebsku u železničního přejezdu nabouralo osobní vozidlo do stromu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pořadí už je 14. květnové dobré ráno, vyplnil souhrnný přehled zpráv a událostí spolu s Lenkou Polákovou. No a zpívat nám teď budou pro dobrou náladu a pohodu Zuzana Norisová a Marta Kubišová. A my vám přejeme, abyste měli i dnes pěkný pohodový den spolu s Českým rozhlasem. Máme 2 minuty po půl osmé.

0: Výjimečná osobnost české hudby Marta Kubišová nás potěšila teď svou písničkou a snad se vám i dnes hezky poslouchá. Ladíte rádio vašeho kraje a co se očekává? Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Česku. Ten má začít už příští týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Třeba podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Opoziční poslanci na mimořádnou schůzi nedorazí. S postojem vládní koalice nesouhlasí. Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové. Bývalá politička byla skoro 10 let neprávem stíhaná kvůli nákupu armádních letounů CASA. Od státu požadovala odškodnění 8,5 milionu korun. Obvodní a městský soud její žádost zamítli. Jejich rozhodnutí ale zrušil nejvyšší soud. A většina lidí v Česku naráží na překážky při používání online portálů státní správy. Ukázal to výzkum agentury Ipsos, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. 72% muselo v minulosti opětovně zadávat údaje, ke kterým měl stát přístup už dřív. Nedostatky připouští i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Za 6 minut bude 7:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Je 7:45 a před námi další chladný den odpoledne s přeháňkami. Ráno a dopoledne bude většinou oblačné s výjimečnou přeháňkou od západu. Během odpoledne přibydou od západu přeháňky na většině území a během večera postupně opět ustanou a přechodně se obloha částečně protrhá. Denní maxima dosáhnou na 9 až 12 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat mezi 4 až 7 stupni. Vane mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den velice dobré a biozátěž ta je dnes mírná na prvním stupni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Ať už doma v práci nebo za volantem posloucháte ranní hudební proud až po okraj plný pěkných písniček a informací. A nezapomeňte, že nás můžete poslouchat nejen analogově, ale také v kvalitnějším digitálním vysílání nebo ze satelitu přes družici Astra a nebo taky přes internet na webových stránkách vary.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas. Připomenu, že dnes po 13. hodině vysíláme pořád Alex a host a my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Hostem Alex a host bude Michal Pavlíček, hudebník, výrazná osobnost a spolutvůrce pražského výběru. S ním by rád ještě natočil píseň, už na ní pracuje. V únoru oslavil 70. a k té si i svým fanouškům nadělil novou desku Na obzoru. Koho na ní uslyšíme? Co bylo impulzem ke vzniku písně Země je věčná? A jaký vztah dnes má se svým souputníkem z pražského výběru Michaelem Kocábem? Poslechněte si Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Veřejnost se může vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Skupina ČES v prvním čtvrtletí letošního roku vydělala 14,5 miliardy korun. A dnes čekejte většinou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ústecký kraj zveřejnil dokumentaci k vlivu těžby lithia a zpracování rud na Cínovci v Krušných horách na životní prostředí. Připomínky je možné posílat do 11. června. Těžbu připravuje společnost Geomet, kterou vlastní z 51% skupina ČES prostřednictvím severočeských dolů. Zbylá část patří australské těžařské společnosti.
6: Geomet chce vytěženou lithnou rudu z Cínovce přepravovat na překladiště v areálu Dukla u Újezdečku a poblíž bývalé železniční stanice Lesní brána u Teplic a pak ji zpracovávat v někdejší elektrárně Prunéřov na Chomutovsku. Obyvatelé Teplicka se obávají dopadů na životní prostředí. Dubí bude podle starosty Jiřího Kašpara z ODS dokument EIA připomínkovat. Z Teplicka Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Areál záchranné a odchytové služby v Dalovicích u Karlových Varů opakovaně vykradli zloději. Naposledy si odnesli veškeré vybavení, které stanice k práci potřebuje. Škoda přesáhla 100 000 korun. Případ řeší policie. Stanice teď funguje v omezeném režimu a žádá veřejnost o pomoc ve sbírce na platformě Znesnáze 21, říká vedoucí stanice Petr Prokeš.
7: Jsme za to velice vděční samozřejmě za každý příspěvek, protože přesně za tyhle ty peníze dokoupíme to, co nám chybí, ale to, co nám chybí, dokoupíme až potom, co tento objekt řádně zabezpečíme.
4: Hospodářské výsledky skupiny ČES za první čtvrtletí letošního roku překonaly očekávání. Čistý zisk stoupl na 14,5 miliardy korun, meziročně je to o 13% víc. ČES už totiž letos nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků, takzvanou windfall tax. Firma proto zlepšila i výhled celoročního hospodaření. Čistý očištěný zisk, který je rozhodující pro výpočet dividendy, nově ČES předpokládá na úrovni 30 miliard korun. Kvůli nižším prodejním cenám elektřiny ale klesl ČESu provozní zisk EBITDA na 35,3 miliardy korun. Slovenská policie dál monitoruje situaci na hranicích s Ukrajinou. Informovala o tom na sociálních sítích. Slovenské úřady včera asi na 2 hodiny uzavřely z bezpečnostních důvodů všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Ta ohlásila ruské vzdušné údery mimo jiné v západní části, která sousedí právě se Slovenskem. Premiér Robert Fico se k tomu zatím nevyjádřil.
8: Slovenské úřady zdůraznily, že jako první hranici uzavřela Ukrajina. Západní část země tou dobou čelila podle Kyjeva nejsilnějšímu útoku od začátku ruské invaze. Drony mířily i na město Užhorod, které leží těsně u hranic se Slovenskem. Prezident Peter Pellegrini reagoval, že jsou potřeba intenzivnější diplomatická jednání. Slovenská opozice útok odsoudila a opět kritizovala víkendové setkání premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Četla i to, že bezprostředně po útoku blízko slovenských hranic nepřišla ze strany předsedy vlády žádná reakce. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
9: Sport.
4: Karlovarských Císařských lázních se uskutečnilo předávání ocenění v rámci ankety Sportovec Karlovarského kraje za rok 2025. Slavnostní večer připomněl mimořádné výkony napříč desítkami sportovních disciplín i silné příběhy lidí, kteří sportu věnují talent, energii a mnohdy celý život. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO letos získal titul nejlepšího sportovce hokejista Mateo Kočí z HC Energie Karlovy Vary, který byl součástí bronzového týmu české reprezentace na mistrovství světa juniorů do 20 let.
5: Počasí.
4: Dnes čekejte většinou oblačno, místy slabý déšť, později přehánky četnější, nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia, vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na místní silnici u obce Spálená na Chebsku u železničního přejezdu nabouralo osobní vozidlo do stromu. A dejte pozor, v Karlových Varech na nájezdu na průtah městem ve Staré Roli ve směru na ostrov máme hlášené odstavené nákladní auto v nepřehledné zatáčce.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete porovnat už za chvíli s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo. A protože je čtvrtek, tak nabídneme další díl seriálu Sudetské stopy. Dnešní téma je tentokrát spojeno s jednou františkolázeňskou zajímavostí. Tak nás poslouchejte dál. Je 8 hodin a skoro 6 minut a dobré ráno má pro vás další prima písničky od Petry Janu a Lenky Filipové. Tak hezký poslech.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je 8:45 a dobré ráno přejeme vám všem, kteří si s námi užíváte další chladný jarní den. A jaký tady konkrétně bude, to nám teď prozradí meteorolog Pavel Kopeček, kterého mám na telefonu. Hezké dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak s jakým počasím máme dnes počítat?
2: Tak určitě té oblačnosti bude hodně, tedy většinou oblačno v případě zataženo místy, zejména potom v horských oblastech by se měly vyskytovat dešťové přehánky nebo občasný déšť během odpoledne, potom srážky budou četnější a budou tedy i v nižších polohách postupně, ale by měly k večeru srážky ustávat a oblačnost by se měla i částečně protrhat. Teploty dnes vystoupají nejvýše k 9 až 12 stupňům a vítr bude vát mírný od jeho západu 3 až 7 metrů za sekundu a během večera bude slábnout.
1: Tak to je dnešní předpověď počasí a prozradíte nám ještě, co nás čeká zítra.
2: Tak nějaká výrazná změna se vůbec nečeká, během noci zůstane většinou oblačno, jenom ojediněle by se mohly vyskytnout nějaké přehánky k ránu, potom ale se bude od jihu opět zatahovat a během dne potom očekáváme většinou velkou oblačnost. Postupně na většině území opět přehánky nebo občasný déšť, výjimečně by se mohla vyskytnout i bouřka. K večeru opět by měly srážky pozvolna ustávat. Teploty po ránu 5 až 2, během dne maxima 8 až 11 stupňů.
1: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Pavel Kopeček. Moc vám děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Historické stopy. Ve vysílání Rádia vašeho kraje pokračuje seriál Sudetské stopy, pořad o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Redaktor Josef Šorfa vás po úvodní ukázce zavede spolu s historikem Chebského muzea Štěpánem Karlem Odstrčilem do Františkových lázní.
1: Vstávej, slíbila jsi, že k soše Františka půjdem v noci, když jsi se stydila ve dne.
2: Hele, možná, že k tomu, aby se mi konečně narodilo mimčo, budou úplně stačit slatiny koupele a cvičení. Fakt to nešidím.
1: Blázníš? Tak ty jedeš přes půl republiky do Františkových lázní a nesáhneš Františkovi na malýho Františka? Víš, co se říká?
2: No jo, že to pomáhá a já dítě chci. Tak jo, jdeme tam, ale vyhneme se národní třídě.
3: Socha chlapce s rybou z Františkových lázní je patrně jednou z nejznámějších, možná v celých západních Čechách. Stojí za ní Johann Adolf Mayrl, tedy ne za tou současnou, ta je z roku 1967, ale jejím předobrazem je právě chlapec s rybou od Johanna Adolfa Mayrla. Kdo to byl?
4: Johann Adolf Mayrl byl chebský rodák, narodil se v roce 1884 a byl to tedy český sochař, který ale mluvil německy.
3: Připomíná historik Štěpán Karel Odstrčil, co je pravdy na tom, že onen františkolázeňský František je prapůvodem obyčejný zahradní trpaslík.
4: To jsem určitě někdy prohlásil, něco v tomto duchu, že to má, řekněme, hodnotu jako zahradní trpaslík. Nejedná se o trpaslíka, jedná se samozřejmě o malého chlapce, sedí na modré kouli, ta původní socha je keramická a má barevnou glazuru a je to tedy původně výzdoba zahradní úpravy prostranství kolem Františkova pramene, kde skutečně měla ta socha funkci obdobnou zahradním trpaslíkům a sice jedná se o drobnou plastiku mezi květinami.
3: Johann Adolf Mayrl je spojen také třeba, co by chebský rodák, i se sochou chebského dudáka na Kašně. Vytvořil plastiky opatů v klášteře Teplá, celou řadu pomníků padlým v první světové válce.
4: Významná je třeba spolupráce s Friedrichem Lehmannem, budova někdejší eskomptní banky, dneska je tam drogerie na rohu u Třídy svobody a Májové ulice, kdy tam vidíme toho nádherného Atlanta, hotel Esplanáde, nedaleko hlavního nádraží v Praze, známý palác Adria v Praze.
3: Připomíná historie. Štěpán Karel Odstrčil s tím, že kromě soch si Mayrl vydělával také výrobou jejich sádrových zmenšenin.
4: Podle vzpomínek Mayrl z toho zoufalství té situace, tedy na konci druhé světové války před odchodem do Německa, měl rozbít svá díla, která měl tehdy ještě v ateliéru kladivem, takže udělal takovou smutnou tečku, řekněme, za tím svým působením zde v regionu donucen okolnostmi.
3: Po nuceném odchodu do hornobavorského Schrobenhausenu, kde Mayrl umřel v roce 1950, se mu už na svou úspěšnou kariéru nepodařilo navázat. Především na západě Čech řada památek, včetně té nejznámější františkolázeňského Františka. Jeho originál je vystaven v tamním muzeu. Z Františkových lázní Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvířatech.

0: informacích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj zadá zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové zubní kliniky v Karlových Varech. Postupně by měla zajistit registraci až 4,5 tisíce nových pacientů a přispět tak ke zlepšení dostupnosti stomatologické péče v regionu. Na vrchu Hai v Aši bude další relaxační zóna. Jedná se o takzvaný menhirový kruh s kamennými lehátky. Práce by měly začít na začátku příštího roku a radnice za to zaplatí asi 1 milion korun. Celou část ale pokryje dotace. Karlovy Vary dokončily první etapu obnovy fotbalového stadionu Slávie v městské části Drahovice. Za 14 milionů korun město nahradilo nevyužitou část areálu tréninkovou plochou s umělou trávou. Modernizovalo také část zázemí v původních tribunách. Jak by Češi zvládli několik dní bez elektřiny a spojení s okolím, ukáže nový dokumentární cyklus 72 hodin. Projekt navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a od neděle ho nabídne YouTubeový kanál platformy Czechsperiment. Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanyahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Předběžné hlasování Knesetu by mohlo být nejdříve v pondělí. Házenkářky Slávie porazily ve třetím semifinále na 7-metrové hody hráčky Mostu, které budou poprvé od roku 2013 chybět v boji o titul. A dnes čekejte většinou oblačnost s přeháňkami teploty do 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na místní silnici u obce Spálená na Chebsku u železničního přejezdu nabouralo osobní vozidlo do stromu. A dejte pozor, v Karlových Varech na nájezdu na Prutach městem ve Staré Roli ve směru na ostrov máme hlášené odstavené nákladní auto v nepřehledné zatáčce.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: 2 minuty po půl deváté v kalendáři, čtvrtek 14. května a svátek má dnes Bonifác. Podle lidové pranostiky třetí ze zmrzlých mužů. Bonifác je mužské křestní jméno latinského původu, jehož význam je muž dobrého osudu a nebo původu. Tak já věřím, že nejen Bonifáce, ale i vás ostatní potěšíme písničkami od Michala Davida a Miroš Birky a po nich už budeme soutěžit.

0: našem hudebním proudu nechyběla ani hudební vzpomínka na slovenského zpěváka Miroš Birku. A teď dáme hudbě na chviličku stopku. V dnešní soutěži vás pozveme na zajímavou akci, na besedu, díky níž se můžete dozvědět zajímavosti z policejní práce a nahlédnout pod pokličku skutečným kriminálním případům. A ke dvěma vstupenkám na besedu do Karlovarských císařských lázní ještě přidáme postupové místo do slosování o poukaz na autobusový zájezd. Tak už na nic nečekejte a vytočte telefonní číslo sem do studia 221 55 37 37. 8.39 na hodinách a v dobrém ránu můžete teď vyhrát dvě vstupenky do Atria císařských lázní Karlovy Vary na zajímavou besedu. Akce s názvem S povolením zatýkat nabídne v pátek 22. května od 19 hodin na 30 minut pohled do prostředí vyšetřování, policejní práce i skutečných kriminálních případů. Pozvání přijali brigádní generál ve výslužbě Martin Baláš, bývalý elitní policista, vyšetřovatel, vyjednavač a někdejší ředitel útvaru ochrany prezidenta a Martina Eretová, spisovatelka, dokumentaristka a režisérka. No a ke vstupenkám ještě přidáme postup do slosování. Eurorando je největším evropským festivalem pěší turistiky. Koná se jednou za 5 let a jeho cílem je podpora aktivního pohybu, přátelství mezi národy a poznávání přírodního i kulturního bohatství. 6. ročník festivalu se uskuteční 20. až 27. září v Krušných horách. Podrobnosti o této akci se dozvíte na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary 16. května ve stánku Klubu českých turistů. A my v dnešní soutěži nabízíme dva poukazy na autobusový zájezd, který proběhne v rámci Euroranda. Pokud tedy správně zodpovíte soutěžní otázku, postoupíte do závěrečného losování, které proběhne v sobotu 16. května. Tak ještě jednou zopakuji telefonní číslo, telefonní kontakt do soutěže. Je to číslo 221 55 37 37 a ve vysílání vítám prvního soutěžícího, kdo pak je na telefonu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Jarko Chodová.
0: Zdravím vás do Chodova, paní Jarko. Tak právě dnes si připomínáme narození Karla IV., který se narodil 14. května roku 1316. Tak Karel IV., samozřejmě všichni o něm víme, že je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin. Jako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou nového města pražského, stavbou kamenného později Karlova mostu přes řeku Vltavu, také zbudováním hradu Karlštejna nebo Karlových varů jako teplých lázní u Lokte, no a mnoha dalšími počiny. A právě hradu Karlštejn se bude týkat dnešní soutěžní otázka. Paní Jarko, jestli pak víte, kdo napsal divadelní hru Noc na Karlštejně? Chcete možnosti, nebo to dáte?
1: No, chci možnosti, to nevím.
0: dobře, dáme možnosti. Tak buď to Jaroslav Vrchlický, nebo Jiří Volker, anebo Karel Toman. Tak povídejte.
1: No, tak to jste mě dostala.
0: Tak to aspoň zkuste tipnout, paní Jarko.
1: Tak já zkusím Vrchlickýho.
0: Zkusíte první variantu, Jaroslav Vrchlický. No a ta je správně, je to tak? Tak já mám radost, že máte radost, paní Jarko. Ano, je to tak. Noc na Karlštejně je divadelní hra Jaroslava Vrchlického z roku 1884. A zajímavostí této divadelní hry je také to, že bývala pravidelně hrána na letní scéně pod širým nebem, přímo tedy na nádvoří hradu Karlštejna, kde často vystupovali herci z Pražského národního divadla. Takže paní Jarko, vstupenky na akci jsou vaše, postupujete do slosování, takže velká gratulace ode mě.
1: Děkuju.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a 1 minuta a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Ještě dopoledne bude většinou oblačno s výjimečnou přehánkou od západu. Během odpoledne přibydou od západu přehánky na většině území a během večera postupně opět ustanou a přechodně se obloha částečně protrhá. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 9 do 12 stupňů Celsia, na horách od 4 do 7 stupňů. Vane mír jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou stále ještě velmi dobré. Večer budou postupně mírně nepříznivé a biozátěž ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná. A pokud vás zajímají teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 14. května, tak je přidám. Minimální teplotu naměřila Šindelová v roce 2012 a bylo to -4,9 stupňů Celsia, zatímco tu nejvyšší teplotu 31,5 stupně naměřili v Františkově lázně v roce 1969.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Vrteční dobré ráno obsadila písnička Marcely Holanové, ale už se k nám přibližuje 9. hodina. Na tento čas pro vás chystá první dopolední zprávy Lenka Poláková a po nich přijměte pozvání k poslechu dopoledního vysílání, které bude také plné informací a pěkných pohodových písniček ve společnosti Michaly Vondráčkové. Tak tedy hezký den vám přeje a loučí se Jitka Brošková.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Až na Chebsku se nechala zkontrolovat stromy akustickým tomografem. Karlovy Vary nechali opravit fontánu ve staré roli. Víkend v Česku bude deštivý a chladný, pršet má hlavně na východě. A dnes čekejte většinou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Pro kontrolu stromů se rozhodla až na Chebsku, využila k tomu techniku měření akustickým tomografem. Kontrolu provedli zaměstnanci lázeňských lesů a parků v Karlových Varech. Zkontrolovali celkem 6 stromů. Město za to zaplatilo asi 25 000 korun. Jak říká místostarosta Pavel Matala z hnutí Za až, některé stromy bude muset nechat radnice pokácet, protože jsou ve špatném stavu.
3: Když zhodnotím teda těch 6 stromů, tak zhruba třetina těch stromů skutečně vykazuje velké poškození té vnitřní struktury, kdy jsou napadené houbami a hnilobami, třetina je v pořádku a třetina vyžaduje nějaké sledování. Ty stromy samozřejmě, které dopadly nejhůř, tak budou muset být pokáceny samozřejmě s adekvátní náhradní výsadbou za ně.
2: Až bude v kontrolách stromů pokračovat, a to především v místech, kde je největší pohyb obyvatel. Karlovy Vary nechali opravit fontánu sochaře Vlastimila Květenského v městské části Stará Role. Jak uvedl náměstek primátorky Martin Dušek z hnutí ANO, došlo k celkové výměně keramického obkladu i kachlí na fontáně, včetně glazur i nátěru mísy fontány. Odborná oprava se prováděla pod dohledem dcery autora Vlasty Květenské. Na spolupráci při obnově díla se domluvila s dalším karlovarským keramikem Janem Kožíškem. Náklady na opravu fontány byly přes 440 000 korun. Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat. Kubě zcela došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vicente de la Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra Oleviho bez světla až 22 hodin denně. Je to kvůli americké blokádě. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tanker plující pod ruskou vlajkou. Byl tak první od prosince.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou oblačno, místy déšť, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů Celsia, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na D6 na 142. kilometru u obce Arnoltov ve směru na Karlovy Vary máme hlášené odstavené porouchané osobní auto s karavanem. Odstavný pruh je neprůjezdný. Ulice Nábřežní v Sokolově je z důvodu opravy kanalizace zcela uzavřená. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný. krásné čtvrteční dopoledne, teď krátce po 9. hodině přejeme. S vámi je rádio vašeho kraje a v následující hodince se budeme věnovat třeba základním uměleckým školám. Někde je prý zájem tak velký, že musí některé děti dokonce odmítat. Připomeneme také vzácná onemocnění, kterými trpí 500 000 Čechů. I dnes pro vás máme tipy pro volný čas a nebo malý výběr z našeho rozhlasového archivu v rubrice Úsměv prosím. Z muziky teď třeba Alice Springs a hned po ní Václav Neckář. Přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Vzácná onemocnění se týkají 500 000 Čechů. Na diagnózu přitom pacienti čekají i roky. Upozorňují na to lékaři z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Zkrátit toto čekání pomáhají evropské referenční sítě, které propojují stovky specializovaných pracovišť napříč celou Evropou. Všeobecná fakultní nemocnice je jejich součástí a v oblasti dědičných onemocnění oka je v Česku jediným pracovištěm, které nabízí genovou terapii pro specifické onemocnění sítnice.
1: Když jsem byla malá, tak jsem neuměla dát ruku v pěst, neuměla jsem držet pořádně lžíci, to mi dělalo problém. Špatně jsem si kresla, neudržela jsem tušky.
2: 16-letá Adéla žije s extrémně vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Blauovým syndromem, kvůli kterému už absolvovala od svých 3 let asi 15 operací. Zároveň podstoupila cílenou léčbu, díky které kloubní a taky kožní problémy téměř vymizely. Dnes nemoc nejvíc ovlivňuje její zrak.
1: Nevidím níž, takže častokrát zakopávám o židličky. Nebo potom, když je třeba šero, tak už vidím hůř.
3: Co se zatím nedaří úplně zvládnout, je oční zánět, který je velmi významný a který vlastně vedl už k poškození oka, ke kterému došlo už vlastně předtím, než se ta diagnoza udělala.
2: Vysvětluje Pavla Doležalová, vedoucí Centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice. Právě včasné rozpoznání nemoci je u vzácných onemocnění klíčové. Zkrátit dobu čekání by teď mělo propojení nemocnic napříč Evropou.
4: Oční klinika první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice je součástí Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Jsme tedy jediná klinika, jediné pracoviště, které je členem této sítě.
2: Říká primářka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Marie Weiter. Evropská referenční sítě je virtuální platforma propojující stovky nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem.
4: Je potřeba vlastně centralizovat tu péči a zároveň tím, že jsou to vzácná onemocnění a často složitá, tak i my sami někdy musíme si žádat o konzultaci kolegy z zahraničí.
2: Známých vzácných onemocnění je víc než 8 tisíc a další neustále přibývají. A i proto se lékaři shodují, že lepší evidence pacientů a propojení péče zajistí včasné odhalení nemoci, které může pacientům zásadně zlepšit kvalitu života. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Slovo teď dostane Jiřina Bohdalová a téma je jasné. Její kolega Vladimír Dvořák.
2: Když jsme dělali televariete, tak on se vždycky pokusil něco propašovat, protože tenkrát se musel schvalovat scénář, existoval hlavní tiskový dohled a Dvořák byl velice chytrý, takže vždycky zašifroval něco a ty lidi si to vzali. A vlastně, když to bylo tištěný, tak to nikdo tak nepřečet, jako když jsme to řekli s určitým důrazem, tak už to lidi pochopili a byli rádi, že to pochopili a podle toho taky reagovali. A jednou já jsem dostala scénář už schválený a tam byl dialog, nad kterým jsem v údivu zůstala stát. Šla jsem za Láďou a povídám, tohle není možný, to nemůžeme říkat, ne, protože už tenkrát člověk měl i sám autocenzuru. No. Tak jsem říkala, to nemůžeme říkat, to nás zavřou nebo co. A on povídá, hele, je to schválený? Je. Tak to tam řeknem. A dialog zněl. Dvořák říkal, já teď hodně čtu. A já jsem říkala, a co teď čtete? A on pá, teď právě čtu Karla Máje Kapitál. A já jsem měla říct, Ježišmarja, ty to nenapsal Karel Máj. To nenapsal Karel Máj. A on na to řekl, ne, a víte, že je to možný? Já už jsem na 50. stránce a žádnej Indián. To si nedovedete představit, když jsme to řekli v tom Karlínském divadle, tak tam bylo chvíli ticho jak v hrobě, jak se ty lidi za nás lekli a potom začali tak řvát, že jsme měli pocit, že spadnou z balkónu. Takže to bych jenom chtěla říct, že Dvořák skutečně byl velice odvážný člověk v tomhletom, protože já bych bývala sama to škrtla.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, a tady už je několik tipů pro dnešní den. V sále městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou začne v 18 hodin cestovatelská přednáška nazvaná Návraty do Indie. V centru je A. Komenského v Přešticích, tak tam se pro změnu uskuteční další pokračování výkladu dějin Izraele, a to v podání historika Martina Šimka. Tentokrát na téma Svatá země v období studené války. Přednáška začíná v 18 hodin. Záporočeská galerie v Plzni zve na koncert Májové muzicírování s muzikálovými můzami. Benefiční koncert začne ve výstavní síni Masné krámy v 17 hodin. V ten samý čas také galerie nabízí komentovanou prohlídku výstavy nazvané Svět pod povrchem, tedy jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století. Slavná milostná setkání, to už je název tematické komentované prohlídky, která začne v 15.30 v Mariánských lázních. Sraz zájemců o zhruba dvouhodinovou prohlídku lázeňského města, plnou historek o slavných zamilovaných párech, je před turistickým informačním centrem na hlavní ulici. A ještě poslední tip, v Sokolovském městském divadle se dnes od 16 hodin koná soutěžní odpoledne Sokolov má talent, které dává prostor dětem a mladým lidem z regionu. Jako speciální host vystoupí zpěvák a vítěz talentové soutěže Zbyněk Trda. Tak tolik dnešní tipy. V našem vysílání teď Karel Gott. My vám i nadále přejeme pěkné dopoledne.

0: Iveta Bartošová dospívala v 9 hodin a 38 minut a teď se budeme věnovat základním uměleckým školám. Ty v Plzeňském kraji navštěvuje přes 15 000 dětí. Podle údajů hejtmanství je to nejvíc za posledních několik let. Na nedostatek žáků si nestěžují ani na základní umělecké škole Sokolovská v Plzni. Některé zájemce tam dokonce musí odmítat. Přesto se rozhodli ještě o něco víc vylepšit nábor nových talentů. Během pohádkové hudební stezky si tak děti vyzkoušeli ne jeden, ale hned několik hudebních nástrojů.
1: Tak já ti se měl takhle.
2: Adam si zkouší housle. Tak Adame, vyzkoušel jsi husličky, jak se ti hrálo na ně?
3: Nevím, prostě to bylo zajímavý.
2: Ale na husle hrála maminka. Co říkáte na tu myšlenku, že vlastně si vyzkoušíte daleko víc nástrojů, protože musíte projít stezku, získáváte razítka?
4: Myslím, že je to velice zajímavý pro děti, určitě prospěšný, protože jejich představa o nástroji může být zkreslená a tím, že si to vyzkouší, tak samozřejmě můžou si najít cestu nakonec úplně k nějakému jinému nástroji.
2: Kterou klávesu zmačknout, jak hrát dětem, vysvětluje Pavel Kantořík.
5: V zásadě my potřebujeme zjistit, jestli to dítě má nějakou orientaci ohledně výšky tónu, jak je na tom sluchově a hlasově, jo, jestli třeba umí zpívat. Takže už poznáme tu intonaci při tom zpěvu, jak ta hlava, jestli je už malinko otevřená, jak my říkáme, nebo je stále ještě zavřená. Jo.
2: Markéta Šťovíčková je autorkou myšlenky hudební stezky, kdy si děti můžou vyzkoušet hned několik hudebních nástrojů.
6: Když jsme chodili do školek, tak tu zkušenost a to nadšení ty děti nedokázaly přenést domů a přetlumočit svým rodičům. Ale tady jsou děti právě z rodiči a ty rodiče poprvé vlastně vidí, jak ty děti na hudbu reagují, jak jsou šikovné, jak je to vlastně baví a jak je to dokáže zaujmout. A myslím si, že to je ten hlavní impuls pro to, aby se pak rozhodli dát je do hudební školy.
2: Tak teď už jsme ve sborovně společně s ředitelem základní umělecké školy Sokolovská 54, Janem Sedláčkem. Jsou tady otevřené dveře, vidíme na chodbu, která je plná dětí. Takže zájem asi je.
7: Nemůžeme říct, že se každý rok na jeden obor hlásí pořád stejně dětí, ale zájem na výtvarku, na tancování i na hudební obory je plus minus stále stejný. Trošku v poslední době nám ubývají děti na dechové nástroje.
2: A kde je to naopak?
7: Přetlak je většinou v klavírech, v kytarách. My máme dost zájemců pro zpěv, odmítáme většinou nějaké děti do výtvarného oboru, ale nikdy to nejsou nějaká velká čísla, ale pravda je, že k naší kapacitě už žádné děti navíc vzít nemůžeme. Když v září někdo přijde, tak mu řekneme, nezlobte se, ale my už jsme tak plní, že kdybyste měli nejtalentovanější dítě na světě, tak už nesmíme ho vzít. Kapacita je kapacita.
2: Zájem o umělecké obory tady v Bolevci na základní umělecké škole Sokolovská je v průběhu posledních let a stabilní. Aktuálně má škola zhruba 900 žáků. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři Bonifác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
3: Pátě, já bych vám chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. Ho už můžeš rovnou říkat fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. A já přeju pěkný.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vedení Karlovarského kraje vyhlašuje veřejnou zakázku na vybavení dílen integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově. Karlovy Vary letos opraví Buchenwaldskou ulici nad železniční tratí. Výstava Hobby a potravinářský veletrh Czech Food Expo začínají na výstavišti v Českých Budějovicích. A dnes čekejte většinou oblačnost s přeháňkami teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově bude mít nové vybavení dílen. Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele schválila Rada Karlovarského kraje. Podle krajské radní Hany Žákové z Hnutí ANO jsou v první fázi projektu v plánu investice do vybavení autodílny, CNC stroje, obráběcích a lisovacích strojů, svářecí techniky i dílenského nábytku. Předpokládaná hodnota této části projektu přesahuje 31 milionů korun. Celková hodnota plánu modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov pak dosahuje přibližně 90 milionů korun. Na financování se bude z 85% podílet dotace. Karlovy Vary v letošním roce opraví Buchenwaldskou ulici na sídlišti Růžový vrch. Součástí projektu bude oprava komunikace, kterou před časem poškodil sesuv svahu nad železniční tratí v blízkosti hlavního vlakového nádraží. Stavební firmy by měly zakázku dokončit letos na podzim, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
2: Nyní už je svah zastabilizován, takže můžeme od kremace až po ulici Opletalovu vlastně tu část, která je teď směrněna, můžeme zrekonstruovat. Bude to stát kolem 5 milionů korun a mělo by to být hotovo ještě letos.
0: V Českých Budějovicích dnes začíná výstava Hobby a národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. V areálu výstaviště nabídne inspiraci zahrádkářům, kutilům a kulinářům víc než 400 vystavovatelů a odborníků. Společným tématem veletrhu je cestování. Letošní novinky vyjmenoval obchodní ředitel výstaviště Jan Kuběna.
3: Novinkou na Hobby bude nová expozice kávy. Bude také letní kino, které bude promítat zajímavé cestovatelské filmy. Dalším lákadlem určitě bude mobilní sauna, kterou zbalíte do tašky a zase můžete instalovat kdekoliv na svých cestách.
0: Ruské noční útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev nepřežil jeden člověk, zraněných je nejméně 29. Informuje o tom šéf tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko. Premiérka země Julia Sviridenková uvedla, že terčem byla civilní infrastruktura a obytné budovy. Údery přicházejí poté, co včera Rusko při masivním ostřelování cílilo taky na Zakarpatskou oblast, která hraničí se Slovenskem a Maďarskem. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové od středeční půlnoci vyslali přes 1500 bezpilotních letounů.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou oblačno, místy slabý déšť, hlavně na horách, později přehánky četnější. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor na silnici 210 u obce Rotava. Na Sokolovsku máme hlášený olej na vozovce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné dobré dopoledne, je 10 hodin a 4 minutky, tohle byly aktuální zprávy Lenky Polákové a nyní si slovo přebírá Tereza Švecová. Ale ne na dlouho, protože tuto hodinu by nás měl poslouchat každý, kdo miluje cestování. A když zrovna nemáme čas cestovat sami, tak kdo si o něm alespoň rád poslouchá a sní o tom, kam by se jednou rád vydal. Naším hostem totiž bude cestovatel Martin Burda, který má nejraději země Střední Ameriky. Takže nás rozhodně poslouchejte, protože věřím, že tahle hodinka nás zanese na spoustu exotických míst. Ještě předtím nám ale zaspívá Richard Miller anebo také Karel Zich. Tak se hezky usaďte, udělejte si dobrou dopolední kávu, čaj nebo něco dobrého a zaposlouchejte se. Krásný den, Tereza Švecová.

0: Máš chuť majoránky, zpíval nám Karel Zich v 10 hodin a 12 minut a já už tady u nás v Karlovarském studiu Českého rozhlasu vítám velmi vzácného hosta, který jsem uvážil poměrně dlouhou cestu a tím je cestovatel Martin Burda. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vám děkuji za pozvání a přeji krásný den i vašim posluchačům.
0: Já začnu takovou netradiční otázkou, jak byste se vlastně představil, kdo je to ten Martin Burda?
1: Úplně normálně jsem úplně obyčejný člověk, který se narodil, vyrostl v Sokolově a v podstatě v nějakých 45 letech si splnil svůj sen a odjel na druhý konec světa, do Střední Ameriky, kde jsem začal poznávat původní kultury.
0: Kde se vzala ta touha po tom cestování v tomhle věku? Nebo tam byla už dřív, jenom na to nebyla prostředky, energie, čas a odvaha?
1: Tak tahle moje myšlenka ve mně byla už víceméně od nějakých 10-12 let. Tehdy na to nebyl věk. Samozřejmě nebyly na to peníze, pak se člověk oženil, takže to přání šlo do spodního šuplíku, do vrchního šlo přání manželky, pak se člověk rozvedl, našel si přítelkyni, zase se to opakovalo a ve finále ten můj sen zůstal na vrchu, když mi bylo 45 let, 44, tak jsem zbalil batoh, foťák a jel jsem do Střední Ameriky.
0: Byla ta správná chvíle.
1: Byla ta správná chvíle, nicméně si říkám, že měla přijít daleko dříve.
0: Proč zrovna ta Střední Amerika?
1: Já mám strašně blízko k povaze místních lidí, ať je to Kostarika, Panama, Nikaragua. Jsem takovej volnější člověk, na nic nespěchám, všechno řeším v klidu a tahle mentalita vládne i ty Střední Americe.
0: A to jste tušil dopředu, že ta mentalita bude podobná, anebo to jste zjistil, že jste třeba procestoval těch zemí víc a pak se ukotvil právě
1: to
0: tam?
1: To jsem zjistil už dopředu tohle, protože já než udělám nějaký krok, tak si to pořádně naplánuju, zjistím si a pak teprve ten krok učiním, takže s tímhle vědomím já už jsem do Střední Ameriky odlétal. Nicméně byla to srážka kultur, zvyků, tam je všechno úplně jinak.
0: Odjížděl jste nejprve jako na dovolenou, nebo jste odjížděl opravdu tam žít a cestovat?
1: Odjížděl jsem tam víceméně žít.
0: Rovnou.
1: Rovnou žít, ano.
0: Žádný, jdu si to vyzkoušet,
1: ne,
0: ale
1: ne,
0: jdu tam rovnou.
1: Ne, rovnou a všichni mi říkali, že jsem blázen, nemáš peníze, protože těch peněz jsem opravdu neměl hodně. Neuměl jsem tehdy španělsky, uměl jsem pouze dvě slova a vydal jsem se 12 000 kilometrů daleko na druhý svět a nikoho jsem tam ani neznal.
0: To je opravdu jako velmi zásadní životní moment, určitě takhle velké rozhodnutí, jak je to náročné třeba jako i legislativně, nebo jako vůbec vlastně vyřídit takovou věc, dožít někam jinam.
1: Tak legislativně tam nejdřív přiletíte na turistické vízum, že jo. To turistické vízum dneska už je 3 měsíce nebo půl roku. Já měl poprvé 3měsíční turistické vízum, takže po 3 měsících jsem musel dělat takzvaný border run, kdy jsem musel přeběhnout do sousední země, abych měl výstupní razítko z Kostariky a zase vstupní zpátky a tím se mi prodlouží ten pobyt. Takže jsem zprvu dělal tyto takzvané borderany. V každém případě ty možnosti na práci nebyly pro mě jako pro cizince moc velký. Takže já jsem si řekl, já se začnu věnovat tomu průvodcování, budu dělat ten turismus. A s tím jsem také založil společnost. Víceméně polovinu peněz, co jsem měl, tak jsem zaplatil advokátům za založení společnosti, za registraci naší značky. No a začal jsem pracovat na té naší společnosti a víceméně po nějakých 3 letech to začalo nést nějaké to ovoce.
0: Takže jste se rovnou tady vlastně začal živit jako průvodce,
1: ano,
0: tam místní.
1: Ano,
0: prováděl jste tady Čechy?
1: Prováděl jsem Čechy, prováděl jsem Slováky a v současné době už se na nás obracejí i třeba sami Kostaričané, že chtějí do Kostariky, na druhý konec Kostariky na výlet, ale chtějí s námi.
0: Tak to je krásné, to jsou slova Martina Burdy a s ním si samozřejmě budeme povídat zase po další písničce.

0: Little Lies, tak se jmenuje písnička, která právě doznívá v překladu Malé lži, ale my vám tady teď budeme vyprávět samé krásné a doufám, že pravdivé informace, protože si povídáme o cestování s Martinem Burdou po Střední Americe. Co zažiju, pokud se rozhodnu vydat se po Střední Americe s vámi?
1: Jestliže se rozhodnete vydat se na cestu s námi, tak zažijete Střední Ameriku nebo Jižní Ameriku bez růžových brýlí. Ukážu vám kulturu, ukážu vám život místních lidí tak, jak skutečně žijí. Vyzkoušíte si jejich nápoje, jejich jídlo a co je hlavní, doprovodím vás i mezi původní obyvatele. Ať se jedná o původní obyvatele na Kostarice Bribry nebo v Nicaraguji Bluefield a nebo moje srdcová záležitost, Indiáni Embera v Darienské džungli.
0: Jak se vůbec při cestování vyhnout tomu masovému turismu?
1: Když jede člověk sám na vlastní pěst nebo s cestovní agenturou, tak se tomu prostě nevyhne. Protože každý začíná u Google, každý začíná na různých blogách, z toho si bere informace, část toho skopíruje a jede a nevyhne se. Nejlepší pro to, aby se člověk dokázal vyhnout tomu masovému turismu, je najmout si někoho, jako jsem já.
0: A který mě provede po těch zapadlých uličkách a zapadlých koutech. Necestujeme dneska někdy třeba jenom z nějaké touhy dobrých fotek na Instagram? Setkáváte se s takovými lidmi?
1: Nesetkávám, jsem za to velmi rád. Já mezi naše klienty patří lidé od 45 let výš, mám 70-leté cestovatele a to nejsou instagramoví cestovatele, ty chtějí skutečně zažít to, o čem jsem tady mluvil.
0: Pokud se už rozhodnou vydat se na cestu třeba sama, bez toho průvodce, tak co byste mi doporučil? Jak se mám chovat, abych vlastně opravdu něco zažila z té země, do které se vydávám?
1: Určitě se nepovyšovat nad místní lidi, i když jsou podstatně chudší. Mnoha lidem připomínají ty lidi, že jsou i zaostalejší, že nejsou tak inteligenčně vyvinutí, což není pravda, ale nepovyšovat se, snažit se používat jejich jazyk. I když umíte pár slov, i když to umíte špatně, tak to používejte. Používejte překladač. Nesnažte se používat angličtinu a konkrétně třeba pro Čechoslováky. Každému hned řekněte, že jste z Československa. Okamžitě na vás budou koukat úplně jinak a nezařadí vás do toho balíčku Severní Amerika.
0: Jak vlastně jako obecně byste doporučil přistupovat k cestování? Dělat si ten přesný plán toho, co chci zažít, nebo nechat působit nějakou sílu okamžiku?

0: nějaké notičky, než člověk vyjede, přeci jenom je to 12 000 kilometrů, mít nějaké pojistky ve formě byť těch lidí, kteří tam žijou, nebo v ubytování, protože, jak už jsem říkal, střední Jižní Amerika funguje úplně jinak. To, že máte něco odsud potvrzený, ještě neznamená, že to máte.
1: Jaká jsou vaše oblíbená místa, která jste stihl za ty roky navštívit? Kam se nejradši vracíte ve střední Americe?
0: Já se nejraději vracím do Darienské džungle. Překvapivě mnoho lidí to zná, je to jedno z nejnebezpečnějších míst a je to díky tomu, že tam je má domorodá rodina, můj kmen, jsem členem Embera, mám v Darienské džungli i vlastní domorodý dům, takže to je moje srdcovka. Nicméně objíždím Salvador, Honduras, strašně rád jezdím všude.
1: Na jaké zážitky nejintenzivněji vzpomínáte za ty roky, co tam jste, tak co ve vás tak jako nejvíce zůstalo?
0: Co nejvíc ve mně zůstalo, těch zážitků je strašně moc. Určitě ten nejvíc stěžení zážitek je ten, když mě místní lidé označili za tyko.
1: Co to je tyko?
0: Což je označení pro Kostaričana. Rodilý Kostaričan, když mi bylo řečeno, že jsem tyko. To mě opravdu potěšilo. Další takový stěžení zážitek pro mě osobně bylo, když se mě šaman kmene Embera přijímal do kmene.
1: No a o tom si možná povíme víc za malou chvilku. Je 10 hodin 25 minut a tady už je připravená Aneta Langerová a její skvělý nápad, ale hned poté ještě na malou chvíli Martin Burda.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: 10 hodin, 29 minut a my si ještě chvíli pojďme povídat o cestování ve Střední Americe. U toho rituálu se ještě musím zastavit, to asi nejde jen tak přeskočit. Jak to tedy probíhá, jak jste se mohl stát členem domorodého kmene?
1: No, abych byl upřímný, náčelník domorodého kmene přišel s tímto nápadem za ty mé návštěvy, za to, jak tomu kmeni pomáhám, že by byl rád, kdybych se stal členem toho kmene, ale že to musí odsouhlasit šamanka, protože tam mají 99-letou šamanku, která teda se musí zeptat těch duchů a podle toho teda se rozhodne. Takže šamanka se zeptala, pravděpodobně duchové nebyli proti, a když jsem v listopadu doprovázel skupinu českých lékařů do darienské džungle, tak tito lékaři byli přítomni přijímacímu rituálu, kdy jsem byl přijat do kmene Embera.
0: Já si myslím, že jste důkaz toho, že strašně zajímavá část života může začít i v tomhle neúplně mladistvém věku a že opravdu na nás čeká spoustu skvělých podnětů. Je to pro vás, hádám, velká čest?
1: Určitě je to pro mě ta největší čest, je to pro mě daleko víc než miliony na účtě, než velká vila někde. Jsem na to nesmírně vděčný a dělám všechno proto, abych nesklamal tu jejich důvěru ve mně.
0: Proč se tedy rozhodnout cestovat právě třeba, co já vím, děti odešly z domu, hledám nějaký nový smysl, může to být právě cestování?
1: Určitě. Tam není podmínka, že vám musí být 20, 30, podívejte se, já jsem vyjel v 45, není tam ani ta podmínka, že člověk musí mít miliony na účtě, měl jsem pár desítek tisíc a zvládl jsem to na druhém konci světa, dokonce i bez znalosti jazyka, bez znalosti zákonů, takže ty největší překážky, které máme, si klademe sami.
0: Jak dlouho tam teď aktuálně žijete?
1: Teď tam jsem pátý rok.
0: Pátý rok. Hádám, že španělština už není takový problém.
1: Už jsem se to naučil, už jsem odložil i překladač, takže...
0: Kam byste se ještě rád podíval a zatím jste to nestihl?
1: Určitě by to byla Austrálie, lákají mě aboriginci a to je asi tak nějak zhruba všechno.
0: Ještě nějaké další sny vás napadají?
1: Chtěl bych strašně moc tu Jižní a Střední Ameriku přiblížit daleko více lidem tady z Čech a ze Slovenska. Chtěl bych ukázat lidem, že ač si kolikrát stěžují na ten svůj život, tak jsou lidi, kteří jsou na tom daleko hůře, ale jsou daleko šťastnější.
0: Když už jste tady a když jsme tady o tom rozšiřování povědomí o těchto zemích, tak vy jste také připravil i nějakou besedu, která se koná v příštím týdnu.
1: Beseda se koná 20. května v 18.30. Je to v Karlových Varech v restaurace U Průšů, Kutnohorská 743. A ještě pár míst je volných, tak jestli můžu telefonní číslo, kde je potřeba udělat rezervaci, a je to 776 787509.
0: O čem si na té besedě budete hlavně s lidmi povídat? O čem budete vyprávět?
1: Budu se snažit vyprávět o tom mém poznání Střední a Jižní Ameriky, ale jak to tak vždycky dopadá, přijde nával otázek, protože každého zajímá něco jiného. Takže to bude takový dialog, bude odpovídat na různé otázky lidem.
0: Hádám, že se zdržíte tak dlouho do večera, jak bude zapotřebí.
1: Určitě není to limitovaný hodinou, dvěma, prostě když tam vydržíme 3, 4, 5, tak tam budeme 3, 4, 5 hodin.
0: A dozvíme se spoustu zajímavých informací. Já totiž osobně bych si s váma rozhodně povídala daleko déle, než máme tady ten možný čas. Mnohokrát vám děkuji za rozhovor, že jste dorazil ze Střední Ameriky až sem k nám zpátky do svého rodného kraje a také do Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Mockrát vám děkuji za pozvání a mějte se krásně.

0: Tohle byla švédská popová legenda ABBA, písnička I Have a Dream. Je 10 hodin a 38 minut a je čas na další zajímavou reportáž. Bývalou těžební jámu u Komorní hůrky nedaleko Františkových lázní včera zaplnili botanici i veřejnost. A to proto, aby tam sčítali nejvzácnější české orchideje, vstavače kukačky. Jedná se o kriticky ohrožený druh rostliny. Orchidejím se na Chebsku daří, a to i díky pozůstatkům sopečné činnosti. Ke sčítání dobrovolníci nic nepotřebovali, jen poctivě každou rostlinu zaznamenat. Hledání jim usnadnila výrazná fialová barva.
1: Teď jsme si natáhli ty pásy, každý prostě dostane jeden svůj pás a půjdeme jedním směrem a vždycky na konci na sebe počkáme, nahlásíme čísla.
2: Rozdává pokyny před začátkem sčítání orchidejí botanik muzea v Chebu Jiří Brabec.
1: Je potřeba sečíst všechny jedince, kteří v letošním roce šli do květu. Vás poprosím, vezměte si tenhle ten pás, jo? Takže začínáme.
2: Tak kolik jste jich napočítal?
3: 111.
2: Takže 111. Petře, počítáte takhle orchideje každý rok?
3: Nechodím každý rok.
2: Takže máte jich 111, zapíšete?
3: Počkám na další přidělený pruh.
1: Prosím vás, já jsem měl 122, vedle mě Honza.
4: 117.
1: 117.
5: Petr 111. Petr
1: 111. A tady paní kolegyně.
6: 149.
1: A ještě musíme počkat tamhle vzadu na kolegu, ten toho tam měl hodně.
7: 288.
1: Výborně, 288, děkuju a jdeme na další.
2: Sčítat orchideje přišel i pan Jiří. Pane Jiří, poprvé, nebo už jste tady byl?
8: Už jsem tady byl minulý rok i předminule.
2: Takže vás to baví?
8: Ano, ano.
2: Proč jste se rozhodli k tomu sčítání orchidejí?
1: Ten monitoring orchidejí se dělá po celé České republice. Tady v jámě Komorní hůrky to začalo už v roce 1995.
2: Vy v ruce držíte jakýsi graf a v roce 1995 tady bylo vstavače kukačky, bylo orchidejí 932 a třeba v loňském roce už jste napočítali 9953 kusů.
1: To je pravda, orchideje obecně velmi jakoby fluktují, to znamená, že jeden rok může být ten počet těch kvetoucích rostlin přes 1000, další rok třeba spadne jenom na několik desítek. Tady zpočátku to fluktuovalo někde mezi pár stovkama a pak došlo k nějakému zlomu, který asi se dá i přičíst dobrému obhospodařování, které tady dělá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
2: Jan Buriánek, průvodce na Komorní hůrce. V čem je tohle prostředí specifické?
4: Specifické je to tím, že při té erupci Komorní hůrky, tak vlastně z kráteru, který byl na západě té sopky, tak vlastně vály silné západní větry, které navály tu strusku sopečnou sem na východ od toho kráteru, kde vlastně se ta struska těžila až do 50. let minulého století. Zůstala tady ta struska vlastně do nějaké hloubky do 2 až do 3 metrů a vytváří tady specifické vlastně podmínky, proto se tady těm stavačům tak daří.
2: Se sčítáním pomáhalo asi 35 dobrovolníků. Na místě našli přes 7000 orchidejí. Z Františkových lázní Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Co se má stát, to se stane. Je 14. května, 10 hodin a 49 minut ladíte rádio vašeho kraje. Do Českého rozhlasu míří další prestižní cena. Novinářskou křepelku za loňský rok převzal Matěj Skalický, moderátor a autor našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Ocenění pro výrazné mladé novináře do 33 let uděluje nadace OSF.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Úvodní znělka podcastu a oceněného tvůrce. Matěj Skalický si novinářské křepelky velmi váží. Bere to ale jako poctu nejen pro sebe, ale pro celý svůj tým Vinohradské 12.
3: Je to signál, že ta podcastová tvorba, kterou dělám nebo kterou děláme s týmem, má ohlas, je slyšet a určitě nás to nabije tou novou energií, abychom každý den mohli nadále vydávat nové a nové epizody a těšit jimi naše posluchače.
2: Ocenění získal Matěj Skalický za dlouhodobou zpravodajskou práci. Předal mu ho šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a člen poroty Josef Pazderka.
4: Vítězem v kategorii cena novinářská křepelka se stává Matěj Skalický.
5: Matěj to ve finále dostal za kontinuální kvalitu, za něco, čemu se říká nepodskakování laťky. Vydávat takhle kvalitní podcast každý den znamená mimořádné nasazení nejenom Matěje, ale celého toho týmu. A jestli mám něco vypíchnout, tak je to jako neuvěřitelná pečlivost a schopnost obětovat se až skoro na hraně vlastního zdraví.
2: A o čem je dnešní díl Vinohradské 12?
3: Příběh smrtícího viru hantaviru a jedné lodi, na které se ten virus objevil, a my se ptáme viroložky Ruth Tachezy, jak se tam dostal, jak moc závažné onemocnění vyvolává, jestli se toho máme bát, anebo naopak ne.
2: Epizody si můžete poslechnout třeba na webu Českého rozhlasu nebo v podcastových aplikacích. V dalších kategoriích novinářských ocenění uspěly například investigativní novinářka Zdislava Pokorná z deníku N nebo komentátor Petr Honzejk z Hospodářských novin. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vrch Hájv až na Chebsku bude mít menhirový kruh. Před 140 lety bylo otevřeno městské divadlo v Karlových Varech. Po krádeži relikvie je znovu otevřená bazilika v Jablonem v Podještědí na Liberecku. A dnes čekejte věčnou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na vrchu Hájv až na Chebsku bude další relaxační zóna. Jedná se o takzvaný menhirový kruh s kamennými lehátkami. Práce by měly začít na začátku příštího roku a radnice za to zaplatí asi 1 milion korun. Celou částku ale zaplatí dotace. Pokračuje místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
2: Zároveň tam samozřejmě bude infopanel, aby lidi věděli, co to je, proč to je, a měla by tam být i taková pobytová zóna s lavičkou kamennou, na které může člověk strávit nějaký čas a přijímat pozitivní energii.
0: Nová budova městského divadla v Karlových Varech slaví jubileum. Slavnostně otevřená byla poprvé před 140 lety, 15. května 1886. Jak uvedla ČTK, svou činnost zahájilo divadlo operou Figarova svatba. Postavena byla podle návrhu architektů Fellnera a Helmera a výzdobu vytvořili mimo jiné bratři Klimtové. Do roku 1945 se tady hrálo převážně německy. Český činoherní soubor vznikl až po válce. Během své historie prošlo divadlo řadou rekonstrukcí, ale dodnes si zachovalo svůj jedinečný styl. Bazilika v Jablonem v Podještění na Liberecku je ode dneška znovu otevřená. V úterý tam zatím neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. V 18 hodin tam dnes bude i pravidelná bohoslužba. Památka byla ve středu zavřená kvůli zajišťování stop kriminalisty a částečné opravě oltáře, ve kterém byla relikvie uložená, říká představený a děkan kláštera dominikánů Pavel Maria Majer.
3: Ten samotný relikviář jsme nechali v té podobě, aby návštěvníci viděli, jakého barbarství je schopen zloděj, který to udělal.
0: Téměř 90 lidí zemřelo při prudké bouři s krupobytím v indickém státě Uttar Pradesh. Víc než 50 obyvatel je zraněných, informuje o tom agentura Reuters s odkazem na indické úřady. Uhynulo taky přes 100 kusů dobytka. Prudké bouře jsou v nejlidnatějším státě Indie běžné během horkého období od března do června.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou oblačno, místy déšť, nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů Celsia, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor na D6 na 136. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Máme hlášený předmět na vozovce. A v obci Hlavno na Sokolovsku je mimořádně uzavřený železniční přejezd Hlavno. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu a dobře dojeďte, ať už jedete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I po 11. hodině pokračuje naše dopolední vysílání. V rubrice Náš příběh vám za chvilku představíme novou sociální službu První dotek, která má zamezit nárůstu odložených dětí. S vámi je stále rádio vašeho kraje. Přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Blízkost, teplo, hlas i dotek. To všechno je důležité pro čerstvě narozené dítě. Jenomže ne každá žena mu právě tohle dokáže dát. V Karlovarském kraji proto vznikla služba nazvaná První dotek, která je součástí sociálních služeb v Kinšperku nad Ohří a kterou vám teď představíme v rubrice Náš příběh. Takzvaný kontakt kůže na kůži podporuje touhu matky pečovat o dítě. A v řadě případů už se takový vztah sociálním pracovnicím a dobrovolnicím podařilo obnovit.
2: Je to příběh miminka, který v podstatě zůstalo v té porodnici o samotě. My jsme se jako rozhodli, že ještě tyhle ty děti podpoříme ve spolupráci s komunitním centrem Instant prostřednictvím dobrovolnic v některých porodnicích. Tam přišly dobrovolnice, které to miminko měly v kontaktu kůže na kůži. A ono, jak to dítě bylo zvyklý prostě na ten lidský kontakt, na tu blízkost, tak bylo takový čilý a živý. A jeho matka se teda rozhodla, že by ho chtěla vidět. No a ono, jak bylo zvyklý na ten kontakt, tak se přisálo k prsu a ten příběh skončil tak, že ona s ním odešla domů, nechala si ho nakonec.
3: Vysvětluje význam nové služby První dotek Nikola Onderová z poradny pro rodinu.
2: My se snažíme ideálně ještě v tom těhotenství navázat s tou ženou nějaký vztah, vysvětlovat jí význam kontaktu kůže na kůži a kojení bezprostředně po tom porodu. Takovou celkovou podporu v těch prvních chvílích s miminkem poskytujeme.
4: Jsou i speciální košile k tomu, jak si je máme představit.
2: Je to vlastně takový pruh látky, který má na každé straně cípy, který se zavážou a vlastně dítě se zaváže k ženě. Dítě je tam na té ženě pevně, je v kontaktu kůže na kůži a ona se vlastně ještě jako s ním obleče do takový košile zavinovací.
3: Podle studií, jak říká vedoucí rodinné poradny a psycholog Jakub Onder, je moc důležité, aby první hodiny a dny po narození bylo dítě ve fyzickém kontaktu s matkou.
5: U obou těch aktérů se v mozku vylučuje látka, který říkáme oxytocin, a ta funguje k utužování vzájemné vazby. Na straně dítěte je to vlastně podpora rozvoje mozku a na straně matky jí to vlastně poskytuje jakousi odměnu a další motivaci k péči o to dítě a vzniká z toho něco, čemu říkáme intuitivní rodičovství. To znamená, ta maminka nejenom, že se cítí více šťastná, když o to dítě pečuje, ale zároveň má taky pocit a skutečně to i umí lépe odhadnout, co to dítě potřebuje a má pocit, že mu více rozumí.
4: Setkáváte se s tím třeba vy osobně ve své poradně?
5: Bohužel úplně běžně, nejenom z ústavní péče, ale i z rodin, kde je nějaký, my bychom to mohli nazvat jako chladný odchov, takže opravdu vyrůstají děti, které jsou méně odolní, méně psychicky zdraví, méně motivovaný vstupovat do vztahu, přenáší se to do jejich dalších rodin, takže takový pomyslný dědičný hřích.
4: Koho napadlo, že by zrovna tu službu jste mohli poskytovat vy?
5: Tak já se přiznám, že ten nápad původně úplně byl asi můj. Nicméně já jsem spoustu těch informací měl od manželky, která je přinesla z organizace Mamila, která vychází z poznatků předních neurovědců. To jsou opravdu poznatky, které jsou prověřený a z kterých hodně čerpáme, vycházíme.
4: Je to někdy těžká práce?
2: No, je to krásná práce, mně se to líbí, baví mě to. Je někdy těžké překonávat stereotypy, určité mýty a obavy a strachy, ale je to hrozně hezké, když potom vidíte, jak se to dítě jako na tu ženu úplně přirozeně naváže a jak na sebe koukají a jsou úplně propojený, takže já dostávám za to obrovskou odměnu.
3: Dodává z rodinné poradny Nikola Onderová. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11:25. Bolevec, část Plzně, se rozkládá na severním okraji města a nabízí zajímavou kombinaci historie a moderního bydlení. Původní vesnice, zmiňovaná už v roce 1382, se pyšní zachovalým historickým jádrem, chráněným jako památková zóna s cennými usedlostmi z 18. až 20. století. Ano, před námi je 11. díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Připravil ho Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Tentokrát krásně voní lípa, zpívají ptáci.
3: Okolo nás je spoustu sedláckých stavení.
4: Samá lidová architektura.
3: Přes, to tady krásné.
4: Přesto jsme na sídlišti. Přímo teda uprostřed sídliště, což je takové unikum sídliště Bolevec, jelikož tady zůstala původní vesnice zachována a kolem ní se nám tamhle hned za statky tyčí paneláky.
2: Lukáši Houško, dlužíte nám vysvětlení, co se odehrálo, že tenhle kousek historie soudruh nezbořil.
4: Původní plán byl, že se to tady celý spundruje, zbourá. Naštěstí Bolevec byl postaven v údolí, tady kolem teče potůče, který vyvírá potom na konci Bolevecký návsi. Pro stavbu sídliště to bylo úplně nevhodné, neúplně ideálně vhodný terén. Stavitelé sídliště si potom řekli, čertopal, náves tam zůstane, budou tady vysazený stromy a máme hotový park zadarmo.
2: Ale všimněte si, jak to vlastně funguje. Domy okolo sebe jsou malé, jsou to statky a najednou tady máme hasičskou zbrojnici.
4: No, jo.
2: Stojí nám tady Majka a dokonce ji uhlídali, no, kdo by jim tady taky tu Majku podříznul, že jo?
4: Tamhle vidíme pokus o takzvanou humanizaci paneláku, to je téma 20.
2: Moment, říkáte humanizace paneláku, ukazujete tamhle, my jsme v rozhlase, Lukáši.
4: Nacházíme se tady na kraji bývalého Bolevce, koukáme na jeden
2: takzvaný panelák.
4: Takzvaný panelák a za ním se nachází panelák, který má mansardu přes 3 patra, to znamená přetaženou střechu, přes 3 patra vlastně horní.
2: Jsme v Kazňovské ulici.
4: Kazňovská ulice.
2: Kaši, já teďko přemýšlím, pojďte, já vám něco povím. Severní předměstí a tady ty ulice, Mířanská,
4: jsou všechny
2: Manětínská,
4: odkazují na sever Plzeňska, no.
2: Je to tak?
4: Když půjdeme furt rovně Kazňovskou ulicí, tak jdeme k první základní škole a také k pomníku budovatelů města Plzně.
2: Pojďme tam. Tady vidíte dlouho?
5: Ne, asi 2. rokem.
2: Tady na Bolevci 2 roky.
5: Ano.
2: A neměla jste z toho strach tolika lidí?
5: Ne, neměla, vůbec ne, já jsem šla z Prahy do Plzně, takže...
2: Jste šla z metropole do pole.
5: Přesně tak.
2: A máte miminko?
5: Mám miminko.
2: Ale hodně malinké.
5: Hodně malinký, 6 týdnů.
2: Ježišmarja, Lukáš, se podívat na miminko taky.
3: Neuvěřitelný.
2: Tak jo. Ono je zajímavé, že kdekdo by si mohl myslet, že první škola byla součástí sídliště, ale ono sídliště vyrostlo okolo ní.
4: Je to tak, začalo se tady stavbou školy, což je dost progresivní, protože vy vlastně nejdřív zajistíte tu službu, až potom nastěhujete kolem lidí. Developeři by se mohli dneska učit.
2: A Lukáši, vidíte tu skleněnou výstavu?

0: Letický panel, ano, tady zůstal zachován, nezateplen.
1: Letický panel, pokračuj. Oni to nevidí v tom rozhlase.
0: Je vlastně skleněná, podbarvený sklo, v tom je schovaná izolace a betonový podklad a je to stavební materiál, který umožňoval vlastně, aby ty stavby byly designovější, prostě dát nějakou tvář.
1: Vidíte, Lukáši, to je jako s tím vejcem. Některé české slepice snášejí ruská vejce. A v Třešticích v panelárně někdy dělali poletický panel.
0: Je to tak.
2: Já v Bolevci bydlím 31 let.
1: A co je tady nejhezčí?
2: No, tady je krásný. Lesy, rybníky, cyklostezky, co víc bych si mohla přát?
3: Myšlenkou na tvou lásku, smutku prodaná.
1: Procházíme se po boleveckém sídlišti v Jarním hávu a v Kazňovské ulici přicházíme k pískovcovému pomníku od Ladislava Fládra, který byl slavnostně odhalený už v roce 1986. Vyloženě tady tlačil čas.
4: To bude žena. Jo.
0: Ano.
4: Na nohy na to už nebyl čas. Ta dáma. Tak buď to stojí zády, anebo jí neudělali obličej.
0: Pokud stojí zády, tak má prsa na zádech.
1: To je pravda, ona má prsa na zádech.
0: Ladislav Fládr, pomník budovatelů města Plzně.
1: Si všímáte detailů. S dokumentárním seriálem Českého rozhlasu Výtah mimo provoz jsme se toulali po plzeňském sídlišti Bolevec. Působí dobře, je tady prostor, barvy, květiny a také funkční vodní prvky. Jen jedna výtka. Krásné žardiniéry na pěší zóně od Františka Pavlase jsou zanedbané a tak se za mistra s Lukášem přimlouváme.
5: A ještě dodajíme, že ve 12. dílu seriálu Výtah mimo pronovoz se přesuneme do Karlovarského kraje, kam se na další sídliště vydáme s Janou Strejčkovou.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A teď se vás zeptám, už se vám někdy dostala do ruky mapa Plzeňský kraj za Karla IV. Poslouží nejen milovníkům historie a učitelům při výuce, ale může být i dobrou inspirací k rodinným výletům. A kde jindy po ní sáhnout než dnes, tedy v den 710. výročí narození Karla IV. My na západě Čech si letos připomínáme také 670 let jím založeného hradu Kašperk a s největší pravděpodobností i hradu Radyně.
1: My to nevíme úplně přesně. My víme, že v roku 1356 založil hrad Kašperk a protože hrad Radyně vznikl společně s Kašperkem, předpokládáme, že i letošní rok má výročí založení hrad Radyně.
2: Když se vydáme po dalších stopách Karla IV. V našem regionu, připomeňte jeho nejdůležitější počiny.
1: V roce 1363 nadal město Plzeň trvalým výročním trhem. Plzeň se konečně etablovala jako hlavní královské město v kraji a převzalo vlastně tu nejdůležitější výsadu od dnešního starého Plzence. Tak též v roce 1356 založil takzvanou Zlatou stezku, která vedla přes Kašperské hory a v Klatovech povolil výstavbu dominikánského kláštera a podobně.
2: Na mapě, která je před námi, nejvíc zaujmou pochopitelně hrady. Kolik že jste jich do ní zanesli?
1: Hradů je tam okolo 50, ale přesný počet není úplně znám, protože my ne u každého opevnění víme, že to býval hrad.
2: A těch vyobrazených hradů takhle pěkně v prstenci kolem Plzeňského kraje je kolik?
1: Necelá 30 a autorem těch obrázků je plzeňský grafik Marek Pišl. Tady vlastně je třeba vidět, že takový hrad Švihov, když se podíváte na ten obrázek, tak rozhodně takhle dnes již nevypadá. Dnes ho známe, že ho s těmi věžemi a baštami a tak. A tady je nakreslen jenom takový menší palác obklopený vodním příkopem a to bylo v tom 14. století všechno.
2: Prstem po mapě Plzeňský kraj za Karla IV. Se touláme s archeologem Filipem Kaslem, spoluautorem této mapy.
1: Ke každému hradu jsme dali nějakou perličku nebo zajímavost posluchači, když si pořídí naši mapu. A pokud by to vlastně přečetli celou tu mapu, tak dokonce získají jakousi mozaiku, jak to vypadalo v Plzeňském kraji celkově, že bylo třeba potřeba, když člověk putoval cestou, tak si najmout nějakou ochranku, nebo kde bylo potřeba zaplatit mýtné a podobně.
2: Koukám, že tady dole máte i vyobrazení šlechtických erbů.
1: Ano, snad víceméně všech známých erbů, které vlastně známe, že je šlechta používala právě v té polovině 14. století. Třeba Rožumberkové nebo Švamberkové, kteří měli statky tady v tomto kraji až po takové ty méně známé. A takové to gro naší mapy, když se na ní podíváme, tak vidíme, jaká část toho patřila panovníkovi, církvi a co z toho šlechtě. A díky tomu vidíme, že celý Plzeňský kraj byl takové velké ostrovy církevních klášterních majetků a jenom tak mezi tím tak rozdrobeně vlastně sídlila šlechta.
2: Ona, ta šlechta, údajně se jezdila do těch církevních majetků rekreovat, je to pravda?
1: Je to tak, ty kláštery byly jakési wellness pobyty využívané šlechtou a my dokonce víme, že ty kláštery žádali panovníka, aby aspoň byl omezený ten čas, po který oni musí nějakým způsobem se starat o ty šlechtické hosty, aby je tam takzvaně nevyžírali, protože to docela bylo finančně nákladné, když se tam takhle ta šlechta do těch klášterů jezdila zotavovat.
2: A teď mi na té mapě ukažte, kam byste nám doporučil se podívat.
1: To je hrozně těžký. Každý ten hrad je specifický něčím jiným. Na takovém bubnu, tam je spoustu dochovaného takových těch autentických konstrukčních prvků. Takový Lipštejn, kde je třeba dochovaná krásná věž, tak je zase nádherný výhled do malebného údolí řeky Berounky. Takže doporučuji třeba udělat si takový výlet na Lipštejn.
2: Mapa Plzeňský kraj za Karla IV. Je zdarma k dispozici ve vybraných infocentrech měst v regionu, například v infocentru města Plzně vedle radnice. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: České rady.
1: Kávová sedlina, lidově lógr, může mít v domácnosti mnoho využití. Nejprve si ho však potřebujeme dobře vysušit. Nasypeme lógr v tenké vrstvě na pečící papír a dáme schnout na teplé místo. Nebo použijeme troubu nastavenou na nízkou teplotu. Přidáním vysušené směsi do hlíny dodáme sílu rostlinám. Káva totiž obsahuje živiny, jako jsou draslík, hořčík i minerální látky. Kávová sedlina by měla dokonce přitahovat užitečné žížaly, které půdu dokáží prokypřit, a tím pádem se vašim výpěstkům v záhoncích bude lépe dařit. Kávový lógr je ověřený a účinný peeling na ruce, chodidla nebo pomerančovou kůži. Vyrobit si můžete i účinnou masku proti vypadávání vlasů. Smícháte lógr s kokosovým olejem, směs nanesete na vlasy, vmasírujete do pokožky hlavy a po půl hodince působení vlasy pečlivě opláchnete.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za všechno může jen čas, odnesl nám i dnešní dopolední vysílání, které je pomalu u konce. Po 12. hodině se ale rozjedou písničky pro vás, tak zůstaňte s námi. Pěkné poledne přeje Michaela Vondráčková, naslyšenou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj připravuje koncesní řízení na pronájem Sokolovské nemocnice. Karlovy Vary plánují další etapu modernizace drahovického fotbalového stadionu. Městský soud v Praze znovu zamítl vyšší odškodnění pro exministrině Parkanovou kvůli stíhání v kauze letounů Kasa. A dnes čekejte většinou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Karlovarský kraj připraví koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. Nemocnice je v majetku kraje a v současnosti provozuje soukromá společnost Penta Hospitals CZ. Nájemní smlouva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a společností Penta skončí v roce 2029. Další prodloužení nájemní smlouvy ale není podle právníků možné a jedinou cestou, jak zachovat dnešní stav, je koncese, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
3: Proč neprodlužujeme smlouvu? Neprodlužujeme, protože vlastně současná právní úprava to již neumožňuje. Smlouva byla uzavřena v roce 2011 za nějakého právního stavu. Došlo ke změně zákona o veřejných zakázkách a vlastně ten institut už neumožňuje ten nový zákon tak, abychom pokračovali.
2: Penta Hospitals CZ má podle mluvčího společnosti Vladislava Podradského zájem nemocnici dál provozovat a do koncesního řízení se přihlásí. Karlovy Vary pokračují v obnově sportovního areálu FC Slavie v městské části Drahovice. Po úpravách tréninkového hřiště a šaten má přijít na řadu rekonstrukce hlavní tribuny a haly pro míčové sporty. Práce na úpravách kabin v suterénu tribuny by mohly začít ještě letos, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z Hnutí Karlovaráci.
4: Teď nás čekají dva důležité úkoly. Ten první úkol je ta stávající tribuna, která je dlouho zavřená. My jsme tam opravili střechu a tak dále, ale musíme se pustit do těch vnitřků. A na druhé straně, tak tam máme v plánu zrevitalizovat a opravit tu obrovskou velkou tělocvičnu. To jsou teď dva nejdůležitější úkoly. Tribuna a tělocvična nahoře.
2: Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů Kasa. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za devítileté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 milion a 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu. Čína a Spojené státy se podle prezidenta Xi Jinpinga můžou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tajvanu. Podle čínských médií to Xi Jinping řekl během jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tajvan taky označil za nejdůležitější téma čínsko-amerických vztahů. Mluvčí vlády v Tajpeji po dotazech na summit v Pekingu prohlásil, že Spojené státy opakovaně potvrdili svůj postoj v pevné podpoře Tajvanu.
1: Sport.
2: Tým házená Kinžvart ve třetím semifinále národního play-off Interligy žen porazil v Chebu Písek 29-17 a o zlato si zahraje s pražskou Slavií. Nejlepší střelkyní utkání byla z 12 góly písecká Iveta Korešová, 10krát se trefila domácí Veronika Vávrová. Šťastná z postupu byla kinžvartská gólmanka Adéla Srpová.
5: To je opravdu neskutečné a kdyby mi to někdo řekl před sezonou, tak bych mu opravdu nevěřila, protože jsme utrpěli nějaké ztráty, ale myslím si, že tým se neskutečně doplnil a jsem fakt na holky pyšná za to, jak jsme makali a fakt jsme si to urvali a vybojovali to finále, vlastně krok za krokem celou sezonu jsme takhle pospolu, hlavně pospolu fakt jako jeden tým.
2: Finálová série Lázně Kinžvart Slavia začne v Chebu v sobotu v 19 hodin a 15 minut.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou oblačno, místy slabý déšť, hlavně na horách. Později přeháňky četnější s možností bouřky, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Vanemírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré až dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Sokolově na křižovatce ulic Sokolovská, Karla Havlíčka Borovského a Mičurinova havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
0: 12:05, zprávami v pravé poledne a po nich teď už písničkami na přání startuje druhá polovina programu Českého rozhlasu Karlovy Vary, který vám bude teď celou hodinu hrát podle vašeho přání nebo vaší nálady, to už je na vás. Volejte, pište do studia, číslo je 221 55 37 37 a linka už je připravená, můžete začít vytáčet anebo nám napište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být také na Instagramu, Facebooku, ale právě teď v této hodině přímo i ve vysílání. Tak budeme rádi. Teď už vám hraje první písnička, kterou jsme vybrali my, je od skupiny Buty, jmenuje se Vrána. No a já se těším na někoho z vás. S vámi je Zlata Kinská a svátek má dnes Bonifác. Tak teď už víte úplně všechno. Volejte, pište, přejte si. Jedním okem, jedním uchem.

Krásný hlas francouzské zpěvačky Lary Fabienne a její adagio na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Když byste si vy od nás chtěli zahrát jakoukoliv písničku, kterou máte rádi a my ji budeme mít, tak určitě vám ji rádi zahrajeme. Tak neváhejte, volejte na linku 221 55 37 37 anebo nám klidně i napište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz a my za vás vše vyřídíme. Teď jdu vyřídit za naši posluchačku ze severu. Hezký den, prosím o zahrání písničky od Michala Tučného, který byl oblíbeným hudebním doprovodem při cestách po naší republice, ale i na těch delších cestách na jih a vlastně jako hezká vzpomínka na něj na parťáka. Všem v rádiu a všem posluchačům přeji hezké květnové dny. Srdečně vás zdravím ze severu, mám vás moc ráda. My máme rádi vás, naše posluchače, a jsme rádi, že nás posloucháte ve všech světových stranách.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

0: mě.
1: Tak to byla písnička Na sever. Já jsem ráda, že si voláte o vaše oblíbené písničky. Teď budeme plnit naší posluchače Schodova, zase tu její oblíbenou. Vítám Aničku na našich vlnách, hezký den.
2: Já vás zdravím, hezký den. Tak nějak jsem si vzpomněla, že před týdnem jsem byla pod Děvínem, kde se Morava slévá do Dunaje, takže tu moji od Elánu a posílám ji všem lidičkám, co vás poslouchají a vám do rozhlasu.
1: Aničko, vy jste od nás z regionu, vy sem voláváte občas do písniček pro vás, ale odkud původem vlastně zo Slovenska pocházíte?
2: Zo Slovenska, od Trnavy.
1: Od Trnavy, mhm.
2: Podunajská nížina.
1: Aha. A kde pak, že jste byla na tom kole, co jste mi říkala před chvílí, kde jste to všude?
2: Pod Děvínem.
1: Pod Děvínem přímo.
2: Bratislava.
1: Mhm. Tak to jsme rádi, že jste si to užila.
2: Jo.
1: Mějte krásné jaro, teď zase u nás, tady na západě.
2: Ano.
1: A užívejte si odpoledne. Naslyšenou, hezký den.
2: Děkuju.

sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: lidí k nápadům Leona Machálková na Českém rozhlase Karlovy Vary a díky písničkám pro vás vám plníme vaše přání a to teď budeme plnit Jarce ze Sokolova. Taky vás tady vítám, hezký den.
1: Hezký den i všem posluchačům a díky nápadům Leony Machálkový, tak jsem dostala nápad pustit si norskou písničku, to jsme tady ještě neměli, byl by to zpěvák Alexander Rybak a jeho písnička Ferita, což je pohádka. A mimochodem před pár lety vyhrála Eurovizi a vlastně úplně jednoduše zpěvák přišel s housličkama, zahrál a vyhrál.
0: Zní to krásně, úplně pohádkově, stejně jako název té písničky. Tak já už ji pouštím. Jste tam?
1: Ano. Ano, jsem.
0: Tak si ji poslechněte. Krásný den a budu se těšit opět naslyšenou.
1: Já taky, naslyšenou.

0: Fairy Tale Alexandra Rybak na Českém rozhlase Karlovy Vary, pohádková písnička a pohádkový příběh. Co vy na to, Stando? Hezký den.
1: No, hezký den vám taky přeju. No, co na to, Standa? Co na to, Standa? No, rocker, že jo? Katapult, Petr Spálený, AC/DC. Tady to, jako kdo si co nechá zahrát, nestlumuju rádio, je to každýho volba, jo? Je to taková příjemná změna, no, a je to dobře, že ta paní prostě vyndává takovýhle písničky, které se nehrajou, jako jsem to udělal já, teďko. Měl jsem v plánu Michaela Tučného, ale předběhla mi jedna paní, takže jsem vybral Rosu na kolejích od Babiho Daňka. Říká se, že to je hymna country, tak možná, že i jo, ono těch nádherných country písniček je prostě hafo mraky, ale tady ta je prostě jedna z nich, která patří mezi ty nej. Je to moc krásné.

0: A zdravím všechny posluchače. Pepu, je to i pro vás, pro Jaromíra a pro Aničku z Ostrova. Moc vám děkuju, paní Zlatko.
1: Je to hymna, všichni ji známe, tak si hezky společně s námi všichni zaspívejte. A já jsem ráda, že nám zpestřujete náš playlist a že si zahrajeme i písničky z různých zemí. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Doufám, že jste si s námi zaspívali všichni, co znáte tuto krásnou hymnu, country hymnu Rosa na kolejích v podání Vabyho Daňka, kterou vám dnes vybral náš posluchač z Dolců Standa. Já teď budu plnit přání písemné, abychom to hezky prostřídali a splnili jak ta písemná, tak i ta vaše, která voláte. Tak tentokrát budeme hrát Olze a Vláďovi od Marušky Rotrové, Lásko voníš deštěm. Písnička, která si myslím, že se hodí i do tohoto počasí. Tak krásný den, mějte hodně lásky a pohody.

To byla jedna písnička plná lásky pro naše posluchače Olgu a Vláďu z Karlových Varů. Teď jdeme plnit další přání. Dobrý den, Zlatko, přeji krásný den vám všem. Chtěla bych si dnes nechat zahrát svým dvěma miláčkům a moc si přeji, aby se na sebe ti moji kluci nezlobili. Byla by to písnička Ty a já od skupiny Krištof a moc vám děkuji, přeji hezký den, posluchačka Míša ze Sokolova. Písnička je moc hezká, tak jdeme na to. Krásný den.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Láska a pochopení zpívala zpěvačka o tom všem, zpěvačka Cher, kterou určitě moc dobře znáte na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A já jdu plnit další přání, tentokrát písemné. Dobrý den do studia Českého rozhlasu v krásných a léčivých Karlových Varech. Vaším prostřednictvím bych chtěla zahrát všem srdcařům z našeho kraje, kteří stále věří v lidské dobro a i přes zklamání, kterých máme všichni až, stále makají na tom, aby měli hezké a spokojené životy. Zkrátka pro všechny ty, kteří věří, že život je takový pomyslný nekonečný příběh, ve kterém je všechno možné, když si to dovolíme. Vybírám píseň s názvem Never Ending Story ze stejnojmenného filmu, tedy z filmu Nekonečný příběh. Všichni jsme ho asi viděli jako malé děti. Mě udělal osobně velikou radost před pár týdny. Krásný den všem s úsměvem a s vírou zázraky. Andrea. Andreo, děkujeme za váš vzkaz, za vaše přání. Přejeme i my vám krásný den a držíme palce, ať se vám daří v životě.

0: To byla písnička na přání Neverending Story, ústřední titulní píseň ze stejnojmenného filmu z roku 1984. Určitě většina z vás viděla. Pardon. Viděl i Míra ze Sokolova. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, paní redaktorka Nická, všem posluchači. Určitě jsem to viděl.
0: A líbilo?
1: Byla to taková naše srdcovka v těch letech.
0: Jsme byli všichni
1: ještě malí. Pak jsme čekali na tu dvojku.
0: Přesně tak. No a co vy dnes budete chtít od nás zahrát?
1: Já bych chtěl zahrát o pana Mátla Vítr výchve a chtěl bych pro svoji maminku veškerýmu rozhlasu Karlovy Vary, což je super, pak pro jeho přítele, pro svoji přítelkyni Julku a pro maminky přítele Míru Ostrova a Anču, která se nám neozvala už 3-4 dny.
0: Tak jdeme na to.
1: Děkuju moc krát.
0: Krásný den, díky za výběr.
1: A to zítra podaří, ten den otevřený dveří.
0: Pozítří.
1: Jo, pozítří, jo, já už to mám. No.
0: Kdo dorazí, tak se na vás těšíme, 16. Krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ještě stále plníme vaše přání, než splníme úplně to poslední této hodiny, tak vám řeknu, co vás za malou chvíli čeká. Za 4 minuty bude 13 hodin, to znamená, že přijdou na řadu další čerstvé zprávy dnes odpoledne s Hanou Zubkovou. Jedna z nich se bude týkat toho, že karlovarské hejtmanství chystá spolupráci s věznicemi při krizových situacích. Podrobnější informace pak už v celou. Po 13. hodině, jako vždy ve čtvrtek, Alex a host. Hostem pořadu dnes bude Michal Pavlíček, hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent, tak se máte na co těšit. Teď si pustíme ještě jednu tedy písničku na přání a na telefonu vítám ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary Aničku. Hezký den.
1: Dobrý den, taky přeju pěkný den, už se to lepší to počasí. Chtěla bych poděkovat Standovi z Dolců, Mírovi ze Soklova. Míro, já jsem akorát z Ostrova nad Ohří, jsme kámošky s mámou, pak pro Danušku, vaška kamaráda, manžela, Alici a Luce Hojce. A vám.
0: Díky moc. Vybrala jsem písničku Dala jste mi volnou ruku. Tak vašeho miláčka, jak vy říkáte, hraje teď Petr Spálený, ale tentokrát no. Motel Nonstop. Krásný den, naslyšenou.
1: Ten to má rád, víte taky.
0: To je dobře. Tak krásný den, Aničko.
1: Jo, taky pěkný den.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj podepíše memorandum o spolupráci s vězeňskou službou. Veřejnost a botanici sčítali u komorní hůrky nedaleko Františkových lázní vzácné orchideje. Napočítali jich přes 7 tisíc. Víkend v Česku bude deštivý a chladný, pršet má hlavně na východě. A dnes čekejte většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarské hejtmanství chystá spolupráci s věznicemi při krizových situacích. V kraji jsou 3 věznice, které můžou nabídnout zhruba 100 vězňů například na pomoc při požárech nebo povodních, kdy odsouzení v areálu věznice můžou třeba plnit pytle s pískem nebo vařit jídlo pro záchranáře a dobrovolníky. O dalších formách spolupráce informuje hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
3: Druhá nabídka pomoci je, že jsou schopni v nějaké míře nám zajistit pomoc třeba v příspěvkových organizacích, kde by mohli vězni provádět výmalby, úklidy a tak dále. A třetí varianta je zaměstnávání odsouzených. Nastavili jsme si formu komunikace, že to bude přes koordinátory, u nás to bude odbor bezpečnosti krizového řízení a za vězeňskou službu to bude pravděpodobně ředitel věznice v Horním Slavkově.
2: Nedaleko komorní hůrky u Františkových lázní se sešli botanici a veřejnost. Na bývalé těžební jámě sčítali vzácné orchideje, takzvané vstavače kukačky. Jedná se o ohrožený druh rostlin, zaznamenali jich přes 7 tisíc. Proč se rostlinám právě na tomto místě daří, vysvětluje průvodce městského kulturního střediska Františkovy lázně Jan Buriánek.
4: Při té erupci komorní hůrky, tak vlastně z kráteru, který byl na západě té sopky, tak vlastně vály silné západní větry, které navály tu strusku sopečnou sem na východ od toho kráteru, kde vlastně se ta struska těžila až do 50. let minulého století. Zůstala tady ta struska vlastně do nějaké hloubky do 2 až do 3 metrů a vytváří tady specifické vlastně podmínky pro růst rostlin a je to velice výhřevná rostlina, proto se tady těm stavačům tak daří.
2: Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat. Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje. Informuje o tom tamní veřejnoprávní stanice LSM s tím, že to znamená i pád vlády. Siliňová ve středu ztratila většinu v parlamentu. Levicově orientovaná strana Progresivní totiž oznámila, že už kabinet nebude podporovat. Rozhodnutí strany následovalo po víkendovém odvolání ministra obrany Andryse Spruce kvůli řešení incidentu s ukrajinskými drony. Ty minulý týden vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a zasáhly sklad ropy.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou oblačno, místy slabý déšť, hlavně na horách, později přehánky četnější s možností bouřky, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Vanemírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré až dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech v ulici Nákladní nedaleko vlakového nádraží bourala 2 vozidla. Projížděte tam se zvýšenou opatrností. A v Sokolově na křižovatce ulic Sokolovská, Karla Havlíčka, Borovského a Mičurinova havarovala 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí, no.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřeje Hejmu. Ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jiný.

0: kdekoliv, když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že bychom mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání,

0: dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla v Jiřím Suchým, tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme si blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty sedmdesátiny?
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus jedničku, dvojku, ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď poslovu na text v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šáhnu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: ne,
0: takového.
1: Ne, tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně. No.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně. Já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám. Jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo, a já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, které si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když z hudebně je to hotový věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký mení. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak, tak to vyzkoušíme, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary vyhodnocují výběrové řízení na pronájemky na čas. Benzín a nafta v Karlovarském kraji od minulého týdne zlevnily. Nafta je nejlevnější v Česku. Cermat v pátek zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. A zítra čekejte velkou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. O provozování karlovarského kina Čas projevily zájem dvě soukromé firmy. Výběrové řízení na pronájem dočasně uzavřeného kinosálu v současné době vyhodnocují představitelé města. Výsledky tendru chtějí oznámit příští týden. Hlavním cílem je udržet nejstarší karlovarské kino v provozu a zajistit pro něj další využití. Pokračuje náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO.
2: Jsou dvě nabídky, jedna karlovarská a jedna pražská firma. Ta výběrová komise se chce seznámit s těma koncepcemi, které byly předloženy nebo byly součástí té nabídky a příští týden by se mělo to vyhodnotit. Přičemž tam byla stanovená minimální výše toho nájemného ve výši 18 800 korun bez DPH.
1: Pohonné hmoty v Karlovarském kraji od minulého týdne zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42 korun a 48 haléřů. Před týdnem byl o korunu a 51 haléřů dražší. O 2 koruny 37 haléřů zlevnila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 41 korun a 1 haléř a je tak nejlevnější v Česku. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, zaplatí motoristé v kraji za paliva nejméně na Karlovarsku. Za benzín dají nejvíce na Chebsku a nafta je nejdražší na Sokolovsku. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy se uchazeči i jejich rodiče dozví v pátek. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školu nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se můžou do dalších kol, která školy s volnou kapacitou vyhlásí, pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
3: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
1: Evropská komise vyzvala unijní státy k zákazu tzv. Konverzních terapií. Ty jsou zaměřené na potlačování sexuální orientace. Komise tak reagovala na petici, kterou podepsalo přes 1 000 000 Evropanů. Podle unijní exekutivy jsou konverzní praktiky diskriminační, ponižující a zdraví nebezpečné.
4: Před metodami konverzních terapií, jako jsou fyzické tresty, izolace či hypnóza, už dříve varovala Světová zdravotnická organizace či OSN. Eurokomisařka pro humanitární pomoc a krize Hadža Lahbibová uvedla, že dosud tyto praktiky zakázalo pouze 8 států Evropské unie. Komise se proto chystá vyzvat zbylé země, aby škodlivé a vědecky nepodložené terapie zakázaly. Podle agentury Evropské unie pro základní práva každý čtvrtý dotázaný příslušník LGBT plus komunity podstoupil praxi, jejímž cílem bylo změnit sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci a zítra čekejte velkou oblačnost, odpoledne přeháňky na většině území, výjimečně i slabou bouřku, k večeru budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně Celsia, na horách 4 až 1 stupeň. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 5 až 9 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici ze Stanovic do Tepličky na Karlovarsku havarovala motorka.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Přesně právě teď v tomto čase startuje čtvrteční Dobré odpoledne dnes s datem 14. května a já vám za celý náš vysílací tým přeji krásné odpoledne a pohodový poslech s rádiem vašeho kraje. Právě teď vám budeme hrát na úvod písničky, které nestárnou. Za malou chvíli si své vědomosti můžete opět porovnat s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo. Nabídneme vám pár tipů na akce, které se dnes odpoledne a večer konají v našem regionu. Také se budeme věnovat obci Stará voda na Chebsku, která stojí už více než 100 let. Tam stojí tedy památník více než 100 let, věnovaný obětem první světové války a právě tomu budeme věnovat pár minut po půl třetí. A v této hodině stihneme jako vždy společně nakupovat a prodávat. Tak připomenu telefon, který budete potřebovat 221 55 37 37. Jsme s vámi, rádio vašeho kraje, Český rozhlas Karlovy Vary.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Pod poste českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loji Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Petr Spálený vyhrál svou první cenu Obyčejnou ženu. Vy taky s námi můžete soutěžit a něco pěkného vyhrát, tedy až v té příští hodině, tak nás určitě dobře poslouchejte i v následujícím čase. Teď jsou pro vás připravené tipy pro váš volný čas, abyste věděli, kam můžete dnes vyrazit a jaký si udělat hezký program.
1: Tipy pro volný čas.
0: Slavná milostná setkání, tak to je název tematické komentované prohlídky, která začíná dnes v 15.30 v Mariánských lázních. Sraz zájemců o zhruba dvouhodinovou prohlídku lázeňského města plnou historek o slavných zamilovaných párech je před turistickým informačním centrem na hlavní ulici. V Sokolovském městském divadle se od 16 hodin koná dnes soutěžní odpoledne Sokolov má talent, který dává prostor dětem a mladým lidem z našeho regionu. Jako speciální host vystoupí zpěvák a vítěz talentované soutěže Zbyněk Drda. Muzeum Karlovy Vary vás aktuálně zve na výstavu s názvem Aspekty přírody, vize Alexandra von Humboldta. Návštěvníci se tak mohou seznámit se sbírkou spojenou s všestranným vědcem přelomu 18. a 19. století, který se také vypravil na několikaletou expedici do Jižní Ameriky. Karlovarské interaktivní galerie Becherova vila se bude od 17 do 19 hodin vyšívat velká mapa varů. Zájemci si do mapy mohou přijít vyšít svá oblíbená místa, osobnosti, ale i své vzpomínky, sny, nápady a přání spjaté s Karlovými vary. Klub Paderewski v Karlovarské Husovce má dnes od 19.30 na programu koncert s názvem Pocta Evě Olmerové. Nejznámější skladby této popové a jazzové zpěvačky zaspívá Daria Kuncová. A divadlo Boženy Němcové ve Františkových lázních vás láká na španělský večer s Carmen. Koncert plný vášnivých árií v podání mezzosopranistky Edity Adlerové začíná v 19 hodin a 30 minut. Ať už dnes vyrazíte kamkoliv, přejeme vám příjemný čas, ale i strávený s rozhlasem, s Českým rozhlasem Karlovy Vary, který vám už opět teď hraje další porci písniček, které nestává.

0: Dalibor Janda na Českém rozhlase Karlovy Vary. Na kraji obce Stará Voda nedaleko Chebu stojí torzo historického památníku. Věnovaný je památce padlých v první světové válce, jenže už desítky let je kamenná stavba poničená a postupně chátrá. Na plášti památníku jsou navíc jasně patrné stopy po dopadu kulek od střelných zbraní.
1: Měla jsem informaci, že orlice, která byla dříve na pomníku, schodili do studny, která byla poblíž toho pomníku.
2: S nezávislou starostkou Staré Vody Evou Procházkovou stojíme v těsné blízkosti pomníku, který připomíná oběti první světové války.
1: A v blízkosti pomníku byla studna a do té studny měla být schozena orlice z toho pomníku. V roce asi 2017 jsme se teda rozhodli, že tu orlici vykopeme, abychom věděli, jak vypadala, a po hodině musela přijet pyrotechnici, protože jsme tam našli pancerfausty a různé nevybuchy. Granáty. Orlici jsme našli jenom hlavu, bohužel se rozbila, ale zase si z toho dokážeme vydedukovat, jak byla vysoká a jak asi mohla vypadat.
2: Ta studna je dnes asi zasypaná.
1: Studnu jsme zase zasypali a tím to skončilo, naše velká akce.
3: Pomník je poškozený od konce druhé světové války, i přesto je na první pohled jasné, že jde v regionu stále o velmi ojedinělou stavbu.
1: Pomník je atypický tím, že je vlastně půlkruhový na čtyřech sloupech, mezi tím jsou potom desky se jmény padlých, nahoře vlastně byla polokoule a na té polokouli pak stála orlice a ještě navíc se svěšenými křídly, což není taky úplně obvyklé.
3: Památníky věnované obětem první světové války lidé v regionu začali obnovovat zejména v 90. letech. Pokračují v tom prakticky dodnes. Nedávno obnovené pietní místo najdete například v Radošově u Karlových Varů.
4: Zvažovali jsme dotaci, která se nabízí, nicméně vzhledem k výšce těch nákladů jsme se nakonec rozhodli, že to uděláme za vlastní.
3: Říká nezávislý starosta Kyselky a Radošova Aleš Labík, podle kterého stála obnova pietního místa uprostřed obce desítky tisíc korun. Ve Staré Vodě na Chebsku bude ale rekonstrukce památníku složitější.
1: My bychom pomník chtěli opravit. Už jsme třikrát žádali ministerstvo obrany o dotaci, protože ta oprava, pokud bychom chtěli pomník uvést do stavu, v jakém zhruba byl, tak by stála zhruba milion korun.
3: Vysvětluje starostka Eva Procházková, která chce o dotaci na záchranu památníku opět požádat ministerstvo obrany.
1: Dlouho nebyla vůle opravovat ten pomník, co si budeme nalhávat, prostě je to tak, jak to je, jsme Češi a budeme opravovat německý pomník, ne všichni jsou s tím jako dodnes srozuměni. Mně to přijde, že tady žijeme už spoustu let my a měli bychom ctít padlé z první světové války, kteří bojovali za naši vlast.
3: Podle vyjádření ministerstva obrany program záchrany a obnovy válečných pohřebišť v minulých letech zvýhodňoval pietní místa související s druhou světovou válkou. V budoucnu by měly dotace více pamatovat i na místa věnovaná obětem konfliktu ze začátku 20. století. Mimochodem jen v loni rezort obrany přispěl na obnovu válečných pietních míst více než 20 miliony korun. Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Kdo z vás je dnes připravený s námi nakupovat a prodávat, tak právě teď máte jedinečnou příležitost, tak volejte do Karlovarského studia Českého rozhlasu na číslo 221 55 37 37. Připomínám jako vždy, že nám inzeráty můžete také i posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kdo z vás by si nezapamatoval to, co jsem teď nadiktovala, tak mrkněte na náš web Českého rozhlasu Karlovy Vary www.vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace, včetně tedy kontaktů na nás. Ve vysílání společně s námi je už dnes první inzerent. Vítám ho na našich vlnách. Hezký den.
3: Dobrý den.
2: Pěkný den. Já vás jenom poprosím, máme tam ozvěnu, tak jenom si malinko
3: stlumte,
2: vypněte nebo poodejděte. Přesně tak, děkuju.
3: No, vypnul jsem to. Prodám letní pneu 185 55R16 83V.
2: Ano.
3: No, to je všechno.
2: To je všechno. Máte nějakou představu o ceně?
3: No, okolo 6000.
2: Plus minus 6000.
3: Je tam na tom je to jenom 120 km, takže to je prakticky nový.
2: Mm-hmm. A teď budeme potřebovat tedy váš telefon a ještě jednou to místo, odkud voláte.
3: Je to blízko Karlových Varů, asi 6 kilometrů od Karlových Varů, 602, 582, 417.
2: Super, skvělé. Já vám teď ještě jednou zopakuji vaše telefonní číslo, prosím o kontrolu, 602, 582, 417.
3: Ano, děkuju.
2: Děkujeme. Tak to byla naše dnešní první nabídka od posluchače z Karlovarska. Letní pneu plus minus 6 000 korun, vlastně téměř nové, je najeto s nimi pouze 120 km. Telefon na našeho posluchače je 602 582 417. Kdo by se nestihl poznamenat, tak mrkněte na náš web, jak už jsem říkala, vary.rozhlas.cz. Tam si najdete sekci audioarchiv a zpětně si můžete tuto hodinu pak v té následující hodině pustit, protože se to vždy uloží v čase jednu hodinu nazpět, tak v té další pak můžete si zpětně poslechnout a najdete si ten čas, ve kterém teď vysíláme, to znamená je 14 hodin 49,5 minuty přesně a můžete si poslechnout telefon. Ve vysílání společně s námi další inzerent, hezký den.
4: Dobrý den, já bych koupila dopisní známky pro začínajícího sběratele. Odvoz by jsem si zajistila, dále bych prodala celou sbírku gramofonových desek, velký i malý. A harmoniku bych prodala Honerku a je to dřevěná heligonka. Vše bude levně a je to na plzeňském čísle 721-761-834. Na to opakuji kontakt 721-761-834. Děkuji za vaše služby a přeju hezký den i víkend. Naslyšenou.
2: My také děkujeme za nabídku.
4: Děkuji.
2: Naslyšenou, krásný den. Tak vlastně i poptávka v jednom, tak přesně tak to může vypadat. Maximálně 3 inzeráty v jednom, ať už poptávka nebo nabídka, mělo by vám být více jak 18 let a pokud nám budete volat nějaký ten inzerát, tak by neměl souviset s vašimi obchodními aktivitami. To znamená, že pokud nějaká pomoc, tak ne vaše obchodní činnost, ale pomoc třeba někomu na zahrádce, s chatou, doma s úklidem, s hlídáním dětí, s doučováním, ale nic z toho, co by byla vaše obchodní aktivita, tak nezapomínejte na to. Tak 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Připravený je pro vás také e-mail od rána do večera, můžete psát prakticky kdykoliv vás napadne. E-mail je studio.vary@rozhlas.cz a ještě jednou ty stránky, kde najdete veškeré informace vary.rozhlas.cz a tam najdete i veškeré informace o dni otevřených dveří, který se už blíží, pak se s námi můžete přijít podívat, jak vypadá naše práce třeba i ve studiu. Tak příjemný poslech, za malou chvíli další zprávy s Hanou Zubkovou, no a po 15. hodině pokračujeme se čtvrtečním dobrým odpolednem.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na pronájem Sokolovské nemocnice vypíše Karlovarský kraj koncesní řízení. V Klášterci nad Ohří vybudují novou fotovoltaickou elektrárnu na zimním stadionu a základní škole. Mediální výbor sněmovny zrušil svou výzvu ke stažení zákona o veřejnoprávních médiích. A zítra čekejte velkou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. V současné době ji provozuje soukromá společnost Penta Hospitals CZ, které skončí smlouva v roce 2029. Podle vedení kraje není další prodloužení nájemní smlouvy možné, protože ho zákon už neumožňuje a jedinou cestou, jak zachovat současný stav, je koncesní řízení. Podle mluvčího skupiny Penta Hospitals Vladislava Podradského by rozhodnutí kraje nemělo mít vliv na chod sokolovské nemocnice.
2: Vyhlášení koncesního řízení prakticky nemá žádný dopad ani na pacienty, ani na zaměstnance nemocnice. Nemocnice i nadále bude poskytovat veškeré služby v plném rozsahu a vlastně našich pacientů by se to nemělo nijak dotknout, stejně tak jako zaměstnanců. Naše skupina už deklarovala jasně zájem koncesního řízení se zúčastnit a pokračovat v provozování nemocnice Sokolov.
0: Klášterci nad Ohří postaví fotovoltaické elektrárny na zimním stadionu a základní škole Krátká. Město už v minulosti podle místostarosty Petra Hybnera za Zdravý sport Prosperitu instalovalo solární panely na budově radnice, kulturního centra nebo akvaparku. Celkové náklady vyjdou na téměř 25 milionů korun a 35% pokryjí z Evropského fondu spravedlivé transformace.
3: Součástí budou také bateriová úložiště a do budoucna i systém sdílení elektřiny mezi městskými budovami. Radnice tím zvýší jejich energetickou soběstačnost. Peníze, které městské organizace ušetří za energie, pak podle Hybnera můžou využít třeba na další investice do škol, dětí nebo sportovců. Z Chomutovska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Sněmovní mediální výbor zrušil svou výzvu ke stažení zákona o České televizi a Českém rozhlase. Odvolání prošlo hlasy koaličních poslanců. Výbor zrušil taky pracovní skupinu k médiím veřejné služby. Její vznik i výzvu ke stažení zákona odhlasovala před 2 týdny opozice, když měla ve výboru výjimečně většinu hlasů. Návrh ministra Otto Klempíře za motoristy mimo jiné převádí financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Podle odborů a pracovníků obou médií by schválení vedlo k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Návrh je v připomínkovém řízení, které skončí zítra. Evropská unie se v souvislosti s výskytem hantaviru rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus. Má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi 27. O opatření rozhodlo kyperské předsednictví, aby mohlo lépe monitorovat šíření nákazy. V prohlášení nicméně stojí, že riziko je v Evropě velmi nízké. Sport. České hokejisty do 20 let bude trénovat Jan Tomajko. Na lavičce reprezentačního výběru do 18 let ho vystřídá Jaroslav Nedvěd, který naposledy vedl pražskou Spartu. Podle původních plánů svazu měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámení odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k Ačku. Počasí. V noci a zítra čekejte velkou oblačnost, odpoledne přeháňky na většině území, výjimečně i slabou bouřku, k večeru budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně Celsia, na horách 4 až 1 stupeň. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 5 až 9 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Potoční nedaleko autobusové zastávky Cheb Maškov se střetla 2 osobní auta. V Chebu na parkovišti u obchodního centra Pivovar bourala 2 těžká nákladní vozidla a na silnici ze Stanovic do Tepličky na Karlovarsku havarovala motorka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Další porce čerstvých zpráv vám připravila a přinesla do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary dnes odpoledne Hana Zubková. Teď je přesně 5 minut po 15. hodině, tak si s námi můžete nařídit čas a také vás i v této hodině budeme informovat o tom, co se děje u nás v regionu. Karlovy Vary už dávno nejsou rájem jen lázeňských hostů a filmových hvězd. Už několikátým rokem je na slavných karlovarských kolonádách střídají běžci. Letos proběhne tento festival 16. května a tato akce přiláká velké množství nejen běžců, ale i diváků. Řeč je o Matony Running Festivalu Karlovy Vary 2026, o kterém si dnes budeme povídat za malou chvíli s naším hostem a tím bude Jiří Nečásek z organizačního týmu Matony Running Festival Karlovy Vary. Naším tématem v této hodině také budou vzácné orchideje, které sčítali botanici u Komorní hůrky. Více uslyšíte po půl čtvrté. V této hodině stihneme také společně soutěžit, ale hlavně vám pustíme příjemné písničky, hlavně ty, které nestárnou, a to ať už ty české nebo zahraniční. Tak klidný poslech, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata

0: Karlovy Vary si získaly už před mnoha lety srdce filmařů, ale svým půvabem už pár let okouzlují také i běžce. Tento víkend se uskuteční opět další ročník Matony Running Festival Karlovy Vary. Malebná trasa běžce zavede k řece Teplá a na kolonádu se slavnými promenádami a budovami, které se objevily v řadě známých filmů. Více o celé akci nám už poví náš dnešní odpolední host, kterým je Jiří Nečásek z organizačního týmu Matony Running Festival Karlovy Vary 2026. Hezký den, vítejte na našich vlnách.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Připomeňte na úvod našim posluchačům, co je to vlastně za akci, za festival? Třeba nás teď poslouchá někdo, kdo ho blíže ještě nezná.
1: Je to festival, je to primárně běžecká akce, to znamená, jsou to ať už závody, kdy se opravdu soutěží ve špičkové kvalitě, a taky jsou to běhy pro všechny generace, ale právě jak tomu říká ten název festival, chtěli bychom nabídnout zábavu pro všechny věkové kategorie, a to nejenom sportovní, ale právě v nějakých těch doplňkových aktivitách, ať už to, že bude na místě koncert, nebo i běžcům po trati budou hrát DJové, saxofonista nebo kapely.
0: Připomeňte nám, jak dlouho už se koná Matony Running Festival Karlovy Vary a proč jste si pro závody vybrali právě Karlovy Vary?
1: No, letos to bude 13. vydání, on se poprvé v Karlových Varech závod konal v roce 2013, jednou samozřejmě byl také postižen tím covidovým obdobím a Karlovy Vary, byla to snaha poté, co Raníček organizoval závody v Praze, vlastně ukázat nejenom českým, ale i zahraničním běžcům ostatní krásná města České republiky a myslím si, že Karlovy Vary, přestože jsou poměrně malým městem, byly jasnou volbou, protože je to velmi krásné místo a opravdu jednou z takových našich snah je, řekněme, ten maratonský turismus, nebo to, jak už jsem řekl, aby lidé v běžeckých teniskách objevovali krásná města České republiky.
0: Matony Running Festival Karlovy Vary se stal už tradiční naší akcí našeho regionu. Kdy a kde se uskuteční letošní ročník festivalu Matony Running Festival Karlovy Vary a jaké závody budou součástí letošního ročníku?
1: Jestli ve zkratce, tak se vše koná tuto sobotu 16. května, vlastně dá se říct celé odpoledne. Celý ten program začíná ve 2 hodiny, to celé centrum je kolem hotelu Thermal, abych tak dal orientační bod. Začínáme ve 2 hodiny tím prvním doprovodným závodem, který je běh na 10 kilometrů. Potom ve 4 hodiny startuje DM Family Mile, DM Rodinná míle, což je takový krátký běh vlastně pro všechny generace. V 5 máme možná ten nejzábavnější, a to je Bambini Run, běhy pro ty nejmenší od 100 do 200 metrů. A ten hlavní titulární závod Matony půlmaraton Karlovy Vary startuje o 18 hodin.
0: O účast na této akci je velký zájem, na které závody je možné se ještě přihlásit, protože některé už jsou plné, je to tak?
1: Je to přesně tak, nás ohromně těší obrovský zájem o běhání, který je, řekněme, vlastně po celé České republice a vlastně závody Raníček naplňují velmi rychle svoji kapacitu, takže ty hlavní soutěžní závody, což je pro nás ta 10 půlmaraton, už jsou opravdu bohužel naplněné, přesto jsme rádi přivítali více běžců, ale rád bych pozval zvlášť rodiny a děti právě na tu DM rodinnou míli, je to vlastně okruh takový plus minus 2-kilometrový, také po těch nejkrásnějších místech a tam je pořád možnost se zaregistrovat, případně ještě přijít v sobotu na expo a zaregistrovat se na místě, ale samozřejmě doporučuji nejlépe online na našich webových stránkách.
0: Když by někdo nemohl se přihlásit online, protože někdo třeba to ještě zkrátka neumí v tom internetovém světě, je možné přijít potom přímo na místo?
1: My máme v pátek a v sobotu funguje takzvané expo, to znamená zase v prostorách hotelu Thermal máme vyzvedávání startovních čísel pro ty, kteří se už zaregistrovali a zároveň tam samozřejmě pomůžeme těm, kteří by se chtěli zaregistrovat na místě. Chápeme, jsou to rodiny s dětmi a tak dále, takže i ta možnost na místě je.
0: V rámci tohoto festivalu zavítají do Karlových Varů i známá jména, hlavně tedy ze sportovního světa. Z jakých zemí letos běžci přijíždí na festival a na koho se letos můžeme těšit?
1: Tak naše závody jsou vlastně kombinací, řekněme, jak už jsem zmínil, tady toho špičkového sportu a zábavy pro široké masy, pro ty hobbyběžce. Takže součástí, nebo Karlovy Vary jsou součástí takzvaného seriálu Euro Heroes, který združuje 4 naše mimopražské půlmaratony, a na kterými zveme čistě evropské běžce, takže já bych všechny pozval fandit těmto běžcům a budeme mít tady 23 elitních atletů s opravdu špičkovými výkony, kteří zastupují 9 různých evropských národností, a budeme útočit na naše evropské rekordy. Takže to je jeden takový ukazatel. Druhý je, což si myslím poměrně hezký, že se objeví v Karlových Varech zástupci 65 národností, z těch asi není překvapení, jsou to hlavně, řekněme, sousední země, jako třeba Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko, kteří jsou největšími zástupci, ale jsou tam samozřejmě představitelé i vzdálenějších zemí. Já asi možná bych tady zmínil jedno jméno, které bych asi zmínil, a nás velmi těší, že poběží v Karlových Varech David Kratochvíl, což je ten paralympijský běžec, je slepý a poběží se svým vodičem, takže to je pro nás velká událost. Budeme tady mít zástupci volejbalového klubu z Karlovarska, kdy se s námi chtějí vydat na trasu trenéři a prezident klubu.
0: Říká Jiří Nečásek z organizačního týmu Matony Running Festival Karlovy Vary 2026.

0: Karlovy Vary už dávno nejsou rájem, je na lázeňských hostů a filmových hvězd už několikátým rokem, je na slavných karlovarských kolonádách, střídají také běžci. Letos proběhne 16. května tato velká akce Matony Running Festival Karlovy Vary 2026. A naším hostem je dnes Jiří Nečásek z organizačního týmu. Co vás přivedlo osobně k tomuto festivalu? Běhání?
1: Tak určitě, já vlastně už několik let pracuji pro Ranče, který organizuje více běhů. Myslím si, že mám sport v krvi, přestože dříve jsem se věnoval spíš míčovým sportům a ten běh byla taková nutnost, ale poté, co člověk vlastně začne pracovat, hledá nějakou aktivitu, která je jednoduchá. Moře běhání je jedna z těch nejjednodušších a já sám ještě bydlím nedaleko Prahy ve Staré Boleslavi, což jsou známé teritorie Emila Zátopka, tak bych skoro řekl, že je hřích neběhat.
0: Matony Running Festival Karlovy Vary 2026 bude velká akce. Kolik účastníků letos očekáváte, kolik lidí se podílí na celém festivalu, abychom si udělali představu o významu a této velikosti?
1: No, protože ještě na ty rodinné běhy ta registrace jde, ale očekáváme nebo rádi bychom, aby jsme se přiblížili číslu 9000 účastníků, to znamená nějakých 6000 zaregistrovaných, už máme právě na té desítce a půl maratonu a rádi bychom, aby se ještě naplnila kapacita u těch rodinných běhů. Co se týče týmu, myslím si, že celé toto organizuje relativně malý tým, který vlastně funguje celoročně, ale samozřejmě kolem takové akce přibude mnoho, řekněme, dočasných pozic, řidiči, manažeři, dobrovolníci, takže ten tým se rozroste na stovky jedinců, kteří vlastně jsou dedikováni čistě na ten víkend.
0: Co vás organizátory letos nejvíce těší nebo na co jste nejvíce pyšní?
1: No já bych určitě tady zmínil opět ten počet účastníků a ten zájem, protože znova musím říct, že Karlovy Vary a Karlovarský kraj patří k těm menším v České republice, to znamená, že se musí přijet hodně lidí a jsme opět rádi, že opět opravdu přijedou z celé České republiky účastníci, aby si zaběhali v těchto krásných kulisách. A těší nás i to, že vlastně pokračuje v Karlových Varech jeden takový nový projekt, který jsme letos rozjeli, jmenuje se Running Doctors, kde vlastně zveme doktory, aby se zúčastnili závodu v takové podpůrné formě, to znamená mají na zádech vlajku a jsou něco podobného jako vodiči, kteří pomáhají běžet na určitý čas, tak tyto doktory jsou tam pro nějaké zvýšení pocitu bezpečí pro ty běžce a jsou případně nápomocní a ten projekt se velmi dobře rozběhl už na pražských závodech, tak doufám, že i ve Varech bude dobře pokračovat.
0: Už jste také zmínil, kdo všechno se podílí na akci, jak probíhá vlastně spolupráce s městem Karlovy Vary a místními obyvateli, co bývá třeba organizačně nejnáročnější na celé akci?
1: Já myslím, že je to celoroční proces a

0: vlastně je to složité dát všechno dohromady, protože řešíte různé uzavírky, výkopy, omezení, zavření a tak dál, takže je to celoroční proces, kdy se hledá stále ta nejoptimálnější varianta a někdy to trvá skoro do posledního momentu.
1: Teď taková opět osobnější otázka, co vás na organizaci této akce baví nejvíce a stihnete si vůbec ty závody užít i jako divák?
0: No úplně ne, musím říct, rád bych si někdy závody užil i jako účastník, je to samozřejmě velký zápřah, protože jak já mnohdy říkám, když už ty běžci se jdou někde zapít medaily, tak my ještě děláme tiskové zprávy, komunikaci a všechno se to musí zbalit. Ale myslím si, že neopakovatelné je zažít všechny ty pocity, zvlášť pokud stojíte v té cílové rovince nebo v cíli, tak vidíte i ty pozitivní emoce, někdy i ty negativní, pokud člověk neúplně dobře natrénoval, ale je to v každém případě možnost uvidět prostě tisíce individuálních příběhů a není to jenom o běžcích, je to o divácích, je to o hostech, sejdou se tam zastupitelé různých firem, města a tak dále, takže je to možnost potkat se i s mnoha přáteli a známými.
1: Tak taková výzva i pro naše posluchače, když by se chtěl někdo přijít podívat nebo třeba i zaběhat, kde najdou naši posluchači informace?
0: No, všechny informace jsou na našem webu ranček.com a jak už jsem řekl, spíš už je ta možnost jenom na tém rodinném běhu, ale jinak bych všechny pozval právě podívat se, užít si tu atmosféru, zažít, co to je běh a podívat se na ty výkony, ať už špičkových běžců, tak i těch hobíků, protože vlastně finišovat budeme už zašera, skoro za tmy, takže zase město bude mít určitou neopakovatelnou atmosféru.
1: Co byste měl za přání k letošnímu ročníku?
0: No já vždycky všem přeju, aby doběhli do cíle a užili si ten závod, takže určitě se dobře připravte, neexperimentujte před startem, jděte si včas vyzvednout startovní číslo a pak být dobře připraven a opravdu si ten závod užít, to znamená nepřepálit tempo, pravidelně se občerstvovat a raději si trošičku povolit. Já myslím, že letos nás čeká velmi dobré počasí, jak jsem koukal, to znamená běžecké počasí, nebude horko, mělo by být příjemně, možná je trošičku malinko sprchné, takže běžce by opravdu mohli čekat krásné kulisy a velmi pohodová atmosféra.
1: To si přeje a vzkazuje vám Jiří Nečásek z organizačního týmu Matony Running Festival Karlovy Vary 2026. My vám děkujeme za pozvání, držíme palce, ať se akce vydaří opět, ať roste zájem rok od roku, čím dál tím větší. Mějte se krásně, naslyšenou, naviděnou v Karlových Varech.
0: Já děkuji za pozvání a doufám, že se všemi uvidíme v sobotu, ať už na startovní čáře nebo někde mezi diváky.
1: Milí posluchači, jste srdečně zváni.

0: živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Jednou větou a Lešek Semelka. Některé věci se ale jednou větou říci nedají. Třeba to, co se dělo včera u Komorní Hůrky. Bývalou těžební jámu u Komorní Hůrky nedaleko Františkových lázní včera zaplnili botanici i veřejnost. A to proto, aby tam sčítali nejvzácnější české orchideje, vstavače, kukačky. Jedná se o kriticky ohrožený druh rostliny. Orchidejím se na Chebsku dlouhodobě daří, a to i díky pozůstatkům sopečné činnosti. Ke sčítání dobrovolníci nic nepotřebovali, jen poctivě každou rostlinu zaznamenat. Hledání jim usnadnila výrazně fialová barva.
1: Teď jsme si natáhli ty pásy, každý prostě dostane jeden svůj pás a půjdeme jedním směrem a vždycky na konci na sebe počkáme, nahlásíme čísla.
2: Rozdává pokyny před začátkem sčítání orchidejí botanik muzea v Chebu Jiří Brabec.
1: Je potřeba sečíst všechny jedince, kteří v letošním roce šli do květu. Vás poprosím, vezměte si tenhle ten pás, jo? Takže začínáme.
2: Tak kolik jste jich napočítal?
3: 111.
2: Takže 111. Petře, počítáte takhle orchideje každý rok?
3: Nechodím každý rok.
2: Takže máte jich 111, zapíšete?
3: Počkám na další přidělený pruh.
1: Prosím vás, já jsem měl 122, vedle mě Honza.
4: 117.
1: 117.
5: Petr 111.
1: Petr 111. A tady paní kolegyně.
6: 149.
1: A ještě musíme počkat tamhle vzadu na kolegu, ten toho tam měl hodně.
7: 288.
1: Výborně, 288, děkuju a jdeme na další.
2: Sčítat orchideje přišel i pan Jiří. Pane Jiří, poprvé, nebo už jste tady byl?
8: Už jsem tady byl minulý rok i předminule.
2: Takže vás to baví?
8: Ano, ano.
2: Proč jste se rozhodli k tomu sčítání orchidejí?
1: Ten monitoring orchidejí se dělá po celé České republice. Tady v jámě Komorní Hůrky to začalo už v roce 1995.
2: Vy v ruce držíte jakýsi graf a v roce 1995 tady bylo vstavače kukačky, bylo orchidejí 932 a třeba v loňském roce už jste napočítali 9953 kusů.
1: To je pravda, orchideje obecně velmi jakoby fluktují, to znamená, že jeden rok může být ten počet těch kvetoucích rostlin přes 1000, další rok třeba spadne jenom na několik desítek. Tady zpočátku to fluktuovalo někde mezi pár stovkama a pak došlo k nějakému zlomu, který asi se dá i přičíst dobrému obhospodařování, které tady dělá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
2: Jan Buriánek, průvodce na Komorní Hůrce. V čem je tohle prostředí specifické?
4: Specifické je to tím, že při té erupci Komorní Hůrky, tak vlastně z kráteru, který byl na západě té sopky, tak vlastně vály silné západní větry, které navály tu strusku sopečnou sem na východ od toho kráteru, kde vlastně se ta struska těžila až do 50. let minulého století. A samozřejmě se nevytěžila celá, protože tohleto území bylo ochráněno potom. A zůstala tady ta struska vlastně do nějaké hloubky do 2 až do 3 metrů a vytváří tady specifické vlastně podmínky pro růst rostlin a je to velice výhřevná rostlina, proto se tady těm stavačům tak daří.
2: Nicméně jedná se o kriticky ohrožený druh rostliny.
4: Ano, na to je upozorňuji při svých prohlídkách, že je to kriticky ohrožená rostlina, která se musí chránit a samozřejmě vysvětlují to i lidem, kteří sem přijdou, že se to nesmí trhat, může se na to jenom člověk dívat.
2: Se sčítáním pomáhalo asi 35 dobrovolníků, na místě našli přes 7000 orchidejí. Z Františkových lázní Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Zlata Kinská od mikrofonu z Karlovarského studia Českého rozhlasu vám právě teď hlásí, že je 3:15 přesně a právě vám také hlásím, že je tu pro vás připravená soutěž. Tak si připravte telefony, připomínám telefon sem k nám do Karlovarského studia, jeho číslo je 221 55 37 37. Telefon můžete začít vytáčet, ale u toho dobře poslouchejte, co je pro vás připraveno, na co se vás budeme ptát. Známý český zpěvák Daniel Hůka, tak to je velmi silný hlas, také charisma a emoce v jednom. Za doprovodu ostrovské rodačky Veroniky Tölk Slavincové a hudebníka Jiřího Březíka zazní v Ostrovském domě kultury jeho největší hity i písně legendárních muzikálů. Koncert Daniel Hůlka recitál začíná v pátek 22. května od 19 hodin a my pro vás máme teď dvě volné vstupenky na tento úžasný večer. Tak neváhejte, volejte 221 55 37 37. A není to vše, co můžete teď s námi vyhrát. Můžete vyhrát i postup v celotýdenní soutěži s Eurorandem. Co je to Eurorando? Připomínám, největší evropský festival pěší turistiky. Koná se jednou za 5 let a jeho cílem je podpora aktivního pohybu, přátelství mezi národy a také poznávání přírodního i kulturního bohatství. 6. ročník festivalu se uskuteční 20. až 27. září v Krušných horách. Podrobnosti o této akci se brzy dozvíte, třeba už na dní otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary 16. května ve stánku Klubu českých turistů. My v týdenní soutěži nabízíme 2 poukazy na autobusový zájezd, který proběhne v rámci Euroranda. Pokud tedy správně odpovíte na soutěžní otázku, postupujete do toho závěrečného losování, které proběhne v sobotu 16. května. Tak pojďte s námi soutěžit, teď už tedy soutěžní otázka. Český rozhlas Karlovy Vary vám v rámci svého programu přináší každý den zajímavá fakta nebo nedávná odhalení z oblasti ať už biologie, geografie, botaniky nebo také českých reálí. Kdo vás touto rubrikou provází? Pamatujete si na její název, co v učebnicích nebylo? A pamatujete si na ten hlas? Tak to je moje otázka. Čí hlas to je? Kdo vás touto rubrikou provází? Budu mít možnosti pro vás připravené, pokud nebudete vědět, tak poslouží třeba jako malá nápověda. Ve vysílání vítám našeho dnešního prvního soutěžícího. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Hezký den.
1: Míra.
0: Hezký den, Míro. Malinko si stlumte rádio, ať můžeme pokračovat. Tam nemáme tu ozvěnu.
1: Ano.
0: Znáte rubriku, co v učebnicích nebylo?
1: Znám.
0: Tak zkrátka, máme takovou hezkou rubriku, kde se dozvídáte spoustu zajímavostí z oblasti biologie, geografie, botaniky, českých reálí. Jmenuje se, co v učebnicích nebylo. A já se vás ptám, čí hlas vás rubrikou provází? A je to buď hlas Vojty Kotka, takhle česky správně, Martina Písaříka, Petra Jungmana nebo Radima Jehlíka. Tak koho? Čí hlas?
1: Písaříka.
0: Myslíte si, že Martina Písaříka? No tak sice rozpačitý začátek, ale suverénní odpověď. Já vám gratuluji. Dnešní cena je vaše. Užijte si koncert Daniela Hůlky. Kdo z vás nepůjde, tak teď vám pouštíme jeho hit Ráj. Krásný den, vydržte mi na telefonu, dáme si více informací. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.

srpna vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: To byla Anna Slováčková a Pokáč na Českém rozhlase Karlové Vary. Karlovarský kraj postaví hřiště u základní a střední školy v ulici Závodu míru. Škola žádné sportoviště nemá a žáci musí využívat jiná hřiště a plochy v okolí. Další informace podrobnější k tomu uslyšíte ve zprávách za Zubkovou už za mnou chvíli. Teď ještě uslyšíte Ahoj rádio, jednu poslední písničku. No a ta další hodina pak bude patřit opět zábavě. V Humoriádě se dnes na vás těší Miroslav Hanuš a Patrik Rozehnal. Já se na vás budu těšit příště. Tak krásný zbytek dne.
1: Ahoj, rádio!
2: Jak spí ryby?
3: Jako vrtví.
4: Zavřeli oce a spadli na dno.
5: S otevřenýma očima.

0: Pak se na to lehnou a zjistí si i u jampeřinku.
1: Že nespí.
2: Otočí se na bok.
3: Spí na slunku.
4: Na chaluhách.
5: Spí ve vesmíru.
6: Spí na stromě.
7: Na vodníkovi.
8: A

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj vybuduje multifunkční hřiště u základní a střední školy Závodu míru v Karlových Varech. Až si nechala zkontrolovat stromy akustickým tomografem. A zítra čekejte velkou oblačnost s přeháňkami teploty do 12 stupňů. Zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj postaví hřiště u základní a střední školy v ulici Závodu míru. Škola žádné sportoviště nemá a žáci musí využívat jiná hřiště a plochy v okolí. Multifunkční hřiště kraj vybuduje na pozemku školy a bude tam například i venkovní posilovna, říká radní Hana Žáková z hnutí ANO.
2: K této škole náleží ještě základní školy, které jsou u náměstí Horákové, a tam taky vlastně není žádné sportoviště. Tam musí využívat ty plochy, které jsou směrem tam do toho lesa, takže opravdu tohle sportoviště bude hodně využíváno, protože těch dětí tato příspěvková organizace má hodně.
0: Výstavba hřiště bude stát 14 milionů korun. Pro kontrolu stromů se rozhodla až. Využila k tomu techniku měření akustickým tomografem. Kontrolu provedli zaměstnanci lázeňských lesů a parků v Karlových Varech. Zkontrolovali celkem 6 stromů. Město za to zaplatilo asi 25 tisíc korun. Jak říká místostarosta Pavel Matala z hnutí za až, některé stromy bude muset nechat radnice pokácet, protože jsou ve špatném stavu.
3: Když zhodnotím teda těch 6 stromů, tak zhruba třetina těch stromů skutečně vykazuje velké poškození té vnitřní struktury, kdy jsou napadené houbami a hnilobami, třetina je v pořádku a třetina vyžaduje nějaké sledování. Ty stromy samozřejmě, které dopadly nejhůř, tak budou muset být pokáceny, samozřejmě s adekvátní náhradní výsadbou za ně.
0: Až bude v kontrolách stromů pokračovat, a to především v místech, kde je největší pohyb obyvatel. Maximální ceny paliv zítra opět vzrostou. Litr benzínu zdraží o 21 haléřů a bude stát 44 korun a 22 haléřů. Řidiči si připlatí i za naftu, a to o 17 haléřů. Litr bude stát 42 korun a 3 haléře. Zastavil se tak cenový pokles nafty z posledních dnů. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí. To vypočítává cenové stropy střídenního průměru velkoobchodních cen. Hormuzským průlivem v uplynulém dni proplulo na 30 lodí. Jestli šlo jen o čínská plavidla, zatím není jasné. Podle iránské agentury Fars dostali lodě potřebná povolení od Teheránu. Podle agentury Reuters úžinou po 2 měsících čekání proplul taky čínský supertanker se 2 miliony barelů iránské ropy. Iránské úřady ke kroku přistoupily po žádostech čínského ministra zahraničí a velvyslance v Teheránu. V Číně v těchto dnech navíc jedná americká delegace v čele s prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu a čínský prezident Xi Jinping se v Pekingu shodli mimo jiné na potřebě otevření Hormuzu.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte velkou oblačnost, odpoledne přeháňky na většině území, výjimečně i slabou bouřku, k večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů Celsia, na horách 5 až 9 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici číslo 222 v Počernech na Karlovarsku havarovala 2 osobní auta. Komunikace je dočasně uzavřená, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
5: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano. Houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
4: Taky.
5: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysejí na ní kulisy. A Já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
4: Tak to nebylo tak vysoko.
5: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil kruhu a měl jsem jako vyjet, a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkám, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrehu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet bůh ví kam. To bylo strašný.
4: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
1: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná nějaké povídání nebo scénku z archivu, co to bude?
1: Tak já si tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože výborný vyprávěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů těch lánek? Tam se jako statkáš.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. Zatím družstvo jsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysed, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel a já jsem nic nedělal a nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusel. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš. Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřel, tedy Václav Havel, vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně, taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo, já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo, třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: V tom není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže já, tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představuji toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: A strašně to
0: ono
1: dělá...
0: Ono by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No ono to se musí s ním splynout. Že? A ano. Když chytíte jakoby proti rytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně. Tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne. Jo? Co krok, to kop. Jo? A takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo? Já myslím, že ten kůň jako tak... jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby... Ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju a pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano,
1: vzopřu
0: ten výčnělek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovým nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože... docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám, takhle vysím, že je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo? A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašenej kůň, kaskadéra, jo, a já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku, kdybyste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne kolikrát spadl.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. Tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B 90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně.
1: Vám, ať se vydaří.
3: Ač je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Uvězda Uvizovic. A já bych si prosila pán Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: Zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte, prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které čijá za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně placka z něho, kolem větí liška, odsaz voholený, víš? Plně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, ta taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký for, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi...

0: pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako, jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo, že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
0: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
0: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
0: Ne, ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
0: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
0: Já nevím, 10 kilometrů od Brna, že jo, to se jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru, jo, jo, mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
0: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: Tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Ona mluví do té díry. A ten masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho. Že jo, no? Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů, určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhleten, helejte, tenhleten nabízí dokonce i auta spravuje, no, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
4: No, no, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. No ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to Ješkovi boči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát, nebo
1: ale
2: možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát. A vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek roste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární
2: na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutný, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano. Jak jste Věru Nerušilovou na skútru, takže no, ale ono je to zas potom takový třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě, že?
1: Tak to jste.
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako že budou ještě nějaký vtipnější. A pak když člověk je má ty nervy, aby byl vtipnej, jak jste říkal, jestli já umím vykládat fory, nebo vy, tak není vtipnej, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
2: No. Jo. Ale zatím se nevozval a já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky, no, tak...
1: Tak zdali vtipná natolik, že by...
2: Sválně.
1: Dali hlas i posluchači dnes.
2: Sválně, jestli bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad taky silné jméno, Ivana Mládka.
2: No, tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z tý Třeboně.
1: I Mládek.
2: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
2: viseli ve výstavní síni, jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
2: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
2: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
2: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten by dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík. Pak slečna, která dělala všelijaký věci, jaký pejska cvičila, jo. Že jak tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel jako malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky.
2: Jsem, no, však taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
2: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, ten cirkus bude, to je ten film, jo, z 50. let.
1: A říká,
2: no, to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána, on říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
2: No, no, a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
2: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
2: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku, tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
2: Jo, ne. To
1: ne.
2: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme vždycky říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Tě moderní, ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
2: rádi...
1: Chcete udržet tradice?
2: Ten, ne, to nevím, ale prostě ten versiku se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád. To jsou prostě čísla, A mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit. To je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: Že bych si
2: a protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní bylo nás tam 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička tam stála, bylo to kouzně, prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě, ano. A měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě.
2: A ona taky,
1: přijde.
2: Ona by mohla být na důchod. Jo.
1: Ale nechce.
2: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malej cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme se dostat.
2: Zase i jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři zápisky Švílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat, tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no,
4: a jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak to je dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
6: No jo,
5: jsou to blbosti.
6: Dejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. svou šanci, zapače si a nepustej. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. Čem jste vy?
7: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky před dalšími zprávami.

0: poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Oprava nádražní budovy v Chebu bude stát 428 milionů korun. Karlovy Vary rozšiřují sociální zázemí pro návštěvníky města. Sněmovna se postavila proti plánovanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. A zítra čekejte velkou oblačnost s přeháňkami teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Chebu začne do poloviny roku oprava nádražní budovy. Správa železnic vybrala firmy, které památkově chráněný objekt z roku 1962 zrekonstruují. Práce vyjdou na 428 milionů korun, zhruba o čtvrtinu míň, než byla předpokládaná cena. Rekonstrukce sedmipodlažní budovy potrvá 2 roky, říká mluvčí správy železnic Dušan Gavenda.
3: Odbavovací hale se vrátí reprezentativní vzhled, přispěje k tomu i opětovné osazení historických hodin a dobový mobiliář. Ve druhém podlaží bude k dispozici zasedací místnost, umožňující výhled do odbavovací haly. V nejvyšším poschodí pak vznikne multifunkční prostor s vyhlídkou na město.
2: Ve Varšavské ulici v Karlových Varech vzniknou do začátku prázdninových měsíců nové toalety. Město je nechá umístit na okraj záchytného parkoviště do nového modulového systému. Podle náměstka primátorky Lubomíra Kováře z hnutí ANO město za toalety zaplatí 4,5 milionu korun a využije k tomu krajskou dotaci.
4: Je tam připraveno modulové řešení, bude to tedy WC pro ty, co budou přijíždět, nebo nejenom pro ty, co budou přijíždět na to naše velké parkoviště v ulici Varšavská. Mělo by doplnit tu síť WC, které máme vlastně od Gettovy stezky až v podstatě po tuto ulici Varšavskou.
2: Sněmovna vyzvala ke zrušení plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. V usnesení zároveň odmítli možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program rušit nehodlají, říká spoluzakladatel spolku David Macek.
5: Ano, sněmovna si to nepřeje, nicméně my jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě a dovolili jsme si jako český spolek pozvat německý spolek ke společným gestům piety, smíření, osvěty a také radosti z nového přátelství.
2: Sjezd sudeckých Němců má být v Česku poprvé, a to od 22. do 25. května. Nákaza hantavirem se neprokázala u všech 26 lidí, kteří jsou na pozorování v pařížské nemocnici. O negativních testech informovalo francouzské ministerstvo zdravotnictví. Podle úřadů budou pravidelné kontroly pokračovat i v následujících dnech. Výsledky budou ale zveřejněné už jen v případě pozitivního testu. Hantavirus se mezi lidmi rozšířil v dubnu na palubě výletní lodi MV Hondius. Na následky nákazy zemřeli 3 lidé. Virus ve většině případů šíří hlodavci. Z člověka na člověka se přenáší vzácně.
1: Počasí.
2: V noci a zítra čekejte velkou oblačnost, odpoledne přehánky na většině území, výjimečně i slabou bouřku, k večeru budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně Celsia, na horách 4 až 1 stupeň. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 5 až 9 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, 17 hodin 4 minuty a tohle jsou frekvence Českého rozhlasu Karlovy Vary a u poslechu vás vítá David Forst. V obci Stará Voda na Chebsku stojí už více než 100 let památník věnovaný obětem první světové války. Desítky let ale chátrá a ještě nedávno našli lidé v jeho blízkosti nevybuchlou munici. V dnešní aktuální reportáži nabídneme další podrobnosti. Zajímá vás, jak se stane, že sokolovský rodák žije a podniká ve Střední Americe? Dozvíte se to z našeho vysílání také v této hodině. No a protože je čtvrtek, tak je pravidlem, že v našem vysílání v rámci Dne v kraji bude také pořad, o čem se mluví, ten dnes chybět nebude. Hostem bude z VKČ z Karlovarsko místopředseda klubu Ondřej Hudeček a my si samozřejmě budeme povídat o téhle vele úspěšné sezóně. Teď ale písnička od Ilmy Čákové, když zbývá pár slov, tak si ji užijte, zaspívejte si společně s námi a přejeme příjemný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovarský kraj vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. V současné době ji provozuje soukromá společnost Penta Hospitals CZ, které skončí smlouva v roce 2029. Podle mluvčího skupiny Penta Hospitals Vladislava Podradského by rozhodnutí kraje nemělo mít vliv na chod sokolovské nemocnice.
2: Vyhlášení koncesního řízení prakticky nemá žádný dopad ani na pacienty, ani na zaměstnance nemocnice. Nemocnice i nadále bude poskytovat veškeré služby v plném rozsahu.
1: Karlovarské hejtmanství chystá spolupráci s věznicemi při krizových situacích. V kraji jsou tři věznice, které můžou nabídnout zhruba 100 vězňů například na pomoc při požárech nebo povodních, kdy odsouzení v areálu věznice můžou třeba plnit pytle s pískem nebo vařit jídlo pro záchranáře a dobrovolníky. O dalších formách spolupráce informuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
3: Druhá nabídka pomoci je, že jsou schopni v nějaké míře nám zajistit pomoc třeba v příspěvkových organizacích a třetí varianta je zaměstnávání odsouzených.
1: Stará voda na Chebsku chce obnovit pietní místo v blízkosti frekventované silnice. Torzo kamenného památníku, které kdysi připomínalo oběti první světové války, je ale poničené a postupně chátrá. Obec proto znovu požádá o dotaci ministerstvo obrany. Podrobnosti prozradíme už za pár minut. O provozování karlovarského kina Čas projevily zájem dvě soukromé firmy. Výběrové řízení na pronájem dočasně uzavřeného kinosálu v současné době vyhodnocují představitelé města. Výsledky tendru chtějí oznámit příští týden. Chtěli byste poznat kulturu, gastronomii nebo život původních obyvatel střední a jižní Ameriky? Sokolovský rodák, cestovatel a průvodce Martin Borda si tento sen splnil a v současné době žije a podniká na Kostarice. Mimo jiné nám prozradil, s čím se potýkal, když se poprvé vydal do střední Ameriky, nebo co ho k cestě za velkou louži vedlo. Rozhovor uslyšíte krátce po 17:15.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Na kraji obce Stará Voda nedaleko Chebu stojí torzo historického památníku. Věnovaný je památce padlých v první světové válce. Jenže už desítky let je kamenná stavba poničená a postupně také chátrá. Na plášti památníku jsou navíc jasně patrné stopy po dopadu kulek od střelných zbraní.
1: Měla jsem informaci, že orlice, která byla dříve na pomníku, schodili do studny, která byla poblíž toho pomníku.
2: S nezávislou starostkou Staré Vody Evou Procházkovou stojíme v těsné blízkosti pomníku, který připomíná oběti první světové války.
1: A v blízkosti pomníku byla studna a do té studny měla být schozena orlice z toho pomníku. V roce asi 2017 jsme se teda rozhodli, že tu orlici vykopeme, abychom věděli, jak vypadala, a po hodině musela přijet pyrotechnici, protože jsme tam našli pancfausty a různé nevybuchy. Granáty. Orlici jsme našli jenom hlavu, bohužel se rozbila, ale zase si z toho dokážeme vydedukovat, jak byla vysoká a jak asi mohla vypadat.
2: Ta studna je dnes asi zasypaná.
1: Studnu jsme zase zasypali a tím to skončilo naše velká akce.
3: Pomník je poškozený od konce druhé světové války, i přesto je na první pohled jasné, že jde v regionu stále o velmi ojedinělou stavbu.
1: Pomník je atypický tím, že je vlastně půlkruhový na čtyřech sloupech, mezi tím jsou potom desky se jmény padlých, nahoře vlastně byla polokoule a na té polokouli pak stála orlice a ještě navíc se svěšenými křídly, což není taky úplně obvyklé.
3: Památníky věnované obětem první světové války lidé v regionu začali obnovovat zejména v 90. letech. Pokračují v tom prakticky dodnes. Nedávno obnovené pietní místo najdete například v Radošově u Karlových Varů.
4: Zvažovali jsme dotaci, která se nabízí, nicméně vzhledem k výšce těch nákladů jsme se nakonec rozhodli, že to uděláme za vlastní.
3: Říká nezávislý starosta Kyselky a Radošova Aleš Labík, podle kterého stála obnova pietního místa uprostřed obce desítky tisíc korun. Ve Staré Vodě na Chebsku bude ale rekonstrukce památníku složitější.
1: My bychom pomník chtěli opravit. Už jsme třikrát žádali ministerstvo obrany o dotaci, protože ta oprava, pokud bychom chtěli pomník uvést do stavu, v jakém zhruba byl, tak by stála zhruba 1 000 000 korun.
3: Vysvětluje starostka Eva Procházková, která chce o dotaci na záchranu památníku opět požádat ministerstvo obrany.
1: Dlouho nebyla vůle opravovat ten pomník. Co si budeme nalhávat, prostě je to tak, jak to je. Jsme Češi a budeme opravovat německý pomník. Ne všichni jsou s tím jako dodnes srozuměni. Mně to přijde, že tady žijeme už spoustu let my a měli bychom ctít padlé z první světové války, kteří bojovali za naši vlast.
3: Podle vyjádření ministerstva obrany program záchrany a obnovy válečných pohřebišť v minulých letech zvýhodňoval pietní místa související s druhou světovou válkou. V budoucnu by měly dotace více pamatovat i na místa věnovaná obětem konfliktu ze začátku 20. století. Mimochodem jen v loni rezort obrany přispěl na obnovu válečných pietních míst více než 20 miliony korun. Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas z Karlovy Vary, den v kraji. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
6: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
7: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

0: Do pohodového čtvrtečního pozdního odpoledne zpíval Petr Habka svoji písničku Kocour se schoulil na tvůj klín. Je 17 hodin a 19 minut a vy posloucháte pořad Den v kraji. Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo odstěhovat se někam hodně daleko, třeba i na jiný kontinent? Martin Burda ze Sokolova si tenhle svůj sen před několika lety splnil a odjel do Střední Ameriky. Čím si musel projít, jak se tam živí a další věci prozradil v našem studiu Tereze Švecové.
1: Já začnu takovou netradiční otázkou, jak byste se vlastně představil, kdo je to ten Martin Burda?
2: Úplně normálně jsem úplně obyčejný člověk, který se narodil, vyrostl v Sokolově a v nějakých 45 letech si splnil svůj sen a odjel na druhý konec světa do Střední Ameriky, kde jsem začal poznávat původní kultury.
1: Proč zrovna ta Střední Amerika?
2: Já mám strašně blízko k povaze místních lidí, ať je to Kostarika, Panama, Nikaragua. Jsem takovej volnější člověk, na nic nespěchám, všechno řeším v klidu a tahle mentalita vládne i ty Střední Americe.
1: A to jste tušil dopředu, že ta mentalita bude podobná, anebo to jste zjistil, že jste třeba procestoval těch zemí víc a pak se ukotvil právě
2: to
1: tam?
2: To jsem zjistil už dopředu tohle, protože já než udělám nějaký krok, tak si to pořádně naplánuju, zjistím si a pak teprve ten krok učiním, takže s tímhle vědomím já už jsem do Střední Ameriky odlétal. Nicméně byla to srážka kultur, zvyků, tam je všechno úplně jinak. Všichni mi říkali, že jsem blázen, nemáš peníze, protože těch peněz jsem opravdu neměl hodně, neuměl jsem tehdy španělsky, uměl jsem pouze dvě slova a vydal jsem se 12 000 kilometrů daleko na druhý svět a nikoho jsem tam ani neznal. Legislativně tam nejdřív přiletíte na turistické vízum. V každém případě ty možnosti na práci nebyly pro mě jako pro cizince moc velký, takže já jsem si řekl, já se začnu věnovat tomu průvodcování, budu dělat ten turismus a s tím jsem také založil společnost. Víceméně polovinu peněz, co jsem měl, tak jsem zaplatil advokátům za založení společnosti, za registraci naší značky. No a začal jsem pracovat na té naší společnosti a víceméně po nějakých 3 letech to začalo nést nějaké to ovoce.
1: Takže jste se rovnou tady vlastně začal živit jako průvodce,
2: ano,
1: tam místní.
2: Ano,
1: prováděl jste tady Čechy?
2: Prováděl jsem Čechy, prováděl jsem Slováky a v současné době už se na nás obracejí i třeba sami Kostaričané, že chtějí na druhý konec Kostariky na výlet, ale chtějí s námi.
1: Co zažiju, pokud se rozhodnu vydat se po Střední Americe s vámi?
2: Střední Ameriku nebo Jižní Ameriku bez růžových brýlí. Ukážu vám kulturu, ukážu vám život místních lidí tak, jak skutečně žijí. Vyzkoušíte si jejich nápoje, jejich jídlo a co je hlavní, dostanu vás, doprovodím vás i mezi původní obyvatele. Ať se jedná o původní obyvatele na Kostarice Bribri nebo v Nikaragui Bluefield a nebo moje srdcová záležitost, Indiáni Embera v dárienské džungli.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: A dnes budeme mluvit o sezóně, na kterou se v Karlových Varech jen tak nezapomene. VK ČSK Karlovarsko se po 4 letech znovu stalo mistrem volejbalové extraligy a do Karlových Varů se vrací zlaté medaile, včetně velké euforie. Úspěšný ale by nebyl jen A tým, republikový titul slaví také klubová kategorie U22, což potvrzuje, že Karlovarsko má velmi silnou současnost, ale i budoucnost. A před klubem je navíc další velká výzva. Na podzim se do Karlových Varů vrátí prestižní Liga mistrů. Mým dnešním hostem v pořadu O čem se mluví je místopředseda klubu Ondřej Hudeček. Ondro, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, o čem se mluví?
1: Ondro, VK ČSK Karlovarsko je po 4 letech znovu mistrem extraligy, to jsme si řekli před malou chvílí. Jak velká satisfakce to pro klub je?
2: No tak je zatím samozřejmě obrovský kus práce, protože ať se to zdá krátká doba, tak 4 roky furt jsme na něj prostě čekali. Jeden rok vlastně ten hned po tom titulu byl takový nepovedený, loni jsme skončili druhý, byli jsme vlastně kousek od toho zlata, kdy jsme prohráli v 5. utkání. A můžu říct, že prostě krásný pocit, když potom v tom 5. utkání před domácím publikem po té době zase vyhrajete. No.
1: No vy jste sem přišel pořád ve velké euforii, je to pořád radost, pořád to ve vás trvá, je to tak?
2: No určitě, protože jak říkám, sami to teď si to můžeme vyrobit, není to každý den, prostě čekali jsme na to 4 roky, ať už jsme samozřejmě nějaký tituly vyhráli, tak jsme klub, který chce vyhrávat pořád, takže jsme za to strašně rádi, že se to povedlo znova.
1: Ondro, už jste si titul stihli naplno užít, nebo už převládají ty organizační starosti s další sezonou, protože jsme se bavili před vysíláním, že ty dny plynou a samozřejmě povinnosti nastávají, je to tak?
2: No určitě, my se budeme užívat celý léto, to je jako to bez diskuzí, ale samozřejmě pro nás už jsou tam nějaké organizační starosti, co se týče té sezony další, vlastně spousta těch hráčů už odjelo do svých domovin, ty zahraniční, a naši český kluci nastoupili jako do reprezentace, takže dá se říct, že už jsme tu sezonu uzavřeli a teď už tady zůstali jenom tak jako my místní. Ano. Kteří nemáme jiný povinnosti, než se teď starat o ten klub a připravovat ho na tu sezonu, která nás čeká, kterou zase chceme mít úspěšnou. Mm-hmm.
1: Ondro, čím bylo z vašeho pohledu to letošní mužstvo úplně nejsilnější?
2: No určitě bylo silný v tom, že loni už si prošlo tím finále, zažilo vlastně tu prohru a bylo z nich cítit, že ji nechtějí zažít znova, že chtějí opravdu vyhrát ten titul. A myslím si, že se vlastně trenérovi i nám společně s ním podařilo jako hodně ten tým doplnit, a tak pak, když jsme to hodnotili po tom titulu, tak nám to všechno přišlo tak hezky zapadlo a všichni ty kluci, kteří přišli noví, tak vlastně ho trochu posílili oproti tomu loňsku. Ty kluci, co to hráli, tak zase v ty důležitý momenty ukázali tu zkušenost a to si myslím, že nakonec jako rozhodlo, že to fakt všichni si to hrozně přáli. Hmm.
1: To finále bylo jak na Mešcavách, hodně vyrovnané. Kdy jste začali věřit, že tým může dojít až pro ten samotný titul?
2: No, my jsme hodně věřili v to domácí prostředí, protože vlastně za celý rok jsme doma prohráli jenom jednou, což bylo první zápas proti Budějcím otevírací sezonu. A potom jsme vlastně doma neprohráli, tak jsme si to i sami, dá se říct, jako vštípili všichni do té hlavy, jsme to docela prezentovali, že prostě tady neprohrajeme. A když jsme odjížděli potom z té Prahy za stavu 2-2, tak i z těch kluků, a dostali jsme docela nálož, jakože jsme tam prohráli, i když ten 4. set byl jako koncovka, už mohli trošku si myslet, že přišli o tu šanci,

0: tak bylo vidět z těch všech kluků, že to hodili za hlavu a že byli fokusovaní jenom na to, že prostě doma je Matěj a ono se to potom taky tak jako stalo. No.
1: Jak náročné bylo sezonu zvládnout po sportovní, ale vlastně i té organizační stránce, protože to je úzce spjato samozřejmě. A vy jste tady vlastně za organizaci jako místopředseda VK Česká.
0: No, bylo to jednodušší v tom smyslu, že tady spousta těch kluků zůstalo, takže když vám zůstane ta osa toho kádru a přijdou nějaký noví kluci, tak oni jim sami pomůžou, nějakým stylem je uvedou do toho, do té kabiny v tom městě, trošku jim jako pomůžou sami, kde, co a jak. Takže v tom jsme to měli trošku jednodušší. Hráli jsme tam samozřejmě nějaký evropský pohárek, na který jsme ale zvyklí, takže dá se říct, že ta sezona byla celou dobu jako zalitá sluncem, protože jsme vlastně byli první po základní části i se nám dařilo procházet dobře tím evropským pohárem, kam jsme vlastně obsadili 5. místo. Takže všechno vlastně směřovalo k tomu, jsme doufali k tomu cíli, který jsme si opravdu na začátku roku dali. Takže já na ní můžu jenom vzpomínat prostě kladně a zase s ní se jako vzít nějaký další pozitiva do té sezony další, no.
1: Říká můj dnešní host v pořadu, o čem se mluví, Ondra Hudeček, místopředseda klubu VK Česká Lavarsko.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Ondro, kdo podle vás tým nejvíc táhl na hřišti v kabině letos? Dá se někdo vybrat z těch všech hráčů?
0: No tak určitě jsme měli úžasného nahrávače, ať už malým vzrůstem, tak to byl opravdu takový dirigent toho družstva. A potom já musím prostě vypíchnout jako českou osu toho družstva, což byl Peťa Špulák, Tonda Klimeš, Matěj Pastrňák, což byli vlastně mladí kluci, který přece jenom byli domácí a myslím si, že to je hrozně důležitý. Takže tyhle ty kluci si myslím, že na to mají velkou zásluhu, že v těch třech prostě tlačili ty cizince k tomu, aby chtěli vyhrát vlastně ten úspěch pro ty Vary. Ale jinak musím opravdu zkonstatovat, že všech těch 13 hráčů, který jsme měli letos, tak když vlezli na hřišti, tak tam nechali maximum. Když tam nebyli, tak nebrblali, prostě plnili tu roli třeba i na té lavičce. A jak jsem už zmiňoval, to prostě si myslím, že všechno vedlo k tomu, že pak tam byl ten vytížený úspěch v tom konci, že opravdu všichni chtěli zvednout ten pohár.
1: Všechno si to sedlo.
0: No, takže já neumím jako úplně říct jako jednu osobu, která by nám to vyhrála, každý tam měl prostě svůj podíl.
1: Dobře, rozumím. Vedle extraligového titulu Ondro vyhrálo Karlovarsko také republiku v kategorii U22, to jsme zmínili. Je to potvrzení, že klub funguje správně i směrem k mládeži? Je to ten signál?
0: No tak nám je samozřejmě předhazováno, že tu mládež zatím furt nemáme jako na topu v té republice a že jsme hodně dobrý v tom managementu, že sem dokážeme v určitém věku přivést ty kluky, který chtějí za tím úspěchem, což je v určitém smyslu pravda, takže my jsme z toho se pokusili letos vytěžit to, že ty kluci, který vlastně jich bylo 5 v té ose to z té extraligy, tak mohli hrát i za ty juniory a vlastně vyhráli si své další zlato. Což je taky samozřejmě neuvěřitelný, že v úterý dohráli vlastně finále extraligy a už od čtvrtka hráli ten turnaj těch U22. Takže bylo vidět, že v neděli už to opravdu měli plný kecky. Ale pro nás i tohle je prostě obrovský úspěch, že dokážeme tyhle ty mladý kluky oslovit, že k nám chtějí jít a vědějí, že když sem jdou, tak mají kvalitní zázemí a můžou si dosáhnout i na tenhle ten výsledek. Takže je to zase v práce prostě celého toho klubu. A i to jenom není samozřejmě, že tyhle kluci, když potom jako dohrajou v úterý, tak taky mohli být pěkně na hrušce a mohli už vlastně jako pro ně nějaký juniorský titul nic neznamenat, ale bylo vidět, že opravdu pro ten klub žijou i tímto směrem a dokázali vyhrát ještě druhý zlato, což je jako velký respekt.
1: Já na to navážu, protože vy jste to zmínil, jak důležité je pro klub vychovávat vlastní hráče? Je to ten základní stavební kámen, ten podstavec toho všeho?
0: Samozřejmě vychovávat je velice důležité, o co se pokoušíme, ale vychovat jako hráče od, řeknu, věku 5 let je hrozně těžký. To je skoro jako náhoda. Takže je důležitý vychovávat, ale důležitý taky umět prostě přitáhnout z těch malých klubů, přesvědčit ty malý kluby, že když k nám se dají svýho talenta, takže my z něj můžeme udělat to extraligu hráče a to potom samozřejmě pro nás je velký přínos.
1: A vidíte už v téhle době mezi mladíky, o kterých mluvíme, třeba budoucí opory A týmu, dá se už vybrat někdo, že by mohl skončit právě v Ačku v tuhle chvíli?
0: No, ten volejbal je trochu krutý, že musíte mít tomu parametry, takže my tam máme spoustu šikovných kluků, ale abych tady řekl, že tam mám nějakého velkého bivoje, tak zatím ho tam nemám.
1: Říká i teď můj dnešní host, kterým je Ondřej Hudeček, místopředseda klubu VK Česká Karlovarsko, a my se bavíme o úspěšné sezóně právě tohoto klubu.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Ondro, na podzim čeká Karlovarsko Liga mistrů. Co to pro klub znamená? I tohle téma musíme otevřít, protože je to důležité téma.
0: Tak bude to zase svátek volejbalu, protože to je vlastně soutěž nejlepší z nejlepších, takže my se na to těšíme z jedné stránky, protože sem přijdou velký kluby, fanoušek se bude mít na co těšit. My samozřejmě čekáme na los, který bude probíhat až někdy v září, takže doufáme, že dostaneme jak soupeře, který budou pro diváka zajímavý, tak soupeře, který bude pro nás sportovně, jak bych to řekl, porazit k poražení. A co se týče jako z naší strany managementu, tak samozřejmě je to nejvyšší soutěž volejbalová, takže tam je spoustu pravidel a spoustu marketingového plnění a spoustu pravidel, které musíme plnit, takže ta sezona je v tomhle smyslu trochu náročnější, ale prostě proto to děláme, takže my se na to připravíme a doufám, že jak říkám, přivedeme do Varů zase volejbalový svátek nějaký do haly.
1: Ondro, nedá se mi nezeptat, jak velký rozdíl je mezi českou extraligou, ve které teď vládneme aktuálně čerstvě, a tou evropskou špičkou?
0: Tak jsou tam, když to řeknu, jsou prostě tři soutěže, které jsou trošku odskočené, to je prostě Polsko, Itálie a vršek turecké ligy, a se zbytkem, jak už jako pár let se můžeme jako vlastně srovnáváme, tak se nám je daří porážet i s nima prohrávat, takže vlastně když to vemu takhle, to jsme v tom CF Cupu došli až do čtvrtfinále, kde jsou tyhle ty vlastně týmy z těch soutěží, takže myslím si, že se řadíme mezi, já nevím, pátou až mezi čtvrtou až sedmou třeba soutěž v Evropě. A samozřejmě na domácí půdě můžeme potrápit i tyhle ty velikány. Venku je to samozřejmě složitější, ale co se týče dalších soutěží, ať už Německo, Belgie, Španělsko, tak tam si my, Francie, tak tam si myslím, že můžeme, když se nám ten kádr teď, doufám, že se nám zase podařil dobře doplnit a posílit, tak si myslím, že můžeme s nima hrát prostě vyrovnaný souboje.
1: Ondro, na závěr, jaké budou hlavní cíle pro příští sezónu? Standardní otázka, která byla položena tisíckrát.
0: A my vlastně říkáme standardní odpověď. No. Pro klub je samozřejmě vždycky, cíle jsou nejvyšší, ale takový ty objektivní je se dostat minimálně do semifinále extraligy, hrát prostě o medaile, což je prostě pro to diváka vyvrcholení celý té naší soutěže. V té lize mistrů asi neudělat ostudu a pokusit se postoupit z té základní části, co znamená ze skupin do dalších bojů playoff. A potom letos takový, neříkám kaňka, ale prohráli jsme, myslím, po osmé finále českého poháru, tak se znova pokusit ten český pohár vyhrát.
1: Dobře, budeme držet pěsti samozřejmě, a moje úplně poslední otázka, která musí padnout, co byste po téhle mimořádně úspěšné sezóně vzkázal fanouškům VK Česká Karlovarsko?
0: No, já bych jim chtěl určitě hrozně moc poděkovat, protože v tom posledním finále já měl opravdu husí kuži při tom startu, když jsem viděl to publikum, a i vlastně nejenom jako, že přišli samozřejmě lidi, kteří běžně nechodí, ale že opravdu celá hala fandila. Takže za to bych jim chtěl moc poděkovat a moc bych si přál, aby vlastně si přenesli tady tu vítěznou atmosféru i do té nové sezony, která je bohužel až za 4 měsíce, skoro 5, a nezanevřeli na nás a těšili se na nás zase na první utkání extraligový.
1: Hostem pořadu O čem se mluví byl dnes místopředseda klubu VK Česká Karlovarsko Ondřej Hudeček a povídali jsme si nejen o velmi úspěšné sezóně. Ondro, držíme pěsti v budoucím čase samozřejmě, ať zase to cinkne, a já se budu těšit opět příště a naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, O čem se mluví.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: počasí.
1: 17:50, jsme rádi, že stále posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. V Karlovarském kraji v posledních dnech počasí takové všelijaké, jaké ale bude konkrétní dnes v noci a zítra, to nám prozradí teď Pavel Kopeček, kterého zdravím, přeji hezké odpoledne, Pavle.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak Pavle, noc a dnešní večer, jak bude vypadat?
2: Tak zůstane hodně oblačnosti, místy s občasným deštěm, popřípadě s přehánkama, nelze vyloučit nějaká bouřka. Během první poloviny noci by srážky měly ustávat a oblačnost by se mohla i částečně protrhávat. Postupně ale k ránu bude oblačnosti opět od jihu přibývat a během dne potom očekáváme, že té oblačnosti bude zase hodně, tedy oblačno až zataženo, místy dešť, popřípadě přehánky, ale zase k večeru by měly srážky ustávat. Teploty po ránu 5 až 2 stupně, během dne 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Pavle, moje druhá jasná otázka míří na zítřejší den, tedy 15. květen, pátek, jak bude?
2: No nebude to nic moc, zůstane na obloze hodně oblačnosti, podobně jako dnes. Bude vlastně oblačno až zataženo, během dne místy přehánky nebo občasný dešť, od něho by se mohlo vyskytnout bouřka, večeru by měly srážky ustávat a na obloze tedy ale přece jenom bude převládat více té oblačnosti. Teploty 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Aktuální počasí je Pavel Kopeček v éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pavle, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.

0: Sun of Jamaica, Goombay Dance Band. Poznali jste, zavzpomínali jste v české verzi, kdo tohle zpíval? Léto je léto a Helena Vondráčková. 17 hodin 55 minut, tedy 5 minut do 18. hodiny a dnešní čtvrteční den v kraji s Davidem Forstem končí. Hanka Zubková už je připravená s aktuálními a čerstvými zprávami. No a já se samozřejmě na vás budu těšit opět zítra v 17 hodin na stejných frekvencích. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary připravují další etapu modernizace drahovického fotbalového stadionu. Na vrchu Hive a Šinachebsku bude další relaxační zóna. O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už v pátek. Cermat chystá druhé kolo. A zítra čekejte velkou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary pokračují v obnově sportovního areálu FC Slavie v městské části Drahovice. Po úpravách tréninkového hřiště a šaten má přijít na řadu rekonstrukce hlavní tribuny a haly pro míčové sporty. Práce na úpravách kabin v suterénu tribuny by mohly začít ještě letos, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
2: Teď nás čekají dva důležité úkoly. Ten první úkol je ta stávající tribuna, která je dlouho zavřená. My jsme tam opravili střechu a tak dále, ale musíme se pustit do těch vnitřků. A na druhé straně, tak tam máme v plánu zrevitalizovat a opravit tu obrovskou velkou tělocvičnu. To jsou teď dva nejdůležitější úkoly. Tribuna a tělocvična nahoře.
0: V Šinachebsku na vrchu Háj vznikne takzvaný menhirový kruh. Jedná se o místo s několika kamennými lehátky, které jsou postavené do kruhu. Návštěvníci místa na nich můžou relaxovat, chybět nebude ani informační tabule s textem o geologii. Pokračuje místo starosta Pavel Matala z hnutí za Aš.
3: Na radě jsme schválili podání žádosti o dotaci a předpokládáme tu realizaci buď na konci tohoto kalendářní, ale spíše v příštím kalendářním roce. Tak ten předpokládaný výdaj je kolem 1 milionu korun a ta dotace hradí vlastně 100% způsobilých výdajů.
0: Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotlivých přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace Cermat. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
4: Samozřejmě máme strach, to čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
5: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
6: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
5: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Ruské noční útoky na Kyjev mají už 7 obětí, včetně 12-leté dívky. Podle ukrajinských úřadů je zhruba 40 lidí zraněných a po 20 záchranáři v troskách pátrají. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířily na obytné domy, školu a další civilní infrastrukturu. Podle ukrajinského letectva Rusko mířilo i na další regiony. Například v Oděské oblasti byly cílem i přístavy a železnice. Rusko v posledních 2 dnech na napadenou Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a desítky raket.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňáková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve 2 setech a zvítězili už po 17. za sebou.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte velkou oblačnost, odpoledne přeháňky na většině území, výjimečně i slabou bouřku. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 222 v Počernech na Karlovarsku havarovala 2 osobní auta. Jezdí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení přátelé, Jaroslav Tachovský vás vítá u pořadu Muziky muziky. Dnes jsem si pro vás připravil povídání o vlastenci a legendě české dechovky a sokolovi Františku Kmochovi. Narodil se 1.8.1848 v Zásmukách u Kolína jako nejstarší z pěti synů. Již v dětství ho okouzloval nádherný hlas jeho maminky, když si prospěvala národní písničky. Jeho tatínek hrál velmi dobře na klarinet. Po nástupu do obecní školy rozpoznal pan učitel Františku hudební talent a začal ho učit hrát na housle. Hudební vzdělání si rozšiřoval i během studií na reálce v Kolíně. V roce 1868 studoval pedagogickou školu v Praze a roku 1869 nastoupil jako 21-letý podučitel v Soudole. Tam ovšem vydržel jen rok a zažádal o přeložení do Červených peček, kde si Kmoch svými pedagogickými schopnostmi získal uznání. Jenže zájem o muziku převažoval. Pobyt v Červených pečkách byl pro mladého Kmocha důležitý také proto, že zde potkal svého budoucího hudebního mecenáše, barona Teodora Karla Hrubého z Jelení.

Rozrůstající se jednota Sokol potřebovala kapelu. Na její založení byla uspořádána v roce 1871 sbírka, která byla úspěšná a poté byl kapelníkem jmenován 23-letý Kmoch. První koncert sokolské kapely byl 15. května 1872. Kapela měla od samého počátku velký úspěch. Měli tolik hudebních akcí, že Kmoch musel jezdit do Kolína několikrát v týdnu. To se ale na druhé straně projevilo tím, že zanedbával povinnosti ve škole a tím si vysloužil mnoho úředních výtek a připomínek. Byl nečekaně přeložen do vesničky Solopisky. Tam měl být ředitelem a správcem 5třídní obecní školy. Měl se mu zvýšit i plat na 300 zlatých ročně. To bylo víc než v Červených pečkách. Ovšem, říkalo se, že za jeho přeložením stál údajně jeho mecenáš a příznivec pan baron Hrubý. Zřejmě ho chtěl uchránit před vírem velkoměsta Kolína, co by centra zábav a plesů. Zde v Solopiskách by se věnoval škole a představte si také vážné hudbě, kterou pan baron miloval. Tentokrát se ovšem pan baron zmýlil. Kmoch se naopak začal věnovat muzice ještě více než předtím. Trest na sebe nedal dlouho čekat. Začátkem školního roku 1873 až 74 byl suspendován pro hrubé zanedbání učitelských povinností. Ani pan baron ho nezachránil. Mezi dětmi byl oblíben a při loučení se svou třídou prý dostal od jedné žačky na památku hadrovou panenku. Ta dívenka se jmenovala Andulka Šafářová.

Jak se později ukázalo, tak hlavním důvodem jeho konce učitelování bylo to, že se rakouským úřadům nelíbily jeho politické postoje. Kmoch byl zastáncem češství a sokolské myšlenky. Po vyhazovu z učitelského povolání se Kmoch přestěhoval i se svými rodiči do Kolína. Když se jeho kapela stala součástí Sokola Kolín, tak dostal od Sokolu kapelnický plat a poté ho ještě jmenovali městským kapelníkem. 12. února 1880 se oficiálně stal členem Sokola a věrný mu zůstal do konce života. Členové Kmochovy kapely byli amatéři, kteří měli svoje občanské povolání, ale někteří byli bez stálého zaměstnání. Těm se Kmoch snažil zajistit alespoň nějakou práci, i když méně placenou. Kmoch chtěl, aby jeho kapela byla lepší než civilní orchestry. Zavedl pravidelné zkoušky, kupoval nové noty, dával opravovat hudební nástroje a kupoval nové. Takže vidíte, že se o kapelu výborně staral. Přesto od něj odcházeli dobří muzikanti do jiných kapel, kde jim nabízeli lepší podmínky, ale i dobře placené zaměstnání. Kmoch přitom odmítl nejednu nabídku dirigovat jinde i za lepších podmínek.

Pro Kmocha skladatelé byli inspirací potřeby prostého posluchače. Na zábavách sledoval, co se lidem nejvíce líbí, a podle toho se inspiroval českou národní písní. Některé písně jenom upravil, například do pochodového rytmu. Jeho odpůrci mu to zazlívali, že je znehodnocuje. Kmoch jim odpověděl, že nic neznehodnotil, ale zachránil a spopularizoval 105 lidových písní. Kmoch si v Sokole přece vzal psát skladby, které by co nejvíce posilovaly národní sebevědomí a sokolskou myšlenku. Proti tehdejším rakouským a prušáckým písním se díky Kmochovi rodil ryze český lidový nevojenský pochod. Přišel i s úplně novou interpretací, a to zpěvem muzikantů. Asi podobně, jak to předvádí jeho česká dechovka Babouci.

Hudební znalci se nemohou shodnout, kolik skladeb Kmoch složil a kdy. Uvádějí, že by jich mohlo být kolem 500. Kmochova dcera Anna uvedla, že jich otec složil asi 300. Každopádně je pravda, že Kmoch byl jako autor velice plodný a jeho skladby se hrají po celém světě. Namátkou připomenu Jarabáček, Kvapík na motoru, Vraný koně, Pod Emlejnem, Pod našimi okny, Když si náš dědeček babičku bral, Sokolská láska a jiné. Dlouhodobý zápas o svoji existenci, o zachování kapely, hraní po večerech, komponování po nocích, to vše vyústilo ve zdravotní problém se srdcem. Jeho dcera Anna vzpomínala, cituji, tatínek měl znamenitý zrak, tím smutnější bylo, když ho před smrtí náhle ztratil. Také sluch mu v poslední době nesloužil. Konec citace. Přesto se přemáhal a tvořil dál. V zimě 1911 ho však přemohla silná angína. V březnu 1912

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Milostná melodie pod okýnkem v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírá dnešní špalíček lidových písní. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Májové kvítí bude jeho obsahem. Přeji vám klidný májový podvečer.

Májové kvítí v sobě zahrnuje pestrou škálu kvetoucích rostlin, které v tomto krásném měsíci proměňují zahrady a přírodu. Mezi nejtypičtější patří šeřík, pivoňky, kosatce, magnólie, azalky, pomněnky, konvalinky, růže májová a další. Květen je vrcholem jara, kdy také rozkvétají ovocné stromy a keře. Jinými slovy řečeno, měsíc máj nabízí přerozměrnou paletu květů a barev.

Existuje nepřeberné množství růží. Vůbec jsem netušil, že kromě těch klasických druhů se objevuje i růže polní. Rosa agrestis je opadavý, bíle kvetoucí keř z širokého rodu růže. Je to jeden z přírodních druhů české květeny. Kvete bíle až jemně narůžověle od června do srpna. Dorůstá do výšky kolem 150 cm a vyhledává suchá, světlá místa, meze či okraje lesů. Jedná se o odolný, mrazuvzdorný botanický druh, často zaměňovan s růží šípkovou. Poznáme ho podle obloukovitě převislých květů bílé barvy, vzácně bledě růžové, 2 až 4 cm velké. Kvetoucí uprostřed léta.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní dnes s podtitulem Májové kvítí. Tak jako existuje nepřeberné množství lidových písní o růžích, je i mnoho jejich druhů. Tak například růže májová, Rosa Maelis, je kvetoucí keř vysoký 1 až 2 metry. Vytváří přímé větve z kořicově hnědé barvy, málo ostnaté. Roste obvykle v hustých koloniích.

Měsíc květen, jehož přítomnost si právě užíváme, je ve znamení intenzivních prací na zahradě, na poli, všude kolem nás. Příroda je v plném proudu a je třeba využít příznivého počasí před příchodem ledových mužů Pankrác, Servác, Bonifác. Po těch teprve nastává čas pro teplomilné rostliny.

Květen je tedy měsíc, kdy venkovský život doslova kypí aktivitou, aby se zajistila bohatá úroda. Bohužel v posledních 3 letech mě květy na ovocných stromech všechny pomrzly. Z úrody jsem neměl vůbec nic, přestože v okolí bylo všeho dostatek. Budu doufat, že letošní úroda bude bohatá a zajistí mi plody ovocných stromů na další období. A tímto přáním končí i dnešní špalíček lidových písní. Zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj podepíše memorandum o spolupráci s vězeňskou službou. Botanici opět počítali u komorní hůrky u Chebu vzácné orchideje, přidala se i veřejnost. Češi si znovu můžou koupit dluhopisy republiky. A zítra čekejte velkou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarské hejtmanství chystá spolupráci s věznicemi při krizových situacích. V kraji jsou tři věznice, které můžou nabídnout zhruba 100 vězňů například na pomoc při požárech nebo povodních, kdy odsouzení v areálu věznice můžou třeba plnit pytle s pískem nebo vařit jídlo pro záchranáře a dobrovolníky. O dalších formách spolupráce informuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Druhá nabídka pomoci je, že jsou schopni v nějaké míře nám zajistit pomoc třeba v příspěvkových organizacích, kde by mohli vězni provádět výmalby, úklidy a tak dále. A třetí varianta je zaměstnávání odsouzených. Nastavili jsme si formu komunikace, že to bude přes koordinátory, u nás to bude odbor bezpečnosti krizového řízení a za vězeňskou službu to bude pravděpodobně ředitel věznice v Horním Slavkově.
0: Muzeum v Chebu letos opět pořádalo sčítání jedné z nejvzácnějších českých orchidejí, vstavače kukačky na komorní hůrce u Chebu. Právě bývalá těžební jáma je jedno z míst, kde se objevují ve velkém množství. Sčítání rostlin začalo v roce 1995 a zatímco tehdy na místě bylo několik stovek rostlin, loni jich bylo téměř 10 tisíc, říká botanik muzea v Chebu Jiří Brabec.
3: Jeden rok může být ten počet těch kvetoucích rostlin přes 1000, další rok třeba spadne jenom na několik desítek. Tady zpočátku to fluktuovalo někde mezi pár stovkama a pak došlo k nějakému zlomu, který asi se dá i přičíst tomu jako dobrému obhospodařování, které tady dělá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
0: Se sčítáním pomáhalo asi 35 dobrovolníků. Na místě našli přes 7 000 orchidejí. Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Lidi si budou moct nakoupit tři různé druhy dluhopisu republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 000 do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online. Státu mají dluhopisy přivést diverzifikaci rizik a snížení závislosti na investicích velkých institucí. Ukrajinský protikorupční soud poslal do vazby bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Soud taky stanovil kauci, a to na 140 milionů hřiven, v přepočtu asi 660 milionů korun. Jermak vinu odmítá.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte velkou oblačnost, odpoledne přeháňky na většině území, výjimečně i slabou bouřku. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody by měly být v Karlovarském kraji odstraněné a nové hlášené nemáme. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: vždycky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je to úplně obyčejná, ale stále přítomná věc, že jsou prostě v novinách, v časopisech, v různých textech překlepy a paní magistra to sleduje. To vlastně nejsou systémové chyby, které děláme, ale je to naše roztržitost, nedbalost, že my novináři uděláme chybu. Co jste našla v poslední době?
2: Můžeme říct na úvod, že tam jde o ta písmena, která nejsou na svém místě nebo chybí a tak dál. Lze říci též litera, proto se tomu říká literní chyby. Měla jsem takový šťastný den, kdy jsem otevřela přehled zpravodajství na internetu a našla jsem tam hned tři pěkné titulky článků, kde tyhle ty literní chyby byly a částečně to bylo komické, ale někdy už to bylo i na hranici srozumitelnosti. Když tam byl titulek člen předsednictva obviněn korupční policií.
1: Policií, jasně.
2: Tam pochopíme, o co jde poměrně snadno. No ale pak tam třeba byl titulek při propuštění ex-senátora Novák porušil soud zákon. No a tam už jsem se trošku hůř orientovala.
1: Jestli Novák nebo propuštění, jasně, chápu. Takže mělo být při propuštění ex-senátora Nováka.
2: Ano. A pak jsem tam ještě našla takový už docela jako tajemný titulek. V případě Savova spolupracuje muž obvinění zkrácení daně.
1: Tam mělo být obviněný.
2: Obviněný.
1: Mm-hmm. Tak to jsou čerstvé novinky, ale vy určitě máte svůj bohatý archiv z let předchozích.
2: No, pracuji jako korektorka a často se mi taky povede v knížkách při korekturách přehlédnout právě tu literní chybu, ten překlep, takže arzenál mám velký, ale začala bych cizími překlepy, až pak bych se vrátila k těm svým. Děsivé okamžiky pospali cestující.
1: Místo popsali.
2: Mm-hmm. Pak je tady podívejte se na snímky dalších finalitek.
1: Místo finalistek.
2: No a abych teda ještě připomněla nějaké ty svoje přehlédnuté, tak nedávno to bylo, brožurka obsahuje praktické raky a kapitapy talistický.
1: No.
2: A to jsem přešla jako, že je to správně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných během druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo přibližně 1300 Romů a Sintů. Více než 300 z nich zde zemřelo. Ostatní byli deportováni především do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau.

0: Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora v Letech u Písku velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiky odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024, který má ve správě Muzeum romské kultury státní příspěvková organizace. Na pětním aktu v Letech byl romista Michal Mižigar. Na místě ho oslovil Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Michalem Mižigarem, co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku.
2: Je to pro mě opravdu možnost zazpomínat jednak na druhou světovou válku, ale především zazpomínat na oběti, který byly strašně dlouho přehlížený, o kterých se nemluvilo, který se bagatelizovali, který se popírali i ve vrcholné politice. Tak to právě proto ty Lety jsou jako pro mě takovou citlivou záležitostí.
1: Proč podle vás je důležité tyto události připomínat i po tolika letech?
2: No jednak kvůli tomu, že holokaust Romů je pořád nevyřešená kapitola. Je to i téma Čechů, protože i samotní čeští dočetníci se podíleli na romském holokaustu.
1: Jaký pocit vás vyvolává, když sem člověk přijde poprvé?
2: No já si to pamatuju úplně, když jsem přišel k mě poprvé. Já jsem byl hodně malinký, ale vždycky, když jako zazněly Lety, no to si pamatuju jako Václava Havla, protože mě byly 4 roky, no to, že jsem nemohl nic vidět o holokaustu, ale časem postupně zjistil, že jako ten pocit je smíšený do pocitu, ale zároveň je to i něco, co mě vlastně pořád připomíná, že je pořád hodně práce a aby k tomu zlepšování situace Romů docházelo, ale zároveň i ke zbližování majority a romské menšiny.
1: Jak vnímáte vlastně vybudování nového památníku v Letech u Písku?
2: Jednak to už mělo být strašně dávno, ale na druhou stranu je to i to, jak zraje česká společnost. To znamená, že tady vezmeme si v potaz, že lidé se pořád neučí o Romech v učebnicích. Protože na jednu stranu, i když je ta většinová společnost velice negativní k Romům, furt má málo informací o Romech. A v tomhle ohledu jednak jako z úcty českým Romům, kteří tady mají svoje příbuzné pochované. Jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je taky to, že vlastně jakoby díky tomuto památníku sem přijíždí lidi a můžou se o tom všechno dozvědět.
1: Michale, co by si měl návštěvník z tohoto místa odnést?
2: No určitě, že jsme všichni lidi, že demokracie je křehká, že zlo se musí vymítit hned už v zárodku myšlenka a že lidi musí společně komunikovat a nenechávat si stereotypy, předsudky a smát se jim, jak se to dneska děje v kultuře běžně. Tohle místo je právě místem, kde my můžeme se o tomhle přesvědčit, jak je to strašně důležitý.
0: Vysvětluje romista Michal Mižigár.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a nyní si připomeneme další pětní místo. Horodnický tábor vedle Let u Písku je jedním ze dvou míst, kde byly během druhé světové války nuceně soustřeďovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě dnes stojí památník ve správě Muzea romské kultury státní příspěvkové organizace. Pětní akt se tuto sobotu v Horodníně u Kunštátu uskuteční už po třetí. Pořádá ho spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanská pomoc v Brně. Iveta Durdoňová oslovila pastora Matěje Nového a předsedu spolku Rudolfa Murku.
1: Pane Murko, 16. května se uskuteční pětní akt v Horodníně u Kunštátu, který pořádáte vy jako potomci. Jaký program jste si připravili?
2: Je to překvapení pro všechny ty, kteří se tohoto pětního aktu zúčastní. Připravovali jsme to celkem dost dlouho a nebude to o velkých projevech, ale bude to o příbězích. Bude to o příbězích těch, kteří tento koncentrační tábor v něm byli, z něho šli do Osvětimi a měli to obrovské štěstí od Pána Boha, že to přežili. Takže to bude o těchto lidech a bude to o těch potomcích přeživších, kteří přežili koncentrační tábory, počínaje Hodonínem u Kunštátu a Letama a všemi těmi koncentračními tábory, kterými prošli. A majetek Romů, který byl rozprodán v dražbách, rozkraden a prodán, nebyl nikdy kompenzován ani navrácen, což je další úloha pro nás jako pro potomky, aby tato křivda byla napravena. Moje rodina ze strany mého otce přišla o pozemky, o domy, které na těch pozemcích byly postavené. A to ne jeden, ale několik, tam bylo pět domů a další dům měla postavený moje babička, který byl rozebrán, když byli posláni do Osvětimi a prodán v aukci. Samozřejmě jsme dohledali nějaké dokumenty, takže od toho máme nějaké dokumenty, že to naše rodina vlastnila a dnes je už na čase po 81 letech, aby konečně taky byly vykompenzovány majetky Romů, o které přišly za druhé světové války.
1: Pane Nový, vy jste potomek přeživší, kteří zažili utrpení zde v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
3: Tak tady v Letech u Písku to byla rodina Růžičku, strejdové tety, ale přímo můj tatínek, jeho rodiče, jeho sestry, jeho sestřenice, celá naše rodina, jsme byli koncentrováni v Hodoníně u Kunštátu. Tam také zemřela naše prababička Terezie Nová 5.1.42.
1: Poté byly koncentrovány do Osvětimi.
3: Ano, byly odvezeni. Náš transport jel z Brna 7.3.1943 do Osvětimi, kde potom, co vystoupili 8.3., tak byly vyselektováni ženy, naše děti a v ten den skončili všichni v plynových komorách. Přežil to můj tatínek se svým dědečkem a když šli na tetování, tak tatínek má číslo 1216 a jeho dědeček 1215. Dědeček potom zemřel 6.5.1943 a tatínka vzali do školy a toho zachránilo. Vlastně vyučil se tam zedníkem a přesně za rok v roce 1944 byl deportován do Německa, do Buchenwaldu, kde pracoval jako zedník. Ve 1945. roce byl osvobozen Buchenwaldu americkou armádou a dopraven do České republiky zpátky domů.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Palikera Vojsanas Amensa Lačí rad. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hasiči dál zasahují u požáru skladu baterií v Nové Pace na Jičínsku. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
2: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
0: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolňují se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU ČSL.
6: Podle mě to i na hraní ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz. Vyšetřují tam vážnou nehodu, kdy kamion s nákladem osobních aut srazil dva lidi u odstavené dodávky. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lysá. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to. A na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo? Jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému. Jo? To není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako... To ne. To jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kdy tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak bylo, nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: Hmm. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP. To byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete jí dodnes. Kamil Střihavka jí stále.
1: No, to si myslím, že
0: stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: To dávno všeobecně známý je,

0: cokoliv, když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že bychom mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho novej hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na text v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ a my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a

0: Ona je zpěvnější, i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal dva texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů. Jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
1: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. Zla. To je ten, to je ta báseň Jáchyma Topola, kterou...
0: Mě ji poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy dvě básně, které našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy. Někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda byl takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy bude mít i koncert v Praze, tak by jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlet Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť,

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdej, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svůj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, které si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký mení. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkoušíme, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace CERMAT. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
3: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
4: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od CERMATu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
5: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
4: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Radnice teď chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopydlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Pousovem a Kopydlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu schodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lisou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. A nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem po velmi silném náporu kamionu, už ale situace poznání lepší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ani se tomu nechce věřit, že se zprávou vstává den a moc svítá. Za námi přichází Eva Olmerová už plných 51 let. Nahrávka vznikla ve spolupráci se studiovou partou proslulého akordeonisty Slávy Kunsta, který tuhle sugestivní melodii vymyslel, zatímco text napsala tehdy 21letá Aida Brumovská a otevřela dnešní setkání vrchovatě naložené písničkami o svítání.

Sluneční paprsky na svých zádech z hitparádové sbírky Johna Denvera nabídl Tomáš Linka s fešáky pod názvem Svítá ve tvých tvářích. A pak to byl brněnský přístav Aleše Hrbka, Víta Buriánka, Aleše Macků, Kamila Mazálky a Jitky Buriánkové se solovou Martinou Hrbkovou a písničkou zámořské zpívající pianistky Norah Jonesové Svítá. Stejně se jmenuje i písnička Jirky Kaleše, Stanislava Marečka a Milana Duvka a skupiny Rangers 1992.

Svítání s příchutí tequily, Tequila Sunrise, parádní kousek z druhého alba kalifornské party Eagles Desperado z roku 73. O 39 let později ji přivedl Tomáš Linka do zpěvníku Fešáků.

Pilíř budějických nezmarů Tonda Hlaváč s banjem Vojty Zíchy a kytaristou Milanem Tripesem v sestavě budějického, jak se teď s oblibou říká, volnočasového tria Koukol a svítá svého času nesmírně činorodého pražského kytaristy Bohouše Sýkory. A svítání potkáme i na nejnovějším albu tria Midland z kalifornského Dipping Springs. Tentokrát v roli vypravěče Sunshine Tells the Story.

Se svítáním v autorském podání Zuzany Grohové jsme si zaspomínali na sympatickou partu Vodáci, která vznikla v roce 1974 v Pardubicích. O 3 roky později se poprvé objevila ve finále Porty a pravidelně tady válčila celých 10 let. A takhle se v roce 1999 vypořádal se svítáním Franta Nedvěd.

Svítání nad deltou, které ovšem není o žádném svítání, natož o deltě, se poprvé objevilo na deskách v roce 71 v autorské nahrávce Alexe Harveye, ale teprve o rok později zajistila jeho Delta Dawn triumfální vstup do elitní desítky americké country, tehdy 14-letá Tania Tuckerová. Aktuálně obdivuje svítání 37-letý relativní nováček John Pardy na des už platinovém albu California Sunshine.

Kamarádi táborových ohňů se skvostnou stýlkou Ferry Friedricha a evergreenovou zprávou Nad vodou svítá, což je pravidelná doba odchodu Vaby Rivoli v nahrávce legendární brněnské karabiny.

Klasika Vaby Rivoli odcházet za svítání s brněnskou karabinou na závěr našeho dnešního setkání s písničkami o úplném začátku dne, tedy o svítání. Vždycky skoro stejně a pokaždé trochu jinak, což platí i o klasice Jaroslava Ježka a dvojice Vockovec Verich. Nejnověji ji nabízí Mirek Paleček. Tak dobrou noc. Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kriminalisté ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové detektivové téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. 750 let starou relikvii svaté Zdislavy 35-letý muž ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, dodává představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
1: Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
6: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas. Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vyhráli na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Českoamerický pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve dvou setech a postoupil do semifinále.
0: Počasí.
1: Zítra čekám zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřená, vyšetřují tam vážnou nehodu. A na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vozovku se vylila nebezpečná látka. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrají podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klánil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? Jsem se učil ve škole, s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, slyšíš, Taťuldo?
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk
4: říct...
3: není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, ne, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušný.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: nevadí, mistře, nevadí. Hurweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, a co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vody, jak živá moje touha.
4: Nápad,
2: no, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak...
2: No tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky nerad, tati.
2: Baště, za nehloupej řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
4: Moje dcera jak si mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holumku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
3: Simono, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... takovou hospudku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: No, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představují někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
2: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat, nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom, jak se nevím.
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
4: To je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím, rád.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo či nepřímo, ale chtěl bych

0: věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct a ruku na srdce vážené člověčenstvo zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat. A tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne. Žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, oce ví, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak, nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
2: Tati, když si říkáš, že hezký.
0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
2: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?
2: Tady dole, podívej se.
0: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
2: Ale jsou to jednošky.
0: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady z mluvnice. Chlapče, chlapče z mluvnice, takovou nepěknou známku.

0: Co pak neumíš mluvit?
1: Prosím, já mluvím dost.
0: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
1: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
1: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak aby si nedostal, porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pát do co třeba s, druhý pát číko a čau třeba sa, třetí pát komu čemu třeba sovi, pátý pát jen voláme třeba se.
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No, a teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chroustala.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak pořád to pleteš? Musíš se taky zeptat, kam a tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu ze mlýna?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslel, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl, kam, no. Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojtu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale depak na trh šel. Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne, všechny Vojta Zemlína vedl chrousta, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Ty mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl.
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách chroustal.
0: Ale je.
1: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Ano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každého chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo?
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tatil, do toho jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně taky... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já, Mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spálně, no.
2: Zima, zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No,

0: No a co má být?
1: No.
0: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
1: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
0: Ale...
1: O to ale tati nejde.
0: Ne?
1: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
2: No.
1: No, sní. No, sní.
0: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
1: Poroste bla, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
2: V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
0: No,
2: snížek.
0: No.
2: No a jsme u toho. No?
0: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
2: No?
0: Ha. Počkat, první sníh?
2: No.
1: Tati,
0: jo, napad sníh.
1: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
2: No.
0: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
1: No ano, samo sebou naznačit.
0: No, to dá přece rozum. Je zima.
1: Je zima.
0: Tak napadne sníh.
1: Ano.
0: A když napadne sníh, tak se jde co?
2: Sánkovat.
1: A lyžovat.
0: A bruslit.
1: Teda, taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
0: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
2: Je, pane Spejblo, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
1: Vypravuj, tati.
2: No,
0: když já se děti, maničko, já se nerad chlubím.
1: Taťolo, nebo tak skromně.
0: Nerad se chlubím.
1: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
0: Ale v kterém se nerad chlubím.
1: Tati.
0: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
2: A proč, pane Spejble?
0: No, proč? Kvůli piruetám.
1: Jo.
0: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
1: Tati, vážně?
0: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
1: Do nemocnice? Jak to?
0: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
1: No, to je hezký jméno.
0: No, a jak jsem jel na bránu, jo,
1: aha,
0: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
1: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tati?
0: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
2: To musí být krása, vidíte.
0: No, no,
2: odrazit se.
0: No to víš, máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
1: No, ty ďáble.
0: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletěl málem až na letiště.
1: No jo. Tati.
0: No.
1: Nevytahuje se trochu?
0: Já?
1: Kde je Šárka, kde je letiště?
0: No vždyť já také říkám málem až na letiště.
2: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
0: No, samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
1: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
0: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
2: Ano, proč?
0: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
1: Jak tě tak poslouchám, tati, tak si to dovedu představit.
0: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
1: Když jsi byl takový borec, nešel bys si s námi zítra zalyžovat?
0: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
2: Jú, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Nádherný večer, jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. Máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase po čase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína. Já už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mě bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla Pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujímala.

Mula nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málo mluvný člověk, který sice byl takový v vozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno, pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio, příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná? Kde je ta Franta Šťastná? A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze. Nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky, protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v Noční lince, a není to tak dávno, probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ač jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání. Slzička mi ukápla, omlouvám se za svou upřímnost. Jsem taky člověk jako vy, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme, Petře Kubalo, začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky, a ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců? No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde, o tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak vyříkl, vyvidění. Zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme, 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená, zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchyně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta druhá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne, je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás, ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás, protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy, blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo, já jsem třeba chtěl jenom takovej kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil, ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin. To mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další, Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná. Skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V lásky plném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce, po městě, po obci a potom teprve jít spolu bydlet. Ne, hned byste měli jít spolu bydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy, blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká, Plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí, já stále volají jedni a ti sami, tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé 731 800 900, čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. A toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Haló, haló, Honza u telefonu, tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Poprvé, Honzičko, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko. Vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já ne. Se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu do mě něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla... Tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat a každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to psala přes práva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No, já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, já bych vám dopřál, že jo.
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes práva. No ale tohle opravdu u nás existuje, kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do ty rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení... Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo ano. To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, ano, tak už mě to přišlo, 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Dobrou noc.
1: To je prvořadé. Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka, no... Hovězí nápad tady byl. No tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že? Nějaké neuvěřitelné... Je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, máme já chci zvířátko. Když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pámbu, mámo, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo, až si to vůbec v životě nepamatuju. No to víš, no, zemřelo to druhý den a já... No to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den. No ale vy jste řvali a prosili asi rok? A já, no, to víš, tenkrát bylo hodně hrabošmasy.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zrovna jste se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak na mě bylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze?
1: No, určitě.
0: A bylo vám to všechno jedno, jako za vlada, jako za studentských let, první láska a vy úplně pobláznili?
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánbůh, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého pazaura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letmý pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl, jako jo.
0: Těžko říct, jste se neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky, jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo, no.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten roky, pocit, jo, ty 2 roky plus mínus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky.
0: A že to by bylo blbý.
1: No,
0: tak tohle prozření, myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnou se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Ale už, tam byl průser to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru. Jako jo.
0: Ježiš, tak to už to...
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě dalo.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vyprávět, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční tak, linky. Ať se vám daří.
1: Prostě neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička? No tak, jak to je? Vidíte to? To je výloha. Hlava dubová. To víte, když na mužskýho jdou léta,

0: jako mám sama o pomalu 40 let staršího partnera.
1: Kolik? 40?
0: 20 let.
1: Kolik?
0: Jsme spolu už 20 let.
1: Ano. Takže... A kolik?
0: O 30 let skoro.
1: Je, já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
0: 70.
1: A všechno ale v pořádku. Všechno je dobré.
0: V pohodě, klape nám to úplně výborně.
1: No tak ukázkový příběh, jako vztah.
0: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehký, tak teďka jsou úplně nejšťastnější člověk na světě.
1: Já vám to věřím, protože ale, znám ale... taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
0: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek, já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo, ale všechno jsme přežili, už jsme vyplacení. A...
1: tak my jsme měli nic, měli jsme lásku.
0: No, asi tak, ale já chci mluvit o něčem jiném,
1: určitě,
0: co mi doma neprošlo.
1: Ven s tím, tak... co vám neprošlo, a nebo co neprošlo u vás?
0: No u nás neprošlo, nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
1: Ano.
0: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili domů opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
1: Vážně?
0: Jo.
1: No.
0: A mám to testovaný, jako moje teta teda to neřekla nikdy ani s přízlivou, mě si dělali srandu.
1: Ještě jednou ta slova, řekněte mi, já si to napíšu.
0: Bomboniera.
1: Bomboniera, další.
0: Bernardín.
1: Bernardín a?
0: A plexisklo.
1: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, no. Až budu Delíš.
0: No, zkuste to schválně. No, ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
1: No, ano, to jste hezky přestala.
0: Ne, vzala jsem si dvojku jako 2-litrovou flašku vína.
1: Ano.
0: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Po cestě někdo šel, tak se vždycky napil, jako pomáhli mi s tím, ne, že bych to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale té flašce zbylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ní vychlela bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a v ten moment já jsem se skátala k zemi.
1: No.
0: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
1: No, prosím, pěkně, takové zkušenosti.
0: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ně vždycky dýchat, jo?
1: Aha, no, tak to teda.
0: Ale je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma, že 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
1: No, tak stane se, ale to je docela zajímavé, jako takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
0: ale
1: poslouchá
0: člověk... Ale pak jsem to zkoušela i kolikrát, když jsem byla hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
1: Věřím.
0: A jako já už to řeknu v jakémkoliv stavu.
1: Protože to máte naučené, jako nejkolaťulinkatější, to mám zase já.
0: No, a když jsem kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky, nemluv, dýchni na mě.
1: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?
0: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkat tu bombony, všechno plnou pusu toho, no ale jako...
1: No dobrá. Tak to víte, alkohol metla lidstva, to tam je, a jinak, ale nejste velká pička alkoholu.
0: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem se tam tenkrát stěla, jako... Ale bylo mě potom hodně zle, jako jo.
1: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
0: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.
1: No nevím, ale máme tady od

0: No, investigativního novináře z Vinohrad, z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
1: Ještě řekli, že jsem zamedená. Světměříčko svět. Cítím se světlůzka.
0: Dotek lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pištelinka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď, tady je Praha, noční linka s Honzou a téma Tohle doma neprošlo.

Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich. No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mě ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer, já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken, u nás je to opačně, když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem neodporoval. V současné době jsem přišel na to, že mám zbytečně moc aut, tak doufám, že nebude manželka proti tomu, když nějaké prodám. No, zkuste jí prodat boty. Hele, jestli je botařka, jo, ten, jakože... Vidíte, že ten hřejivý pohled a ten jiskrný pohled v očích s nějakou televizní reklamou, výlohou na boty. Jo, no podívej. Jo, jeden návrhář bot, známý, jméno mi vypadlo, pač úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu tam se neodvážela teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid. Domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl 2 psy. Jo, druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví, že už se tokuje, ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, Paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

jeho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky. Tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiju. Dnes nepiju, protože před vysíláním a během vysílání to nejde. To bych totiž jiným způsobem nemohl říct. Bomboniéra, Bernardín a plexisklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl, stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářil uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky. No vidíte to? Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě ne. No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá?
2: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
0: Vám také, kdo nám volá a odkud?
2: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
0: Milá Soňo, povězte. Máme tady dané téma.
2: Volám na pomoc.
0: No, ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače a blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, anebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se. A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy? Není problém.
2: Já vám skočím do řeči.
0: Ne, povídejte.
2: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
0: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné, nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba taky nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil on a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
2: Jako bylo to gesto určitě od něho. Nebylo to pro něho jednodušší.
0: Co zákazy u vás? Povězte třeba nějaké.
2: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna, do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak měla trhání obočí, najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěly nějak vypadat, že a teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
0: Ano.
2: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesu.
0: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte, měla ho tam?
2: Měla ho tam, určitě.
0: To teda, no.
2: A dneska právě sleduju vnučku, která děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovýma nechtama.
0: Já si vzpomínám třeba na svoji sestru, i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
2: No jo, Honzo, který jste ročník.
0: To tak jako...
2: Mýho dětství fixy nebyly.
0: tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
2: A nebo si kůmovat
0: no. To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
2: Jo.
0: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, jo. Dobrá, no, a opustilo vás to malování na lakování nechtů a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
2: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zitflajš, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
0: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další déšť. Tak ať se vám daří.
2: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase zavolám.
0: Prosím, dáme. Naschledanou. Dobrou noc.
2: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, než bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si syslím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u druhé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli zálusk, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, posílám květinu, imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska, otevíráme nový den, a druhou hodinu Noční linky, lásky plnou Hanou Zagorovou a možná třeba to byl i její životní příběh.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: 6,5 minuty po půlnoci, Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Honzo.
0: Ano, Martine. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.
1: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
0: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes mojí mrtvolu, to znám taky.
1: No, tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mě napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kiss Hády.
0: A to prosím vás.
1: No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
0: A tuc,
1: podle rodičů.
0: No, a
1: takový jakože, jo, prostě nemodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, tak my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
0: No. Ano.
1: Doběhla na ten horor, že o těch žraucích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už mě bylo třeba 15.
0: Aha.
1: Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, nesmí, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
0: Ano.
1: takže i taková.
0: A to důvod, proč vám to neprošlo, protože byste vypadali jako...
1: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
0: Jo, dobře. No a takže, ještě?
1: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
0: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
1: No, tak bych řekl, oba cenzoři. No, prostě jako, to bylo docela kruto přísný, no, někdy.
0: Kruto přísný, no.
1: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád. Jo, tak nevím, jestli oni mě to slyšeli špatnýho, tak se báli o moji mravní výchovu třeba.
0: Jo, bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
1: No.
0: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Taková ona byla, ano. Takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na Prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
1: Ano,
0: a to je ono.
1: Tak.
0: Jakmile člověk.
1: Včera jsem si ho tady pustil kolem oběda a říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
0: To je fakt. A nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. Ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeži do 12 let. A tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechu, vydržel jste to, anebo už jste se přestěhoval?
1: Ne, to jsem samozřejmě nevydržel.
0: No, no tak já nevím.
1: Já si srandu. Jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem páchnul a už nežiju, no. Takže
0: odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
1: Ano, přesně tak.
0: Stričkem lepky ještě.
1: Ano, a potom Queeny pěkně.
0: Přesně tak, maminka ta by měla radost.
1: No.
0: Tak děkuju, Martine, nebo jistr, ano.
1: Ještě mám poslední, to jsem si nechával nakonec, to mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Mm-hmm. Já jsem chodil do skautu, a znáte to skaut.
0: No takhle, to moc drsné zatím není úplně.
1: No, ale tak skaut asi zná každý. No a my jsme měli ve skautu, že půjdeme na pilíšky, to se dávali za pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, že jo, říkám, máme tati potřebujeme, jdeme na pilíšky ze skautu, tam s klukama to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. Mm-hmm. No tak prostě nepůjdeš, ne, prostě za toho neprošlo to, takže jsem do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, jo. Takže to bylo takový vtipný, jo.
0: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
1: Asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco, kdo ví.
0: No, prosím vás, takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem? Pamatujete si to, jak tam bylo? Jo, to máme zase kuře, co vidí?
1: Jo. No, tak samozřejmě potom jak jsem si odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak, takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
0: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za to mohou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
1: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731, 800, 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním, jan.macon@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Mekyš Birkert.

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou. 731 800 900, kdo nám volá tentokrát? Halo, halo. Tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z Olomouce.
0: Zdravím vás, Olomouc. Do Olomouce, milý Bobo, povězte. To naše téma, to mi do domu nesmí. Kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mě doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička ještě větší antikomunistka.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno. V 18. mě koupili nový auto, nádherný. Škoda 110R. A já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom... To byl rok 77-78. Já jsem si to opravdu užíval. To je jako, když si dneska koupíte Porsche Biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je Porsche, jo. No tak já jsem si užíval to R-ko. Jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo ze mě táhl kouř. Jako smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo. Můj otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník. A on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit. Jo, a
0: zůstalo to v ní? A neměla to ráda?
1: Ne, vůbec. Ona... Moje maminka snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdybych přišel ve 3 ráno ožralej.
0: A přišel?
1: No a no, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až mě bylo třeba...
0: To nevadí, to, nevadí to jsou naše maminky, ta nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
1: No, no. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavraždil, to bylo stejný, jako jo.
0: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. Nechce to. Nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatují, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak. To je fakt.
1: Ano, ano, nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Já jsem pak zkoušel v letech 2010, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. To je sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
0: Ano, už jsme tady
1: já
0: měli.
1: Já jsem zkoušel Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů pětku, akorát ze Slivovice 4 méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
0: No, jo. Evidentně.
1: A přešel jsem postupně.
0: Ano.
1: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, po tím se neopijete, částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
0: Jo, tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný skonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má strašné důsledky.
1: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té Jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
0: Dračice.
1: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion, no prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem. Já jsem měl těžké neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, že ho nechci pít, nechutná mi. A přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit. Dokonce mám takovej rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
0: No prosím.
1: Na čtvrtek.
0: Děkujeme. No.
1: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a dvě dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
0: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
1: Přesně.
0: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
1: A jinak můžu úplně všechno.
0: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lepkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně nezlé, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý. Manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat k dákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedkám vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv ze členů domácnosti. Jestli vás něco takového z mládí napadá, to člověk mívává takové neotřelé nápady. Mami, kup mi, pořiď mi, budu chodit s pejskem každý den, 2x, 3x, 10x, jasně, že ho budu vychovávat a budu chodit na cvičák. A jak to dopadá? Až když si rodič uvědomí, že zvládne starat se o dalšího člena domácnosti v plné palbě, tak teprve pak, jo, protože tam ta strana, která to chtěla, tuto za chvíli přejde, povětšinou. Pojďme k telefonu, kdo nám volá, koho vybrat. Teď už máme obsazeno po všech směrech. Halo, halo, Honza.
2: Zdravím, to je Petr Kosina.
0: Zdravím vás, Petře. Poprvé, nebo už jste někdy volal?
2: Už jsem byl v rádiu párkrát. Mm-hmm. Služu pár.

0: že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co by, nebo co vám neprošlo?
1: Co by mě prošlo? No, nevím, co by mě prošlo. Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako roční vysílání a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
0: Jedete po staru na baterky.
1: Přesně tak. A jsem zase spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuju v baru, tady a ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much a i v tom radci, leč kolik mi je let, tak rád se vás poslechnu a když mi to, je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
0: Děkujeme.
1: Chtěl jsem dát takový příspěvek jako...
0: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho? Koho zvolit? Po půlnoci, to už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: Jo, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
0: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes moji mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byli rodiče, že jo?
0: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
0: No, tak tenkrát to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svý do sebe.
0: Jo, no,
3: a to jak? Poznal až odstupem času, až teďka třeba v pozdnějším věku, že na nás, já si vzpomím rádio, jo?
0: Ano. To,
3: že...
0: Pane jo, to je ozvěna.
3: Tak.
0: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak jako vychovávali teďka povojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě bret, vstávat, budíček, vstávat, no, a když jsme neleželi, nebo tak, tak, bando jedna, tak už vylezte, jo, prostě, no.
0: To mi připomíná tím, Duška, stávejte, smraďoši.
3: No. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy našinili hospodářství a tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva, donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto. A pak se kontrolovali, a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
0: No, vidíte. Vidíte to, že jo. Se musí posekat kopřivy, to si taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát ne a mama mě schodila do těch kopřiv.
3: No. A teďka, jako když taky jsem říkal, Ježišmarja, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem aj ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo sušených kopřiv.
0: Ano, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju, v té scénce, ale to je fakt, možná jste mi teď

0: Anička dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště, a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole, nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem, anebo právě sběrovým referentem, jako no, to by já to, to probereme.
1: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít na dvojky. Někdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
0: Ano.
1: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky, a my jsme teda byli v pátek, se stálo na podepisování žákovských se sestrou a ještě s bráchem, ne. To jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího. A taťka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
0: No. To je krásný,
1: jo,
0: to je hezký.
1: Byla dvojka, no. Jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Nikdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom,
0: jo, taky
1: už byla.
0: 4 minus otazník jsem jednou dostal.
1: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys věděla, holčičko, zaracha. A učit, jo.
0: No.
1: Žádný mazlení, žádný tohle. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
0: Ano, já tomu naprosto rozumím, a člověk, který žije na venkově nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli, a dneska se jako láskou na to vzpomínám, protože jsem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zjíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli, a pamatuju. Já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no, radši se čtyřkou.
1: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte. Že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak. A že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla. Třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den, a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala číslo.
0: No.
1: To zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a k králíkům do míchání. Já říkám, teď já ještě donesu, ale no to ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale to jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty dětka by se určitě zabavily, a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, je nechali ředitel. A dělala jsem obraz drhanej, jako drhání, s korálkama, s druhýma takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak bez 20 cm, jak v okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku, a už v páté třídě jsem i z ní pekla buchty poprvé.
0: No vidíte, takže to. Už jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu proti jiným.
1: Asi nemám, ale to tak mluvíte, tak bych se strašně, strašně ráda viděla s panem maršálkem, který ho úplně zbožňuju, a prostě smekám.
0: Já pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost třeba odpovít.
1: A jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
0: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě někdo nehuboval. Jo, teď to tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
1: Ano. Tak jo, takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně, a děkuji za tady ty pořady, všechny, co vedete, a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, téma Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší. I ty odrostlejší mají takové ty dětské růžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít, náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím, Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radíkově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu.
0: Uhum.
1: Tady opravdu mám klid, přírodu. A říkala jsem si k tématu, říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel, a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, tu noční linku. Takže to úvodem a teď k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma.
0: No,
1: jo,
0: taky
1: jsem
0: být.
1: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
0: Ano, děkuji.
1: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů, tamto plexisklo, Bernardín.
0: Ano, to já tady mám napsané, to kdyby náhodou.
1: Bernardín, plexisklo, ještě to si.
0: Řekněte slovo. Mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
1: No.
0: Kdyby přišel někdo, do koho byste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí,

0: No jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
1: No, to bych neustoupila, protože já v tuto chvíli mám 3 psy a já je miluju.
0: No jo.
1: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
0: No. A teď
1: takže
0: o to...
1: bych volila nějakou alternativu, jo, kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psu. Bez psu. A sem bych ho teda nevzala, jako ke mně do pokojičku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma. Jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého. Mě bylo tak 8, jo. Jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tam měli, jsme tomu říkali dvůr, jo. To byly takový baráky bývalých pilotů, takový cihlový domy. A my jsme tam žili s dětskama, jsme tam lítali, my jsme tomu říkali na lavkách, jo. My jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezkej, takový fox terrier, jo, něco jak dášenka, ale byl to asi pejsek, protože byl větší než Fenečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil po tom chodníčku, po té trávě a já říkám, ty jsi tak hezkej, pojď. A já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď já jsem chtěl, on se mnou šel normálně na volno, cizí pejsek, neměl obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřela jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsíňka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já tatínku, maminko, já mám tady pejška, jo. Já jsem mu tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila, říká, to teda ne, tady žádnej pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, chci tatínku. Ne, ten pes tady nebude prostě. Já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo. Prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásný, bílej.
0: Nedopadlo.
1: Takový fličky. A já jsem vždycky milovala zvířata. Já jsem tak chtěla. A, tak toto mě neprošlo v tom dětství.
0: No a ale potom jste si to vynahradila.
1: Ale rychle. No, mě to tak mrzelo, já jsem tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Dodneška to nechápu. A potom, já to zrychlím. Mě bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela. A já jsem si pořídila prvního psa, to byla Kolie, Fenečka z Určic. Jo, Dárka se jmenovala. Pak jsem si k ní pořídila.
0: Pojďme Alexka, k meritu věci, musíme končit.
1: Musíme končit. A tak to ukončím. Dneska mám 3 psy. Tu sama u lesa mám 3 psy. A zdravím toho pána, toho tatínka tady, mojho souseda, toho pana Zdenka.
0: Děkujeme.
1: Takže dneska mám 3 psy, splnila jsem si sen a ty zvířata mám prostě.
0: Děkujeme.
1: A miluju je.
0: Děkujeme. Lásky tak, plná. Lusičku, Iveta, dobrou noc.
1: Česky, vás taky. Dobrou noc. Dobrou noc.
0: No, teď jste slyšeli motiv z Vesničko má středisková. A tam byl pan doktor, že? Ten, co boural, to nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemá jméno. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

0: Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout, a tak nikdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehdá třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom, abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize, tváří v tvář to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a přitom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás, mateřská stanice Český rozhlas, střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně, opravdu přijďte se podívat, budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání.

Ta další noční linka, už se dívám, bude z Brna od Borka a téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No i já jenom kouřím, ale nepiju, nebo piju, ale vím, kdy mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po čtyřech. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil, bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
2: Dejte si tu pozor.
3: Nehádejte se, prosím vás.
2: Teď. Bu, kdo se hádá?
3: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
4: Já tam nejdu.
3: Jděte tam vy.
4: A tam jde on.
3: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
2: Nebudu.
3: No tak páni, tak se o tom

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se prosím vás teď.
0: Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejstejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnicích, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má Boušku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, kohože míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Trybová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní rad. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil po něm. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ní mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zažval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek utopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšeni.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: No, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá. Vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.

0: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
1: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
0: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
1: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvytknout.
0: Neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
1: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan, jakže se jmenuje?
0: Holy.
1: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
0: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty 2 housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
1: A ona by je snad poznala?
0: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom, kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
1: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
0: Samozřejmě.
1: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
0: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
1: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
0: Hrome, to mě nenapadlo.
1: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
0: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
1: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
0: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
1: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
0: Umí číst slepecké písmo.
1: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
0: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
1: To je v pořádku, inspektore.
0: Myslíte?
1: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
0: Že vrah vnikl do bytu násilím.
1: Znamenitý postřeh. A co ještě?
0: No, že neměl klíč.
1: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá? Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
0: To je opravdu záhada.
1: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
0: Je mi líto, ale pořád jaksi...
1: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
0: Ladičem.
1: No prostě s panem Houlim.
0: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
2: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
1: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
2: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
1: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
2: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
1: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
2: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
1: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
2: Ne, pan Fox mě volal půl hodinku předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
1: Nový?
2: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
1: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky?
2: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
0: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
2: Neptal jste se na to, inspektore.
1: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
2: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
1: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
2: Asi tak půl hodiny.
1: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
2: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
1: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
2: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
1: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
2: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
1: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: to je ono. To je ten božský zvuk. Skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec. A nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl. Nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne. Pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.

0: Tam nerozumím.
1: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
1: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, ale to je zatím jenom teorie.
1: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
1: Řekl bych, že mu firma zapůjčila, nebo snad i darovala, oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
2: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
1: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
1: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
1: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
1: No, co vy na to, inspektore?
2: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
1: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví, naši milí přátelé, listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavíkem.

0: Lavinskýho.
1: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svéráznej člověk. Neobyčejně svéráznej. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se, sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen, jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnou, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ti režiséři.
2: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
1: Ajajaj, to je otázka.
2: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
1: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarola, a tím se jak si stala velice populární po celé Evropě a teďko já teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
2: Neříkejte, že jste nevěděl.
1: No věděl, ale bál jsem se. Jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si tykat, nebudeme tady dělat žádný takový, jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
2: S Lidou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
1: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička. Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamár poprvé přived jaksi ovšem...
2: Ano, ale jenom samotnou.
1: Ale nahou.
2: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
1: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, člověk tomu musí věřit, herec musí věřit tomu, co dělá a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka, jinak se to zvrhne a nebo to není ke koukání.
2: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
1: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou, Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem pala, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pala, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě... Pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
2: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
1: Jo, tak to je dobrý, tato otázka.
2: Jo, tak, tak já to myslel jinak.
1: No, tak... Tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky Rádl, doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel. Jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu. A my jdeme dovnitř a vylez na nás Rádl, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A ona mu tam řekla, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta. A to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil. Jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako a měl jsem to takhle na krku a Rádl vytáhl prostě v aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

שיהיה תומות פיין נמיד חיבי Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.